0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám jí rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbarou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžerství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora 3 děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácí vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo,

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross dodneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na disco scéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do Zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám, jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalaj Lulavy, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, um dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také 5. místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalaj Lulavy nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalaj Lulavy byla první nahou ženou, kterou jsem viděl.

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na $50,000 vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na $20,000 pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na $25,000 nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

V roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross nenatchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
5: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neskář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s Čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamůrko, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se s námi už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portálu, říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec, já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec, takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt, takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinou štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře, jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni a točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všiml, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoria. Hodina plná humoru na vaši

0: chvíli, Petře?
1: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo
0: oficiálně
1: nezve.
0: A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže tak pozvánky se pohrnou.
1: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
2: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
2: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo? To tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
3: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkou.

0: Kem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
1: Hlas, zdravím Pavla Přeltofnu. Zdravím samozřejmě i Petra Monského, skvělého to partiáka.
2: Dobrý den.
1: A imitátora.
0: Ano.
2: Děkujeme.
1: A
0: jste tam?
1: Určitě bych hlasoval pro Halinu.
0: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Taky krásně tohle.
0: Ano, dobrý den, dalšímu.
3: Dobré odpoledne. Standa Zuník vás oba veřil zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
0: Máme zapsáno.
3: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
2: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
0: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
2: Uvidíme, zvážíme.
0: Vypeštíme na vás potom, když tak.
2: Díky.
0: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
0: Zdravíme výletnici Martu.
2: Nasledanou.
0: A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko.
0: Ano.
5: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
2: Děkuju moc.
5: Krásný den.
0: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
2: no tak známky jsem ani neměl ve škole.
0: Ne,
2: vůbec ne.
0: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
0: No je to tady.
2: Dobrý den.
3: A přál bych si dvoj Bčko.
0: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač, na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
2: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
0: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
6: Pamatuješ si setkání s někým?
7: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím, že to myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásný setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný, že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
6: Ale připomněla mě to, jak jsi říkala, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože měla jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi. a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila, měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomínal zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jste měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řek tu větu a zase si sed. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Jo. Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, ale publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromný smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horníčkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Sučova i pána Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčuju jako z aristokracie.
4: Prču z aristokracie.
5: Jo, takhle,
4: já jsem přemýšlel, vy...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to vám pěkně děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chlít, že je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli. No jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou.
1: Díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: Suchý a vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bychom ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustý ostrov brunety, to je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na křeledové, ježišmarja.
12: Já bych nemyslel starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já viděl, že má ránu, ale já...
13: Ty mi čteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
12: Co?
10: Na to tež nebo na
12: něco jiného? Na to tež jsem jo. Na jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Ono... Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wérich, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
13: To tak můžete říct.
10: Jo.
13: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
13: no,
1: bude.
13: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady no, na čekačce.
13: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková s panem
13: Vedrnou. No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laďku, já tady udávám laďku a vysokou laďku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laďku, ale pro moji laďku.
1: Tak to tolik rtuťovitý Luděk
13: Sobota.
1: Já jsem
13: to nemyslel zlé, že jo? No, a laďku, já laďce fandím docela.
1: Tak on je jinak hodnej ten Luděk.
13: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automotor Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: No, mrkněte se do programu. Je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: A byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: nashledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho bude narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
4: Tak,
3: ano,
4: tak,
1: hodně
4: díky,
1: zdraví.
4: Hezký den.
3: Nashledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Je, že by George?
5: Ne. Gianni. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, víc? No tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijmu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujem, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišnová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli ano. Tam nejsou ty techtle mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Nashledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
12: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to puste.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: No, protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No, teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: No, já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl první.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne? A Ford budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
13: sám
12: jsem
13: sebe
12: tady
13: předběh.
12: Byl první.
13: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte, když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: No tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku?
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Páč, já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavý.
14: Polední pauza.
13: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě, se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak pusu mi.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Silné deště a bouřky nejvíce zasáhly na Vysočině Žďársko, hasiči měli desítky výjezdů. Rezorty zdravotnictví a zemědělství chtějí v reakci na kauzu s toxinem cereulit v umělé kojenecké výživě upravit vzájemnou komunikaci. Evakuace výletní lodi s Hantavirem na Tenerife skončila, poslední cestující už jsou na cestě domů. A bude oblačno nebo zataženo, teploty do 12 stupňů. Dobré ráno, vysíláme zprávy s Jakubem Divišem. Kvůli bouřkám měli hasiči na Vysočině 40 výjezdů, nejvíc zasahovali na Žďársku. Nejčastěji odčerpávali vodu, čistili kanalizace nebo likvidovali bahno na silnicích. Hasiči o tom informovali na svém webu. Podle Českého hydrometeorologického ústavu teď platí výstraha před bouřkami jen na východě republiky. Ministerstva zdravotnictví a zemědělství slíbila upravit vzájemnou komunikaci po kauze s toxinem cereulit v umělé kojenecké výživě. Nebezpečná látka může dětem způsobit silné zažívací problémy, jak popisují někteří rodiče.
2: 14 dní jsme nevěděli, z čeho to je. Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
3: Že má doma nebezpečnou šarži výživy, se Zuzana dozvěděla náhodou na sociálních sítích. Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje obě ministerstva pirátská poslankyně Eva Šrámková.
4: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo.
3: Podle Šrámkové by varování urychlilo třeba to, kdyby dětská výživa začala spadat jako léčivo pod ministerstvo zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Podle mluvčího rezortu zemědělství Vojtěcha Bílého se to ale neplánuje.
5: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
3: Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí. Dosud u žádného je ale testy nepotvrdili. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené Hantavirem. Výletní plavidlo MV Hondius už opustilo kanárský přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jen část posádky.
6: Operaci jsme úspěšně dokončili. Za poslední dva dny jsme evakuovali 125 cestujících a členů posádky z 23 států. Ti už jsou buď doma, nebo na cestě do svých zemí.
7: Potvrdila španělská ministryně zdravotnictví Monika García Gomezová. Na palubě zůstalo 26 členů posádky a tělo jedné zemřelé cestující. Hantavirus se na lodi plující pod nizozemskou vlajkou rozšířil v dubnu. Tři cestující, nizozemský pár a německá žena zemřeli. Světová zdravotnická organizace zatím potvrdila nejméně 7 případů nákazy virem. U dalších minimálně 2 má podezření. Lucie Rýdlová, Český rozhlas. Sport.
0: Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Světové dvojce Rybakinové z Kazachstánu podlehla 0-6 a 2-6. Do čtvrtfinále nepostoupili ani Nikola Bartuňková, která prohrála s 10. hráčkou žebříčku WTA Ukrajinkou Svitolinovou 0-2 na sety. Linda Nosková pak nestačila také ve 2 sadách na Rumunku Kirsteovou.
1: Počasí.
0: Teploty v kraji se teď po ránu pohybují kolem 6 stupňů, třeba v Novém Rychnově je 5, v Bystřici nad Pernštejnem 7. Dnes je první ledový muž Pankrác, který přinese citelné ochlazení. Bude převážně oblačno nebo zataženo s lokálními přeháňkami, které potom večer ubydou. Naměříme teploty mezi 9 a 12 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 z Brna do Prahy teď velký pozor mezi kilometry 133 a 134, to je u Měřína, máme tam hlášené porouchané vozidlo. Nezdržíte se, ale projíždějte opatrně. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné ráno, máme úterý 12. května a svátek má první ze zmrzlých mužů, Pankrác, a počasí, tak na tom je to poznat, jak už říkal kolega Jakub Diviš. Za chvíli dobydeme severní pól a taky si povíme o počítačích v kojeneckých peřinkách a nezapomeneme připomenout zlato rodáka z Jihlavy Lukáše Krpálka. Přichází Pavel Bobek, pak Petr Janů a hned po ní kalendárium. Příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné ráno na Českém rozhlase Vysočina. Nabízíme 13 minut po 5. hodině pohled do kalendáře, třeba na dobytí severního pólu a nebo na zlato Lukáše Krpálka, tak jdeme na to.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo!
2: No, zřejmě slušte oddíl, no?
1: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.
0: Všem dnešním oslavencům blahopřejeme a za chvíli popíšeme dnešní teploty a oblohu, ať víte, jak se na úterý 12. května obléknout.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina přeje krásné úterní ráno. Máme 5 hodin a k tomu téměř 18 minut.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji se drží kolem 6 stupňů, 6 na přístrojích vidíte v Telči, Jihlavě nebo Bystřici nad Pernštejnem, 5 stupňů hlásí Košetice, Přibyslav a Žďár nad Sázavou a 7 je teď ve Velkém Meziříčí, Moravských Budějovicích a taky v Sedleci u Náměště nad Oslavou. Tamní meteorologická stanice hlásí zataženou oblohu. Dnes čekáme celý den převážně zataženo s deštěm, přeháňkami a bouřkami. Bouřky mohou být večer, především ve východní části kraje, lokálně i silné, zejména s výskytem přívalových srážek. Ve druhé polovině noci a kránu pak budou srážky ubývat a lokálně se může i částečně zmenšovat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes budou v rozmezí 11 a 13 stupňů a povane mírný západní až severozápadní vítr. Tak takové počasí nás čeká dnes v úterý 12. května.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Co se děje s ženským tělem v období menopauzy? Proč najednou přibývají kila? Spánek není takový jako dřív a energie ubývá, i když žena nic zásadního nezměnila. A jak vůbec poznat, které rady kolem menopauzy skutečně fungují? Tak o tom si budeme povídat už v úterý. Dobrém dopoledni. Mým hostem bude nutriční terapeutka Gabriela Čurdová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: Je 5.23 a posloucháte Český rozhlas Vysočina. Máme 12. květnový den a ten patří prvnímu z ledových mužů Pankráci. Zítra bude mít svátek Servác a pak Bonifác. Citelné ochlazení už jsme zaznamenali, taky pořádnou sprchu, která byla ale pro přírodu už toužebně očekávaná. Jaké počasí přinesou následující hodiny a dny, to proberu s meteorologem v pravidelných relacích ve 6:45 a potom ještě jednou ve 8:45 a zeptám se taky, kde v našem kraji včera a v noci nejvíce napršelo. Teď je tu ale Petr Rezek a jeho písnička Moje díky patří vám. Krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina. No a děkujeme, že nám zůstáváte věrní.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: Co se kolem nás odehrává právě teď, sleduje pečlivě Jakub Diviš a pravidelně chystá přehledy toho zásadního, co potřebujete vědět. V úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dostává prostor.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Celkem 4 mláďata vyvedli sokoly stěhovaví, kteří hnízdí v jaderné elektrárně Dukovany. Kriticky ohrožení dravci se usadili na jednom z ventilačních komínů. Podle ornitologů jsou všechna mláďata ve velmi dobré kondici a rodiče se o ně pečlivě starají odpovídajícím způsobem. V Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 milion 180 tisíc. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze 226 tisíc. Následuje Středočeský a Jihomoravský kraj. Nárůst podnikatelů podle odborníků odráží tzv. Schwarz systém. V něm pracují jako živnostníci i lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní. V minulém roce vzrostl počet podnikatelů celkem o 25 tisíc. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie, Chci zas v tobě spát nebo Medvídek, zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Ve francouzském Cannes dnes začíná 79. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Česko se do žádné z festivalových soutěžních kategorií nedostalo, podílí se ale na španělském dokumentu Zkoušky na revoluci. Fotbalisté Tottenhamu v brance s českým gólmanem Antonínem Kinským remizovali v 36. kole Premier League na domácím stadionu s Leedsem United 1-1. Dvě kola před koncem nejvyšší anglické soutěže patří Tottenhamu v tabulce poslední nesestupová příčka. V Třebíči teď naměříte 7 stupňů, v Hubenově nebo ve Vatíně 5. Bude převážně zataženo s lokálními přeháňkami, které ale večer ustanou. Naměříme teploty mezi 9 a 12 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 z Brna do Prahy pozor mezi kilometry 133 a 134, to je u Měřína, máme tam hlášené porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Včera odstartoval týden rané péče. Co je raná péče, komu pomáhá a proč je důležité přijít včas? O tom si včera povídala Hela Dvořáková s Janou Hruškovou, vedoucí rané péče organizace Portimo. Víc už za pár minut.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Marie Rotrová dospívala v úterním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina 11 minut po půl šesté. A proč vznikl týden rané péče a co má veřejnosti připomenout? Na to se Hela Dvořáková včera ptala Jany Hruškové, vedoucí rané péče v organizaci Portimo.
1: Týden rané péče je vlastně osvětová kampaň, která má za cíl zviditelnit potřeby rodin, kde vyrůstá nějaké dítě se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním. Cílem vlastně je připomenout odborníkům, že tato služba existuje a že zásadní je včasná podpora rodin, právě dětí nebo rodin, kde vyrůstá nějaké dítě s postižením. Raná péče se potom pomáhá orientovat těmto rodinám v náročných životních situacích, může je provázet až do 7 let věku.
2: Co byste si přála, aby si lidé vůbec o rané péči uvědomili, možná i z řad veřejnosti?
1: Já bych si přála, aby si uvědomili, že vlastně nemusí být sami na nějakou náročnou životní situaci, že je možné se obrátit na někoho, kdo je rád podpoří a pomůže jim, předá jim informace, pomůže jim se i zorientovat v tom, co k ním přichází a zároveň ale bude respektovat jejich potřeby a přání. Vlastně ta spolupráce spočívá v tom, že vlastně poradce rané péče nenutí to, co on si myslí, že je dobře, ale vychází z toho, co si myslí, že je dobře ta rodina. Samozřejmě máme nějaké zákonné věci, které musíme ohlašovat, abych to tady nezapomněla, ale vlastně ta rodina je ten hybatel toho svého příběhu.
0: A co se děje s ženským tělem v období menopauzy? Proč najednou přibývají kila, spánek není takový jako dřív a energie ubývá, i když žena nic zásadního nezměnila? A jak poznat, které rady kolem menopauzy skutečně fungují a které jsou už jen další mýty? O menopauze pohledem nutričního terapeuta bude dnes po 11. hodině mluvit moderátorka Hela Dvořáková s Gabrielou Čurdovou. No a za chvíli v našem vysílání výhled na dnešní počasí. Krásné ráno.

0: Minuta a půl už uplynula od 6:15. Krásné ráno, máme úterý 12. května a svátek slaví první ledový muž Pankrác. Jaké teploty přináší?
1: Počasí.
0: Teď se v našem kraji drží kolem 6 stupňů, číslo 6 na přístrojích vidíte třeba v Telči, Jihlavě nebo Bystřici nad Pernštejnem, Košetice, Přibyslav a Žďár nad Sázavou hlásí 5 stupňů a 7 je teď ve Velkém Meziříčí, Moravských Budějovicích nebo v Sedlci u Náměště nad Oslavou. Tamní meteorologická stanice hlásí zataženou oblohu. Dnes čekáme převážně oblačno, občas i zataženo a budou se vyskytovat lokální přehánky postupující od severozápadu, zejména v západní a severní části kraje. Večer potom budou přehánky ubývat a taky se částečně protrhá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 9 až 12 stupňů a k tomu čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 50 km v hodině, který bude večer jen zvolna slábnout. To je výhled na počasí dnešního dne. Proč jsou staré hrady pro turisty tak atraktivní, tak na to se zeptáme našich malých Makoviček už za malou chvíli. No a jednu malou chvíli teďka přináší Lucie Bílá a Jan Bendík. Příjemný poslech úterního dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina přeje Ivana Víznerová.
2: Často chvíle, který máš, ti připadaj, že všední jsou, dokud je nestratí.

0: 9 minut zbývá do 6. hodiny. Český rozhlas Vysočina přeje, ať vám dnes všechno vychází podle plánu a pokud ne, tak ať to dobře nesete.
1: Makovičky.
0: Vyrážíme za našimi nejmenšími respondenty do školky. Kolegyně Irena Šarounová se jich zeptala na oblíbený turistický cíl Hrady.
2: Proč lidé jezdí na Staré Hrady?
3: Protože si můžeme vzpomenout, jak to tam vypadalo a můžeme se na to taky podívat.
4: Vevnitř to je takový trošku strašidelný a hlavně hezký.
5: Jsem byl na jednom hradě a ten měl dvě věže a jednu menší, jednu větší. Jedna se jmenovala Baba, to byla ta největší, a jedna Pána Bože byla menší.
6: A já jsem byl uvnitř hradu, protože tam byly staré věci a zbraně.
7: Já jsem byl na hradě a jmenoval se Orel. Byly tam hromadu pavouků, metopíru a zbraně.
8: A ještě můžeme se kouknout z vejšky, jak to vypadá.
9: Mně se tam líbí nejvíc ti zdi.
10: Já tam jsem chtěl bydlet.
2: A jak se říká hradu, který je trošku zbouraný?
10: Sýcenina.
1: Makovičky.
0: Vláda schválila mistrovské zkoušky pro řemesla. My vám o tom řekneme za 7,5 minuty, tedy přesně v 6 hodin, a budeme mluvit také o trestech pro Slávii za výtržnosti fanoušků. Do 6. hodiny nás ještě doprovodí muzika, začíná Helena Vondráčková.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Řemeslníci budou moct skládat dobrovolnou mistrovskou zkoušku. Podle vedení Náměště nad Oslavou chybí v centru města hotel. Belgická letiště zrušila velkou část letů kvůli celostátní stávce. A bude oblačno nebo zataženo, teploty do 12 stupňů. Na řadě jsou zprávy a Jakub Diviš. Řemeslníci nově budou moct získat osvědčení o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek včera rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a alespoň tříletá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Zkouška se bude sestávat se tří částí, a to z části praktické a z části teoretické zaměřené na ten daný obor a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
1: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Lepší gastronomické a ubytovací služby chybí lidem v centru Náměště nad Oslavou, upozorňují na to obyvatelé i vedení města. Například občerstvení v centru nabízí jen kavárny a bistra. Podle bezpartijního starosty Jana Kotačky absence restaurace není tak aktuální a akutní jako hotelová služba.
4: Tak město s tím moc dělat nemůže. Když si vezmeme počet restauračních zařízení, tak na město s necelými 5000 obyvateli je tady skutečně dostatek. Ale samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby ten hotel na tom náměstí vznikl nejenom kvůli restauraci, ale zejména z důvodu turistického ruchu.
1: Dopravu v Belgii dnes ochromí celostátní stávka a velké demonstrace. Odbory je vyhlásily kvůli plánovaným vládním reformám. Druhé největší belgické letiště Charleroi zrušilo veškeré lety, včetně několika pravidelných linek do Prahy. Velké dopravní komplikace očekává belgická policie i v hlavním městě.
5: Také hlavní letiště v Bruselu zrušilo velkou část odletů a příletů. Omezená bude veřejná doprava po celé zemi. Belgické odbory stávku vyhlásily na protest proti reformám, které připravuje vláda premiéra Barta de Vévra. Ty počítají se zpřísněním pravidel pro předčasný odchod do důchodu či s časovým omezením podpory v nezaměstnanosti. Vláda tvrdí, že bez změn by byl belgický sociální systém dlouhodobě neudržitelný. Podle odborů ale účet zaplatí hlavně zaměstnanci a důchodci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík po událostech v derby na svou funkci nerezignuje. Zápas proti Spartě, který rozhodčí 3 minuty před koncem přerušil, Slavia organizačně nezvládla. Domácí fanoušci neoprávněně vnikli na plochu, napadli protihráče a používali pyrotechniku. Pokračuje Tvrdík.
6: Jestliže v klubu je problém, takže za to odpovídá celý klub a já jsem jeho šéf, takže za to odpovídám samozřejmě také. Myslím, že od těžkých chvil se neutíká, těžké situace se řeší, se majitel sezná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá a to přijmu. Počasí.
1: V Jihlavě teď naměříte 6 stupňů, v Dukovanech 8. Úterý bude převážně oblačné nebo zatažené s lokálními přeháňkami, které ale večer ubydou. Naměříme teploty mezi 9 a 12 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehody teď ze silnic kraje hlášené nemáme, bez komplikací projedete i po dálnici D1.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné ráno dozněl přehled aktuálního dění kolem nás a k některým událostem přidáme i podrobnosti. Třeba důchodce ze Žďárska se vydal na 1700 kilometrů dlouhou pěší výpravu. Říká si děda Obejda a všechno na své pouti navštíví, to řekneme zhruba za čtvrt hodiny v reportáži. No a přidáme písničky, které nestárnou, začíná s nimi kapela Olympic. Tak příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 6 hodin a 13 minut, dobré ráno, je úterý 12. května. Na Českém rozhlase Vysočina chystáme předpověď počasí. Dovede nás k ní písnička Vabyho Daňka Rosa na kolejích. Ještě před ní zazní, než zazní první tóny, řekneme vám, koho si dnes Alex Minářová pozvala na 13. hodinu.
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: počasí.
1: Teploty v našem kraji se teď drží kolem 5 stupňů. 5 stupňů hlásí třeba Havlíčkův Brod, 4 stupně jsou v Košeticích a nebo v Novém Rychnově a 7 je teď v Dukovanech. Dnes bude převážně oblačno, občas i zataženo a budou se vyskytovat lokální přehánky, zejména na severní a západní části kraje. Večer potom budou přehánky a částečně i oblačnost ubývat. Odpoledne naměříme 9 až 12 stupňů, a to nejvýše, a povane čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Tolik počasí dnešního dne, úterý 12. května. Cíle pěší pouči.

0: důchodce ze Žďárska, který si říká děda Obejda, představí za pár minut reportáž Českého rozhlasu Vysočina, no a přidáme taky význam celého stovky kilometrů dlouhého putování.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Co se děje s ženským tělem v období menopauzy? Proč najednou přibývají kila? Spánek není takový jako dřív a energie ubývá, i když žena nic zásadního nezměnila. A jak vůbec poznat, které rady kolem menopauzy skutečně fungují? Tak o tom si budeme povídat už v úterý. Dobrém dopoledni. Mým hostem bude nutriční terapeutka Gabriela Čurdová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 7,5 minuty nás dělí od 6:30 a jsme rádi, že posloucháte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Nabízíme reportáž. Říká si obejda, protože v příštím měsíci a půl obejde české a moravské chráněné krajinné oblasti. Důchodce Zdeněk Rajnošek ze Žďárska si nakreslil trasu na 1700 kilometrů. Projde 15 chráněných krajinných oblastí a záchytnými body pro něj vždy budou domy přírody. Ty bych chtěl taky svým putováním propagovat. Vyrazil od domu přírody Žďárských vrchů ve vesnici Krátká. Od manželky dostal na cestu ranec buchet a pár dobře míněných doporučení.
1: Co kdyby zvlčil cestou? Si mu dáte rady.
2: Jaké rady dostal?
1: Tam, že se nemá řídit tou písničkou, za každým rohem je někdo, kdo tě zahřeje, tak to teda ne.
2: Marie Rajnošková, manželka, vyprovází tedy chotě. Měsíc a půl bude na cestě.
1: No a samozřejmě slušně pozdravit, poděkovat, poprosit. Tady ti to takhle navleču a tady máš na cestu.
2: Zdeněk Rajnošek vybavený buchtami v ranečku. Sleduje nás dron. Buchty v ranci na posilnění asi zatím nejsou ani potřeba, protože jak koukám, doprovod nám nestíhá.
3: Nestíhají. Úsek mezi Slavkovským lesem a Jizerskými horama. Ten bude tak asi na 8 dní přes Krušné hory. Tam už by se ty buchty hodily, to už nebudou, že jo? Pak budu muset pořídit jiné, no. Už to nebudou jako od mámy.
2: Já myslím, že manželka se docela obávala toho, že si pořídíte nějaké buchty cestou.
3: No jo, tak byla tam nějaká taková obava, no, ale já jsem poslušný, takže by to mělo všechno jít bez nějakých rodinných rozvratů.
4: Ale můžete jít jako.
3: Pojďte, jdeme. No, samotní na dohled, jo. To nám to pěkně jde, ne docela.
2: Zdeněk Rajnošek, neboli obejda, to je většinou takové hanlivé označení, ale vy se k němu hrdě hlásíte.
3: Jo, mě to nevadí. Já vycházím z toho, že to je jako takový přechodník, jakože obejda Českou republiku. Vyrážím teďka na tuto cestu. Takže takhle nějak to bude jakože obejda od slova jako obejít něco.
5: No ale máme krásně.
6: Jak vypadá to?
7: Ahoj, Dene, díky, ahoj.
2: Zdeněk Rajnošek, neboli obejda, chce taky, aby jeho cesta byla šetrná k přírodě, chráněných krajinných oblastí, které projde.
3: Kde mě zastihne noc, tak tam přespím. Snažím se, jako nerozdělávám oheň, nekempuju tam, takže vlastně jenom přespím a vlastně po mně tam nic nezůstane.
2: Pár nocí pod střechou mu zajistí domy přírody jednotlivých CHKO. Ze Žďárských vrchů Daniel Zach, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné úterý a dobrý start do 12. květnového dne. Jakub Diviš nachystal přehled aktuálního dění a řeč bude třeba o následcích včerejších bouřek a taky o zdraví včelstev, tak pojďme na to.
1: Dobré ráno, je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kvůli bouřkám měli hasiči na Vysočině 40 výjezdů. Nejvíc zasahovali na Žďársku, nejčastěji odčerpávali vodu, čistili kanalizace nebo likvidovali bahno na silnicích. Hasiči o tom informovali na svém webu. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, a to hlavně na Jesenicku nebo Karlovarsku, kde se přiblížily i 50%. Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Za peníze chtěl zrekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je ve vazbě, jeho advokát nechtěl případ komentovat. Do Bratislavy míří prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska. Petr Pavel, Alexander van der Bellen a Peter Pellegrini budou jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Z Česka to budou třeba brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádí obraz do hlasového popisu. Fotbalová šance liga dnes pokračuje 4 zápasy. Ve skupině o udržení nastoupí od 17 hodin a 30 minut Mladá Boleslav proti Dukle, Slovácko s Baníkem a Zlín s Teplicemi. Od 20 hodin se ve skupině o titul utká Sparta a Plzeň. V Humpolci nebo ve Žďáře nad Sázavou naměříte 5 stupňů, v Nedvězí 3. Úterý bude převážně oblačné nebo zatažené s lokálními přeháňkami, které ale večer ubydou. Naměříte teploty mezi 9 a 12 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Vysočině teď jezdíte bez nehod a my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po stručném přehledu zpráv na Českém rozhlase Vysočina pokračujeme. Mají památky, mají titul historického města roku a chtějí nalákat turisty. Něco jim ale chybí. Řeč je o náměšti nad Oslavou a tamním centru města. Po čem obyvatelé volají, to zjistíte už za chvíli díky naší reportáži. Teď Karel Gott.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

смужу їй.

0: Hlas Hany Zagorové doznívá 9:30 po 6:30. Krátce po 3/4 potom uslyšíte podrobnou předpověď počasí. Teď je před námi na Českém rozhlase Vysočina reportáž. Historickému městu roku 2025 chybí některé služby. Centrum náměště nad Oslavou postrádá například hotel nebo alespoň restauraci. Právě tu přitom obyvatelé podle svých slov požadují nejvíc. Momentálně občerstvení nabízejí jen kavárny a bistra.
1: Tam tady chutná. Už je tady dveře. Stačí.
2: A nepostrádáte hospodu nějakou jinou restauraci v centru?
1: No, tak bylo by to lepší, jo? Určitě.
2: Kdyby bylo na výběr.
1: Jo. Hospoda v centru, tak samozřejmě, že by to bylo lepší. Hospoda v centru.
3: Michal a Pavel zajíždí do náměště nad Oslavou jen pracovně. Oběd si dávají v bistru u vjezdu na náměstí. Naopak Antonín Malý žije v domě vedle informačního centra a pořádnou restauraci by taky uvítal.
4: Určitě postrádáme, protože když chodí tady turisti na památky se dívat, tak je tady potkávám, protože tady bydlím, že jo, a ptají se, kde se můžou najíst nebo napít a posedět. Říkáme, že tady jako je rozestavěný hotel už několik let, asi 20 možná, nevím. Určitě, ale že to tady určitě chybí a nemáme je kam poslat, protože na městě nic není.
3: Hotel v centru chybí i podle bezpartijního starosty města Jana Kotačky.
5: Místní ovšem jsou nešťastní a my nemáme radost z toho, že tady nemáme funkční hotel na náměstí. To je patrně to, na co poukazujeme. Poukazujeme na to dlouhou dobu.
3: Přesto se podle něj lidé mají v centru kde najíst.
5: Jsou tady hned dvě občerstvení, jedno je takový spíš na stojáka, nebo si to vzít sebou, nebo se najíst venku u stolků, který jsou nachystaný.
3: Město samo se podle starosty nechystá iniciovat otevření restaurace nebo hotelu v centru. Případné aktivity soukromých podnikatelů ale vítá. Z náměště nad Oslavou, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Náměšťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, máme úterý 12. května, je krátce po 6:45 a nabízíme podrobnou předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A to s Andreou Kvapilovou, hezké ráno i vám.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat na včerejší den. Po dlouhé době pršelo, ale pršelo někde hodně intenzivně. Kolik na Vysočině napadlo?
2: Ano, je to tak, hlavně teda v té východní části kraje, tam máme zaznamenané srážkové odhady teďka k 6:20, maximum 71,2 mm v Novém Městě na Moravě, 59 mm na stanici Vatín, ale naopak na západě kraje často ty odhady úhrnů jsou jenom kolem 2 mm.
0: Tak to byl včerejší den, jak to bude vypadat dnes, jak je to teď a během dne?
2: Tak aktuálně máme velkou oblačnost, teploty se nám pohybují nejčastěji od 6 až do 4 stupňů, k tomu nám vane vítr čerstvý, severozápadní do 30 km za hodinu.
0: Tak a úterní den?
2: Tak očekáváme dneska velkou oblačnost, lokálně se mohou vyskytnout přehánky, ty budou postupovat od severozápadu. Největší pravděpodobnost výskytu je v té západní a severní části kraje, úplně výjimečně se může vyskytnout i bouřka, vypadá to, že spíše by to bylo v té severní části kraje, na hranicích s Pardubickým krajem, a potom večer už by měly přehánky a částečně i oblačnost začít ubývat, ty nejvyšší teploty dneska od 9 do 12 stupňů, ale pocitová teplota bude nižší díky čerstvému severozápadnímu až západnímu větru, který bude foukat až do 35 km za hodinu a nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu a na večer by nám potom měl začít zvolna slábnout.
0: Dnes máme 12. května, svátek slaví první z ledových mužů Pankrát. To ochlazení už jsme pocítili. Jak to bude v dalších dnech, kdy vládnou ledoví muži, to znamená zítra pozítří?
2: Tak ze začátku noci tam čekáme ještě oblačno, v té severní a západní kraje se mohou vyskytnout i ojedinělé přehánky, naopak v té jihovýchodní části kraje čekáme malou oblačnost, ta by potom měla být i na ostatním území v té druhé polovině noci a k ránu. Ráno teda ještě menší oblačnost, ale ten den už bude potom s převážně velkou oblačností, nějakou výjimečnou slabší přehánkou. Vypadá to, že by se to mělo týkat hlavně té severní části kraje a na večer a v noci by nám přechodně oblačnosti mohlo ještě ubýt. Ty nejnižší teploty od 3 do 0, ale při tom zeslabení větru, zejména v údolích, mohou klesnout až k minus 2 stupňům a ty nejvyšší teploty od 11 do 14 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu, ale v noci a ráno může být hlavně v těch údolích přechodně i slabý a na večer se nám potom začne měnit na jihozápadní až jižní a bude nám slábnout.
0: To jsme představili středeční den a pojďme jenom v teplotách ještě ke čtvrtku.
2: Tak tam ty nejnižší teploty očekáváme nejčastěji od 6 do 2 stupňů, takže stále se lokálně mohou vyskytnout nějaké přízemní mrazíky, ty nejvyšší denní nejčastěji od 12 do 15 stupňů.
0: Děkujeme Andreje Kvapilové za předpověď počasí a přejeme vám hezký úterní den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na Českém rozhlase Vysočina chystáme české písničky, postará se o ně Eva Farná nebo Jiří Korn a taky vtip Jardy Hypochondra, tak příjemné úterní ráno.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Řekni fór.
1: No čověče, hele, takhle šéf dneska přijel do práce v novým Ferrari, jo. No a tak mu říkám, že je to super auto, jo, a že se mi moc líbí. A on říká, no dívej, pokud budeš poctivě makat, plnit práci jak máš, dělat přes časy a makat i o víkendu, no tak si za rok koupím ještě lepší.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: I dnes ráno na Českém rozhlase Vysočina budeme rozdávat 2 lístky na speciální promítání pro seniory v kině Cinestar. Poslouchejte a buďte blízko telefonu, ať si můžete ve čtvrtek užít film Neporazitelní úplně zadarmo. 7 minut nás dělí od 7 hodiny a čas do zpráv ještě vyplní Jiří Korn s písničkou Robinson. Příjemné vstávání s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Prezident Pavel by podle předsedy sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Penzista ze Žďárska vyšel na 1700 kilometrů dlouhou túru po chráněných krajinných oblastech. Evakuace výletní lodi s Hantavirem na Tenerife skončila, poslední cestující už jsou na cestě domů. A bude oblačeno nebo zataženo, teploty do 12 stupňů. Je úterý 12. května a se zprávami vám pohodové ráno přeje Jakub Diviš. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ně podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
3: Je lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory, a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
1: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Všechny domy v přírodě v chráněných krajinných oblastech Česka chce v následujících týdnech navštívit senior ze Žďárska Zdeněk Krajnošek. Z Krátké u Sněžného se pěšky vydal na 1700 kilometrů dlouhou trasu. Zpátky se chce vrátit na konci června. Cestou plánuje propagovat domy přírody, ale taky turistiku šetrnou k přírodě. Bude většinou spát venku, vzhledem k předpovědi počasí na dnes, kdy začínají svátky takzvaných ledových mužů, to ale podle Zdeňka Krajnoška může být obtížnější.
4: Zatímco meteorologové se radují, že konečně budou zmrzlí, jak se patří, tak já se moc neraduju, takže to tam je trošku obava jinak. Ale teď půjdu tady tou moravskou část a na Moravě jsou dobří lidé, takže kdyby bylo jo nejhůř, tak věřím, že u dobrých lidí se schovám někam.
1: Na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené Hantavirem. Výletní plavidlo MV Hondius už opustilo kanárský přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jen část posádky.
5: Operaci jsme úspěšně dokončili. Za poslední dva dny jsme evakuovali 125 cestujících a členů posádky z 23 států. Ti už jsou buď doma, nebo na cestě do svých zemí.
6: Potvrdila španělská ministryně zdravotnictví Monika García Gomezová. Na palubě zůstalo 26 členů posádky a tělo jedné zemřelé cestující. Hantavirus se na lodi plující pod nizozemskou vlajkou rozšířil v dubnu. Tři cestující, nizozemský pár a německá žena, zemřeli. Světová zdravotnická organizace zatím potvrdila nejméně 7 případů nákazy virem. U dalších minimálně 2 má podezření. Lucie Rýdlová, Český rozhlas. Sport.
1: Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Světové dvojce Rybakinové z Kazachstánu podlehla 0-6 a 2-6. Do čtvrtfinále nepostoupili ani Nikola Bartuňková, která prohrála s 10. hráčkou žebříčku WTA, Ukrajinkou Svitolinovou 0-2 na sety. Linda Nosková pak nestačila také ve 2 sadách na Rumunku Kirsteovou. Počasí. Černovice 4, Havlíčkův Brod 5 a Dukovany 7 stupňů. Takové teploty jsou teď ráno na Vysočině. Dnes je první ledový muž Pankrác, který přinese citelné ochlazení. Bude zataženo velkou oblačností s lokálními přeháňkami, které večer ubydou. Naměříme teploty mezi 9 a 12 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Radňovicích na Žďársku máme hlášena zvířata na vozovce. Dejte tam pozor. A na D1 ve směru na Brno na 107,5 kilometru je teď nehoda. Neprůjezdná je zpevněná krajnice Odstavný pruh. Dejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné ráno, máme úterý 12. května. Svátek má první ze zmrzlých mužů Pankrác, jak už jste slyšeli od zprávaře Jakuba Diviše. Na počasí je to znát a za chvíli v našem vysílání dobydeme severní pol. A taky si povíme o počítačích v kojeneckých peřinkách. No a nezapomeneme připomenout zlato rodáka z Jihlavy Lukáše Krpálka. Přichází Janek Ledecký, po něm Michal Tučný, no a pak už kalendárium. Příjemný poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné ráno, na Českém rozhlase Vysočina nabízíme 13,5 minuty po 7 hodině pohled do kalendáře na dobytí severního pólu a taky na zlato Lukáše Krpálaka. Tak pojďme na to.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. Dva jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
2: No, zřejmě slušte oddíl, no.
1: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.
0: Všem dnešním oslavencům blahopřejeme a kapela Beatles se nás teď doprovodí k předpovědi počasí. Hezké úterní ráno přeje Český rozhlas Vysočina.

0: 7 hodin, k tomu 18 minut. Krásné úterní ráno přeje Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Máme 12. květen, svátek slaví první zmrzlý muž Pankrác, tak se pojďme podívat, jaké teploty přinesl. Přístroje na Vysočině měří nejčastěji 5 nebo 6 stupňů Celsia, 5 je teď v Počátkách, Telči nebo Přibyslavi, 6 stupňů hlásí Náměšť nad Oslavou, Jihlava nebo Moravské Budějovice a Dukovany udávají skoro zataženo a 7 stupňů. Dnes bude převážně oblačno, občas i zataženo a budou se vyskytovat lokální přehánky, zejména v západní a severní části kraje. Večer potom budou přehánky ustávat a částečně se protrhá i oblačnost. Odpoledne naměříme nejvýše 9 až 12 stupňů Celsia a ochlazovat nás bude čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Tolik počasí, už za malou chvíli na Českém rozhlase Vysočina budete moct vyhrát 2 vstupenky do kina.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Co se děje s ženským tělem v období menopauzy? Proč najednou přibývají kila? Spánek není takový jako dřív a energie ubývá, i když žena nic zásadního nezměnila. A jak vůbec poznat, které rady kolem menopauzy skutečně fungují? Tak o tom si budeme povídat už v úterý. Dobrém dopoledni. Mým hostem bude nutriční terapeutka Gabriela Čurdová.
1: Dobré dopoledne s

0: Tu 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně.
3: A

0: Český rozhlas Vysočina přeje krásné úterní ráno. Je to tu právě. Teď můžete vyhrát dvě vstupenky do kina do jihlavského Cinestaru na čtvrteční zvýhodněné dopolední promítání určené seniorům. Tento týden je na programu český film Neporazitelní z prostředí ledního hokejistu na vozíčku. Zavolejte si o vstupenky, pokud bezpečně víte, z jakého filmu jsme vystřihli tuto hlášku.
1: 25 let jsem tady s panem doktorem Žemlou. No. Takhle stál jako vy. A najednou povídá, Toničko, doběhnete pro pisa, říká, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
0: Znáte tuhle hlášku, poznáte, z jakého je filmu, tak si zavolejte o vstupenky do kina. Právě teď číslo je 22 155 49 99.

0: Tady je úterní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. My rozdáváme vstupenky do jihlavského Cinestaru na seniorské promítání a o ty vstupenky si zavolala paní Jaroslava. Dobré ráno přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Jaroslavo, měl ho tam ten infarkt. Z jakého filmu je tahle ta hláška?
1: Je to z básníku, jak básníkům chutná život.
0: Ta série o básnících už má 6 dílů, tak všechny ty díly se trošku pletou, ale vy jste to správně vystihla, jak básníkům chutná život, je správná odpověď. Za ní moc děkujeme. Kdy jste naposledy byla v kině, v kterém kině?
1: No, právě jsem už jednou byla u vás ve Stardance.
0: No, v Cinestaru, v tom Cinestaru jihlavském. Skvěle, takže už budete vědět kam. Tak tenhle čtvrtek v 10 hodin další promítání a tentokrát film Neporazitelní. My gratulujeme k zisku vstupenek. Mějte se hezky, hezky si užijte film, naslyšenou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
0: No a volné vstupenky do jihlavského Cinestaru můžete vyhrát taky zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Tak držím palce, ať se usměje štěstí i na vás.

0: Je půl sedmé, půl osmé, pardon.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Česku přibývá podnikatelů, v prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 milion 180 tisíc. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze 226 tisíc. Následuje Středočeský a Jihomoravský kraj. Nárůst podnikatelů podle odborníků odráží tzv. Schwarz systém. V něm pracují jako živnostníci i lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní. V minulém roce vzrostl počet podnikatelů celkem o 25 tisíc. Hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie, Chci zas v tobě spát nebo Medvídek, zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Veřejnost může do obřadní síně přijít bez omezení. Celkem 4 mláďata vyvedli sokoly stěhovaví, kteří hnízdí v jaderné elektrárně Dukovany. Kriticky ohrožení dravci se usadili na jednom z ventilačních komínů. Podle ornitologů jsou všechna mláďata ve velmi dobré kondici a rodiče o ně pečují odpovídajícím způsobem. Ve francouzském Cannes začíná 79. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Česko se do žádné z festivalových soutěžních kategorií nedostalo, podílí se ale na španělském dokumentu Zkoušky na revoluci. Fotbalisté Tottenhamu v brance s českým gólmanem Antonínem Kinským remizovali v 36. kole Premier League na domácím stadionu s Leedsem United 1-1. Dvě kola před koncem nejvyšší anglické soutěže patří Tottenhamu v tabulce poslední nesestupová příčka. Ve Žďáře nad Sázavou je 5 stupňů, v Telči 6. Bude převážně zataženo s lokálními přeháňkami, které ale večer ustanou. Naměříme teploty mezi 9 a 12 stupni a bude foukat čerstvý vítr v nárazech až 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pokud jedete po D1 směrem na Brno, opatrně na kilometru 107, stala se tam nehoda nákladního auta, které narazilo do svodidel. A pozor taky na zvíře na vozovce, a to v Radňovicích na Žďársku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo podíváme na hranici Čech a Moravy. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 9 minut už uplynulo od 7:30, posloucháte úterní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Krajem Vysočina prochází hranice mezi českými a moravskými zeměmi. Kdo tuto hranici nechal vytyčit a k čemu to bylo dobré, přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Krátce po 7:45 doznívá v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina písnička v podání Bonnie Tyler a doprovodila nás k předpovědi počasí.
1: Počasí.
0: Máme úterý 12. května, svátek slaví první zmrzlý muž Pankrác a v kraji Vysočina se teď teploty drží nad nulou, nejčastěji 5 nebo 6 stupňů, hlásí přístroje. 5 stupňů je teď v Košeticích, Telči nebo Přibyslavi. Náměště nad Oslavou, Jihlava, Moravské Budějovice a Havlíčkův Brod odhavají schodně 6 stupňů a Dukovany mají skoro zataženou oblohu a stupňů 7. Dnes v úterý bude převážně oblačno, oblast občas i zataženo a budou se vyskytovat lokální přehánky, zejména na západě a severu kraje. Večer potom budou přehánky ubývat a částečně se protrhá i oblačnost. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů, ale ochlazovat nás bude čerstvý severozápadní vítr s nárazy až kolem 55 km v hodině. Tolik počasí dnešního dne. Za malou chvíli se s našimi malými makovičkami vydáme na turistický cíl na Hrady.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Jeho sochy potkáváme v parcích, na ulicích, v galeriích a dokonce se podle nich i tančí. V polovině května roku 1880 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Jan Štursa a my si připomeneme jeho životní příběh. A protože je jaro, v další reportáži si zajdeme prohlédnout sazenice do trvalkové školky.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut nás dělí od 8 hodiny. Pokud máte dnes něco v plánu, tak všechno dobře stihněte.
1: Makovičky.
0: Letní turistickou sezónu máme před sebou, ať už míříte spíš do historických měst nebo za přírodou. V české krajině skoro všude narazíte taky na hrady. Co o nich vědí naše malé makovičky? Ptá se kolegyně Irena Šarounová.
2: Proč lidé jezdí na staré hrady?
3: Protože si můžeme vzpomenout, jak to tam vypadalo a můžeme se na to taky podívat. Vevnitř to je takový trošku strašidelný a hlavně hezký. Jsem byl na jednom hradě a ten měl dvě věže a jednu menší, jednu větší. Jedna se jmenovala Baba, to byla ta největší, a jedna Pána Bože byla menší.
4: A já jsem byl uvnitř hradu, protože tam byly staré věci a zbraně.
5: Já jsem byl na hradě a jmenoval se Orel. Byly tam hromadu pavouků, netopírů a zbraně.
6: A ještě můžeme se kouknout z vejšky, jak to vypadá.
7: Mně se tam líbí nejvíc ti zdi.
8: Já tam jsem chtěl bydlet.
2: A jak se říká hradu, který je trošku zbouraný?
9: Zřícenina.
0: Taky byste chtěli bydlet na hradě nebo na zřícenině, jako naše makovičky?
1: Makovičky.
0: Na Českém rozhlase Vysočina pro vás chystáme další zprávy. Přijdou na řadu za 8 minut a dozvíte se v nich, co chybí v náměšti nad Oslavou a taky o tom, jak probíhá v Belgii dopravní stávka, jak ovlivňuje třeba letiště. Do zpráv ještě bude znít hudba. Začíná Jitka Zelenková písnička Mám chuť psát román. Krásné úterní ráno.

Písnička Ileny Čákové nás dělí od zpráv. Ještě nabídnu pozvánku na sobotní den otevřených dveří Českého rozhlasu Vysočina. V jeho rámci budeme taky živě vysílat z letecké základny z náměště nad Oslavou. Od 14 do 16 hodin si bude Hela Dvořáková přímo kousek od ranveje povídat se zajímavými armádními a leteckými hosty. A celý den bude na letišti v náměšti nad Oslavou i stánek Českého rozhlasu Vysočina. Podrobnosti a zajímavosti o tom, jaký bude den otevřených dveří v náměšti, uslyšíte ve středu 13. května v rozhovoru Dobrého dopoledne po 11. hodině. Teď už ale Ilona Čáková, když zbývá pár slov.

0: dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Rezorty zdravotnictví a zemědělství chtějí v reakci na kauzu s toxinem cereulit v umělé kojenecké výživě upravit vzájemnou komunikaci. Podle vedení náměště nad Oslavou chybí v centru města hotel. Belgická letiště zrušila velkou část letů kvůli celostátní stávce. A bude oblačno nebo zataženo, teploty do 12 stupňů. Zprávy vám přináší Jakub Diviš. Ministerstva zdravotnictví a zemědělství slíbila upravit vzájemnou komunikaci po kauze s toxinem cereulit v umělé kojenecké výživě. Nebezpečná látka může dětem způsobit silné zažívací problémy, jak popisují někteří rodiče.
3: 14 dní jsme nevěděli, z čeho to je. Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
4: Že má doma nebezpečnou šarži výživy, se Zuzana dozvěděla náhodou na sociálních sítích. Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje obě ministerstva pirátská poslankyně Eva Šrámková.
5: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo.
4: Podle Šrámkové by varování urychlilo třeba to, kdyby dětská výživa začala spadat jako léčivo pod ministerstvo zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Podle mluvčího rezortu zemědělství Vojtěcha Bílého se to ale neplánuje.
6: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
4: Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí. Dosud u žádného je ale testy nepotvrdily. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Lepší gastronomické a ubytovací služby chybí lidem v centru náměště nad Oslavou, upozorňují na to obyvatelé i vedení města. Například občerstvení v centru nabízí jen kavárny a bistra. Podle bezpartijního starosty Jana Kotačky absence restaurace není tak akutní jako hotelová služba.
7: Tak město s tím moc dělat nemůže. Když si vezmeme počet restauračních zařízení, tak na město s necelými 5000 obyvateli je tady skutečně dostatek. Ale samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby ten hotel na tom náměstí vznikl nejenom kvůli restauraci, ale zejména z důvodu turistického ruchu.
1: Dopravu v Belgii dnes ochromí celostátní stávka a velké demonstrace. Odbory je vyhlásily kvůli plánovaným vládním reformám. Druhé největší belgické letiště, Charles Roy, zrušilo veškeré lety, včetně několika pravidelných linek do Prahy. Velké množství dopravních komplikací očekává belgická policie i v hlavním městě.
8: Také hlavní letiště v Bruselu zrušilo velkou část odletů a příletů. Omezená bude veřejná doprava po celé zemi. Belgické odbory stávku vyhlásily na protest proti reformám, které připravuje vláda premiéra Barta de Vévra. Ty počítají se zpřísněním pravidel pro předčasný odchod do důchodu či s časovým omezením podpory v nezaměstnanosti. Vláda tvrdí, že bez změn by byl belgický sociální systém dlouhodobě neudržitelný. Podle odborů ale účet zaplatí hlavně zaměstnanci a důchodci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Hokejisté Colorada jsou jedno vítězství od postupu mezi nejlepší čtyřku NHL. Ve čtvrtfinálové sérii s Minnesotou vedou 3-1 na zápasy po posledním vítězství na ledě soupeře 5-2, ke kterému přispěl dvěma asistencemi taky český útočník a rodák ze Žďárska Martin Nečas. Další utkání je na programu v noci na čtvrtek českého času.
2: Počasí.
1: Pojďme se podívat na aktuální teploty v kraji, třeba v Počátkách nebo v Bystřici nad Pernštejnem je 5 stupňů, Havlíčkův Brod hlásí 6. Úterý bude převážně zatažené velkou oblačností s lokálními přeháňkami, které ale večer ubydou. Naměříme teploty mezi 9 a 12 stupni. Čerstvý vítr v nárazech dosáhne až 55 km v hodině.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 ve směru na Brno stojí na 107. kilometru nákladní auto po nárazu do svodidel v odstavném pruhu. Na 88. kilometru ve směru na Prahu probíhá údržba, je tam levý jízdní pruh uzavřený. A mezi Novým Městem na Moravě a obcí Olešná havarovalo osobní auto. I tady opatrně projedete. Přejeme vám bezpečnou jízdu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Hezké ráno dozněl přehled aktuálního dění. Zásadním událostem věnujeme na Českém rozhlase Vysočina více prostoru, a to i těm sportovním. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by ve Slávii skončili, i kdyby se sobotní derby se Spartou dohrálo. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro radiožurnál Sport odmítl, že šlo o populistický krok. Proč? Vysvětlíme za chvíli.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 8 hodin a 12 minut v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli nabídneme Marii Rotrovou nebo Petra Muka. Teď ale sportovní události. Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík přiznal, že za sobotní nedohrané derby se Spartou nese zodpovědnost. Sám ale rezignovat nehodlá. Řekl to radiožurnálu Sport. Zároveň odmítl, že by v týmu zůstali Tomáš Chorý s Davidem Douděrou, i kdyby na trávník stadionu v Edenu nevtrhli fanoušci.
1: Já jsem všechny varoval, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
2: Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s hráči mluvil poté, co byl za nesportovní chování v Hradci Králové vyloučený kapitán Jan Bořil. Přesto Tomáš Chorý s Davidem Douděrou viděli v sobotním derby proti Spartě červenou kartu a vedení klubu došla trpělivost.
1: To není trest u Tomáše Chorýho za třetí

0: jestli na tribuně Sever na svém místě, tak si byl na pluše. Velmi už se spolupracujeme s policií, předali jsme jim všechny naše data ze CRM systému, poskytujeme jim všechny fotografie, všechny záznamy kamerových systémů a věřím tomu, že ta spolupráce povede k rychlému a účinnému potrestání těch viníků.
1: Za nedohrané derby nese vinu domácí Slavia, ale taky příznivci Sparty na stadionu v Edenu odpalovali pyrotechniku a trest je podle místopředsedy představenstva klubu Františka Čupra nemine.
2: To, že tam došlo k hození světlice, samozřejmě viděli jsme to a naší snahou je ztotožnit toho pachatele tak, aby už se nedostal na stadion.
3: Vy jste zmínil po tom, co se stalo po tom sobotním derby, že to je jakési vyvrcholení nenávisti Slávě vůči Spartě, tak na tom tvrzení trváte?
2: Já na tom trvám, protože ta linka ze strany Slávě tam jela dlouhodobě. Když si vzpomeneme ještě na historii, pardon za ten výraz, Sparta je smrt Spartě a podobně. A vlastně některé z toho se staly dokonce polooficiálním merčem. To znamená, pořád jsme pracovali v prostředí, kdy jsme nebyli soupeř, ale byli jsme nepřítel, kterého je potřeba zlikvidovat. Takže toto skutečně bylo jenom ten vrchol ledovce. A já věřím, že opravdu už byl vrchol a že to máme za sebou, protože tak, jak jsem měl možnost teď být se Rosavem Tvrdíkem, tak mi říkal, že vlastně z jejich strany dochází k přenastavení fungování Slávie, změny v komunikaci, změny, které budou mít dopad i na složení kádru a samozřejmě na jejich fanouškovskou podporu.
1: Jaký bude trest pro Slávii od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, se dozvíme v úterý odpoledne. Pavel Tilšár, Český rozhlas.

0: 8 hodin k tomu 18 minut písnička Marie Rotrové s názvem Déšť příhodně uvedla předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Máme úterý 12. května, svátek slaví první zmrzlý muž Pankrác a přístroje v našem kraji teď měří nejčastěji kolem 7 stupňů Celsia. Náměšť, Dukovany, Počátky, Jihlava, tam všude je teď 7 stupňů. 6 stupňů hlásí Telč, Košetice, Bystřice nad Pernštejnem nebo Havlíčkův Brod a 5 stupňů je v Přibyslavi a taky v Novém Rychnově. Během dne bude převážně oblačno, občas i zataženo a budou se vyskytovat lokální přehánky, a to hlavně v západní a severní části kraje. Večer potom budou přehánky ustávat a částečně se protrhá i oblačnost. Nejvyšší teploty 9 až 12 stupňů, ale ochlazovat nás dnes bude čerstvý severozápadní vítr s nárazy až kolem 55 km v hodině. Tolik počasí dnešního dne. Důchodce ze Žďárska se vydal na 1700 km dlouhou pěší výpravu. Říká si děda Obejda a co všechno na své pouti navštíví, to se od nás dozvíte za chvíli z reportáže.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Říká si Obejda, protože v příštím měsíci a půl obejde české a moravské chráněné krajinné oblasti. Důchodce Zdeněk Rajnošek ze Žďárska si nakreslil trasu na 1700 kilometrů. Projde 15 chráněnými krajinnými oblastmi a záchytnými body pro něj vždy budou domy přírody. Ty by chtěl taky svým putováním propagovat. Vyrazil od domu přírody Žďárských vrchů ve vesnici Krátká a od manželky dostal na cestu ranec buchet a pár dobře míněných doporučení.
1: Co kdyby zvlčil cestou? Si mu dáte rady.
2: Jaké rady dostal?
1: Tam, že se nemá řídit tou písničkou, za každým rohem je někdo, kdo tě zahřeje, tak to teda ne.
2: Marie Rajnošková, manželka, vyprovází tedy chotě. Měsíc a půl bude na cestě.
1: No a samozřejmě slušně pozdravit, poděkovat, poprosit. Tady ti to takhle navleču a tady máš na cestu.
2: Zdeněk Rajnošek vybavený buchtami v ranečku. Sleduje nás dron. Buchty v ranci na posilnění asi zatím nejsou ani potřeba, protože jak koukám, doprovod nám nestíhá.
3: Nestíhají. Úsek mezi Slavkovským lesem a Jizerskými horama. Ten bude tak asi na 8 dní přes Krušné hory. Tam už by se ty buchty hodily, to už nebudou, že jo? Pak budu muset pořídit jiné, no. Už to nebudou jako od mámy.
2: Já myslím, že manželka se docela obávala toho, že si pořídíte nějaké buchty cestou.
3: No jo, tak byla tam nějaká taková obava, no, ale já jsem poslušný, takže by to mělo všechno jít bez nějakých rodinných rozvratů.
4: Ale můžete jít jako.
3: Pojďte, jdeme. No, samotní na dohled, jo. To nám to pěkně jde, ne docela.
2: Zdeněk Rajnošek, neboli Obejda, to je většinou takové hanlivé označení, ale vy se k němu hrdě hlásíte.
3: Jo, mě to nevadí. Já vycházím z toho, že to je jako takový přechodník, jakože Obejda Českou republiku. Vyrážím teďka na tuto cestu. Takže takhle nějak to beru, jakože Obejda od slova jako obejít něco.
5: No ale máme krásně.
6: Jak vypadá ono? Ahoj, jdeme, díky, ahoj.
2: Zdeněk Rajnošek, neboli Obejda, chce taky, aby jeho cesta byla šetrná k přírodě, chráněných krajinných oblastí, které projde.
3: Kde mě zastihne noc, tak tam přespím. Snažím se, jako nerozdělávám oheň, nekempuju tam, takže vlastně jenom přespím a vlastně po mně tam nic nezůstane.
2: Pár nocí pod střechou mu zajistí domy přírody jednotlivých CHKO. Ze Žďárských vrchů Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Mausta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Kvůli bouřkám měli hasiči na Vysočině 40 výjezdů, nejvíc zasahovali na Žďársku. Nejčastěji odčerpávali vodu, čistili kanalizace nebo likvidovali bahno na silnicích. Hasiči o tom informovali na svém webu. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Po rekordních úhynech z předchozích zim přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se i lokální extrémní úhyny, a to hlavně na Jesenicku nebo Karlovarsku, kde se přiblížily i k 50%. Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Za peníze chtěl zrekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel ve vazbě, jeho advokát nechtěl případ komentovat. Do Bratislavy míří prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska. Petr Pavel, Alexander van der Bellen a Peter Pellegrini budou jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Z Česka to budou třeba brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Fotbalová šance liga dnes pokračuje 4 zápasy. Ve skupině o udržení nastoupí od 17 hodin a 30 minut Mladá Boleslav proti Dukle, Slovácko s Baníkem a Zlín s Teplicemi. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají Sparta a Plzeň. Pojďme na počasí. Meteorologická stanice Svratouch ve Žďárských vrších hlásí 4 stupně a zatažené nebe. V Telči je oblačno a 6 stupňů. Úterý bude převážně oblačné nebo zatažené s lokálními přeháňkami, které ale večer ubydou. Naměříme teploty mezi 9 a 12 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na D1 na 101. kilometru ve směru na Brno stojí kamion s defektem na krajnici a řidič mění kolo směrem do vozovky. Více náš zpravodaj.
5: Sice v tom bezpečnostním zálivu takový pro kamiony, ale prostě je tam a občas... Já jsem ho viděl, že zasahuje až do vozovky, no.
4: D1 ještě jednou, tentokrát ve směru na Prahu, kilometr 107, nákladní auto tam narazilo do svodidel, stojí v odstavném pruhu. V Třebíči havarovala 2 osobní auta v ulici Janáčkovo Stromořadí, s opatrností projedete. 2 osobní automobily se střetly taky mezi Novým Městem na Moravě a Olešnou. A v Havlíčkově Brodě v ulici Havlíčkovo náměstí střetlo osobní auto chodce.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jak využít čerstvě nabitý titul Historické město roku, to teď řeší vedení Náměště nad Oslavou. Podrobnosti už za chvíli proberu s bezpartijním starostou města Janem Kotačkou. Do rozhovoru ještě písničky, chystá se kapela Činosky a tohle už je Pavel Bobek.
3: Anou Víznerovou.

0: Možnosti využití titulu Historické město roku 2025 pro svou propagaci teď hledá vedení Náměště nad Oslavou. Chce nalákat víc turistů. Jak to teď proberu s bezpartijním starostou města Janem Kotačkou, kterého mám na telefonu. Pane starosto, dobré úterní ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co vám zatím přináší zisk titulu Historické město roku 2025? Projevilo se to nějak konkrétně už na zájmu o Náměšť?
1: No, zatím nám to přináší velikou radost, protože je to ocenění nejenom nás, současným vedení radnice, ale i našich předchůdců a vůbec i obyvatel města. Náměšťáci tu cenu přijali opravdu s nadšením a s velkou radostí. Včera jsme tady pro ně měli takový malý happening, u kterého jsme otevřeli výstavy, které se týkaly právě památek, a těch náměšťáků přišlo opravdu hodně si tu slávu užít a sami si se podívat na tu cenu, kterou jsme získali. No a mám i radost z toho, že do Náměště skutečně to láká více turistů. Zprávy máme od pana Kastelána, našeho krásného náměstského zámku, který mi volal, že již v telefonu mu rodinka oznamovala, že jede právě do Náměště nad Oslavou, protože se dozvěděla, že je to historický centrum města a že by si ho chtěla projít a prohlédnout. Takže myslíme si, že více návštěvníků to k nám přiláká a sami se přesvědčí o tom, že je u nás opravdu krásně.
0: Už vidíte konkrétní dopady. Už jste taky stihli využít nějaké peníze z milionové sumy, která vám za triumf náleží od Ministerstva kultury, a nebo na ty peníze stále čekáte?
1: Tak máme příslib té dotace, došlo už nám to papírově z Ministerstva kultury, takže peníze zcela jistě dostaneme, takže z toho máme radost, ale je ještě potřeba říct, že to není čistě 1 milion korun, který dostaneme, ale my k tomu musíme dát ještě svůj podíl, což je další 1 milion korun, takže potom budeme muset někam zainvestovat i 2 miliony korun, a my naštěstí v Náměšti nad Oslavou víme kam. V této chvíli farnost náměstská opravuje fasádu kostela, ale kolem toho kostela je ještě spousty práce na jiných památkách, a právě do toho bychom, do restaurování těchto památek v okolí kostela, bychom tyto peníze chtěli dát. Takže návštěvník náměště uvidí už na náměstí prakticky vše opravené a z toho máme velikou radost.
0: Plánujete díky té výhře v soutěži nějak rozšířit i služby pro turisty?
1: No, my jsme už hodně udělali v loňském roce, kdy vlastně návštěvníci, když k nám přijedou, tak navštíví úplně nové informační centrum, které je ve Staré radnici. Stará radnice se právě dokončuje její oprava, takže uvidí opravdu krásnou, a je ta informační centrum, který je spojeno i s výstavní síní, takže kromě krásného informačního velkého centra, kde získají spousty potřebných podkladů pro svoji cestu do Náměště, tak si můžou prohlídnout i obrazy, které, nebo různý výstavní, jsou to výstavy, které se pravidelně mění, takže podle toho, co tam bude, tak návštěvník určitě může si prohlédnout.
0: To je v těch nejbližších časech, ale co byste chtěli do nějakého vzdálenějšího budoucna zlepšit pro návštěvníky města Náměšť nad Oslavou?
1: Náměšť nad Oslavou je centrem regionu, který je velmi velmi krásné pro nějaký 3-4denní pobyt, kromě velikého množství kulturních akcí a památek menších i větších, jako je právě ten náš zámek, tak se vyplatí tady u nás pobýt pár dnů a vyrazit i do přírody. Takže například jednou z věcí, které jsme teď nově udělali, tak je takový cyklistický čtyřlístek, který je připraven tak, že návštěvník si stáhne do mobilu mapu a může si tady dělat túry na kole po náměstku, a my ty trasy vedeme právě po cestách, po kterých jezdíme my místní. Takže nejsou to ty klasické cesty, které by musel volit ten, kdo to tady tolik nezná, a ty nás zavedou do nádherných míst, které jsou spojené kolem Rozhleden, kolem údolí Oslavy, Jihlavy, s výhledy na elektrárnu Dukovany, s výhledem na letiště vojenské, na přehradu. Je tady opravdu spousty věcí k vidění, i takový jako netradiční, který určitě návštěvníka nesklamou a zjistí, že je tady opravdu krásně. A tímto všechny do našeho města, do Náměště nad Oslavou zvu.
0: Nezávislý starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka měl pro nás pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. My za to moc děkujeme, přejeme, ať se vše daří, a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Náměštsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tady je úterní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Už téměř 3 minuty uplynuly od 8:45 a to je nejvyšší čas dát prostor meteorologům.
1: Počasí.
0: Konkrétně to bude Jitka Kučerová. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se vrátit ke včerejšku. Včera napadlo hodně vody na kraji Vysočina. Kolik to bylo v číslech?
2: V číslech to bylo takové černobílé, ta černější část východní, a to i mraky byly určitě černé, tak měla mnohem víc srážek, většinou tak od 20 až do konce 70 mm srážek v Novém Městě na Moravě, a ta západní polovina kraje tam měla spíš jenom jednotky milimetrů od jednoho do zhruba 5-6 mm srážek, takže to bylo takové docela rozdělené, a kdybych to měla zhrnout, tak tedy 1 až 70 mm.
0: Jak máme teď a kolik vody připadne dneska?
2: Na obloze je hodně oblačnosti, spíš takové převládající, řekněme, zataženo. Chvílemi možná se oblačnost trošku protrhává do skoro zatažena, oblačna moc není. Teploty jsou teď většinou kolem 7-6 stupňů, srážky se aktuálně žádné nevyskytují, ale vítr ten fouká hodně výrazně od severozápadu, mírný, ale na mnoha místech už i čerstvý.
0: Jak to bude během dne?
2: V průběhu dne i nadále zůstane větrno, takže pocitová teplota bude výrazně nižší než ta na teploměrech. Ty nejvyšší odpolední teploty dnes na Vysočině by měly být tak mezi 9 až 12 stupni Celsia, ale jak říkám, díky tomu čerstvému větru a nárazům bude určitě pocitová teplota výrazně nižší. Vítr by se měl sklidňovat alespoň trošičku, nějaké pozvolné slábnutí ve večerních hodinách. Jinak bude převažovat spíše zataženo, skoro zataženo. Srážky se nějaké mohou ještě objevovat, ale už to budou jenom přeháňky, hlavně v odpoledních hodinách, i na možná větší části kraje ve finále se může objevit nějaká ta přeháňka. V podstatě někdy také v těch večerních hodinách by se postupně měly vytrácet, slábnout a v noci už potom jenom malá pravděpodobnost, hlavně v severní polovině kraje a ze začátku noci, že ještě nějaká doznívající přeháňka se objeví. V noci pak ty teploty budou postupně klesat mezi plus 3 stupně až 0 při zeslabení větru, protože i v noci bude foukat, ale v údolích hlavně, když zeslábne vítr, tak může být až možná k minus 1-2 stupňům Celsia.
0: Dnešní Pankrác tady přinese oblačno, odpoledne nějaké přeháňky, teploty do 12 stupňů. Zítra další zmrzlý serváce. Ráno jste zmiňovala i nějaké možná hodnoty mínusové, tak ti zmrzlí muži se opravdu vykreslili dnes letos velmi dobře. Pojďme si říct středeční, zítřejší a čtvrteční počasí.
2: Ano, ledoví mužové se dostavili úplně přesně. Ani zítřek nebude nějak teplý, i když oproti dnešku o něco ano, 11 až 14 stupňů zítřejší maxima. V ranních hodinách zítra spíše nějaká menší oblačnost převažující, možná může být někde i jasno, ale třeba ten sever kraje, západ může mít i zvětšenou oblačnost už v ranních hodinách. Ono potom té oblačnosti obecně hodně rychle během rána dopoledne přibude, takže zase spíše převažující nějaké, řekněme, oblačnosti. Skoro zataženo, zítra i nějaká přeháňka se může objevit, zase hlavně v odpoledních hodinách, ale jenom spíš výjimečně, čili oproti dnešku pravděpodobnost zítra výrazně menší.
0: A pojďme čtvrteční, alespoň teploty, jaké budou?
2: Ve čtvrtek by se ty maximální teploty měly šplhat zase o něco výš, 13 až 16 stupňů.
0: Takže pomalu se bude oteplovat, to slíbila Jitka Kučerová. Děkujeme za předpověď, krásný úterní den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: To byla předpověď počasí na Českém rozhlase Vysočina. Zbývá už jen malý kousek úterního dobrého rána. V něm třeba vtip Jardy Hypochondra, taky písnička Jardy Hypochondra, Vrásky z lásky. No a potom v 9 hodin zprávy a po 9 už se ozve vaše pravidelná dopolední průvodkyně Hela Dvořáková. S přáním krásného úterý se loučí Ivana Víznerová.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Fajdo, řekni fór.
1: No čověče, hele, takhle šéf dneska přijel do práce v novým Ferrari, jo. No a tak mu říkám, že je to super auto, jo, a že se mi moc líbí. No on říká, no dívej, pokud budeš poctivě makat, plnit práci jak máš, dělat přes časy a makat i o víkendu, no tak si za rok koupím ještě lepší.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Rozhlasoví symfonikové dnes otevřou Mezinárodní festival Pražské jaro. Penzista ze Žďárska vyšel na 1700 kilometrů dlouhou túru po chráněných krajinných oblastech. Ruské noční údery na Ukrajinu mají nejméně jednu oběť a 4 zraněné. A bude oblačno nebo zataženo, teploty do 12 stupňů. Dobré dopoledne, na řadě jsou zprávy, příjemný poslech přeje Jakub Diviš. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro dnes odstartuje koncertem rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní šestidílný cyklus Bedřicha Smetany Má vlast.
2: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
3: Přiznává šéf-dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
2: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne. Takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
3: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Všechny domy přírody v chráněných krajinných oblastech Česka chce v následujících týdnech navštívit senior ze Žďárska Zdeněk Rajnošek. Z krátké usněžného se pěšky vydal na 1700 kilometrů dlouhou trasu. Zpátky se chce vrátit na konci června. Cestou plánuje propagovat domy přírody, ale taky turistiku šetrnou k přírodě. Bude většinou spát venku. Vzhledem k předpovědi počasí na dnes začínající svátky tzv. Ledových mužů, to ale podle Zdeňka Rajnoška může být obtížnější.
4: Zatímco meteorologové se radují, že konečně budou zmrzlí, jak se patří, tak já jsem moc neraduju, takže to tam je trošku obava jinak. Ale teď půjdu tady tou moravskou část a na Moravě jsou dobří lidé, takže kdyby bylo jo nejhůř, tak věřím, že u dobrých lidí se schovám někam.
0: Při ruských útocích na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk. Zranění jsou další 4. Úderům bezpilotních letounů čelilo taky hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Mezi Ruskem a Ukrajinou o půlnoci na dnešek skončilo třídenní příměří. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany. Sport. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt nad Sláví. S ní zahájila řízení po nedohraném derby se Spartou kvůli výtržnostem fanoušků. Vedoucímu týmu soutěže z pražského Edenu ale nehrozí odečet bodů. V případě kontumace nedohraného utkání ve prospěch Sparty se Slávy pouze nepřičtou body za výhru 3-2. Českému rozhlasu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
5: Pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávy, to znamená, ta by získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů.
1: Počasí.
0: Dnes má svátek první ledový muž Pankrác, který přinese citelné ochlazení. Bude zataženo velkou oblačností s lokálními přeháňkami, které ale večer ubydou. Naměříme teploty mezi 9 a 12 stupni a bude foukat čerstvý vítr, který v nárazech dosáhne až 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody na D1 v obou směrech a srážka s chodcem v Havlíčkově Brodě. Na D1 na 101. kilometru ve směru na Brno stojí kamion s defektem na krajnici a řidič mění kolo směrem do vozovky. Více náš zpravodaj.
6: Sice v tom bezpečnostním zálivu takovým pro kamiony, ale prostě je tam a občas já jsem ho viděl, že zasahuje až do vozovky, no.
0: D1 ještě jednou, tentokrát ve směru na Prahu, kilometr 107, nákladní auto tam narazilo do svodidel, stojí v odstavném pruhu. V Třebíči havarovala 2 osobní auta v ulici Janáčkovo Stromořadí, s opatrností tudy projedete. A v Havlíčkově Brodě v ulici Havlíčkovo náměstí srazilo auto chodce. Dejte tam pozor a jezděte opatrně, tolik doprava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezké úterní dopoledne, počasí dneska sice nic moc, ale nebojte se, jako vždycky i dneska začínáme velice příjemnou záležitostí a tou je jídlo, tedy dobrota Dáši Kubíkové. Plněná kuřecí kapsa, plněná cibule, plněné žampiony nebo rajčata, ale co si naplníme dnes? No to možná budete hodně překvapeni. Počkejte si na to, další díl dobrot nás čeká už za pár minut, předtím si dáme Richarda Marxe nebo taky skupinu Mirai.
1: Dobré dopoledne s Hello.

0: Aleši Kubíkové.
1: Zatímco na zahradě se jí teprve chystáme sázet, tak věřím tomu, že v supermarketu ji koupíme po celý rok. Řeč je totiž o dýni. Tu považujeme za typicky podzimní plodinu. Ale jak už jsem říkala, když se třeba dneska nebo zítra do supermarketu vydáte, určitě ji tam taky najdete. Navíc je tam celý rok. A tak si pojďme říct, jeden inspirativní návod na plněnou dýni.

0: пихле уділене, а морків настругану, а то на панев яко трохи осмажене. А ještě jako syrem, to těm struhaným a do truby.
1: Mozzarellou.
2: Základ jsme tady slyšeli. Cibuli a nastrouhanou mrkev opečeme na pánvi, přidáme mleté vepřové maso a brambory nakrájené na malé kousky. Na pánvi směs můžeme promíchat s kořením, přidat česnek, může být i zakysaná smetana nebo rajský protlak, všechno dle chuti. Nakonec samozřejmě sůl a pepř. Z jedné střední nebo dvou až tří menších dýní Hokkaido odřízneme horní část cestonkem, zevnitř vydlabeme semínka a vnitřek dýně osolíme a vytřeme olivovým olejem. Do dutiny pak nacpeme směs z pánve. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů a na plech vyložený pečícím papírem dýně položíme. Vršek směsi před pečením štědře posypeme strouhaným sýrem podle chuti. Ale jak jsme slyšeli, mozzarella je volba, která nesklame. Pečeme 30 až 45 minut, dokud dýně nezměkne a náplň nezačne vonět po celém domě. Je to náramná dobrota, tak si nechte chutnat.
3: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
4: 9 hodin 15 minut pokračuje Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Mají památky, mají titul historického města roku a chtějí lákat turisty. Něco jim ale přeci jenom chybí. Řeč je o náměšti nad Oslavou a tamním centru města. Po čem obyvatelé volají? Tak to vám řekneme za pár minut v reportáži Veroniky Barté z Vohralíkové. Teď Naďa Urbánková a přijíždí k nám prázdný expres. Hezký úterní den s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 9 hodin 22 minut. Petr Kolář, ještě že tě lásko mám. A je to tak. Už 16. května, tedy tuhle sobotu, se na Petra Koláře můžete těšit i v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu Vysočina. Tak přijďte za námi a přijďte se podívat i na Petra Koláře. Přijďte si s ním popovídat. Tolik pozvánka na sobotu, už se to blíží, ale teď se společně pojďme vydat do Náměště nad Oslavou. Historickému městu roku 2025 chybí některé služby. Centrum náměstí nad náměště nad Oslavou postrádá například hotel nebo alespoň restauraci. Právě tu přitom obyvatelé podle svých slov požadují asi nejvíce. Momentálně tam jsou jen kavárny a bistra.
1: Tam tady chutná. Dobře, tady zařím. Stačí.
2: A nepostrádáte hospodu nějakou jinou restauraci v centru?
1: No, tak bylo by to lepší, jo? Určitě.
2: Že by bylo na výběr.
1: Jo. Hospoda v centru, tak samozřejmě, že by to bylo lepší, hospoda v centru.
3: Michal a Pavel zajíždí do Náměště nad Oslavou jen pracovně. Oběd si dávají v bistru u vjezdu na náměstí. Naopak Antonín Malý žije v domě vedle informačního centra a pořádnou restauraci by taky uvítal.
4: Určitě postrádáme, protože když chodí tady turisti na památky se dívat, tak je tady potkávám, protože tady bydlím, že jo, a ptají se, kde se můžou najíst nebo napít a posedět. Říkáme, že tady jako je rozestavěný hotel už několik let, asi 20 možná, nevím. Určitě, ale že to tady určitě chybí a nemáme je kam poslat, protože na městě nic není.
3: Hotel v centru chybí i podle bezpartijního starosty města Jana Kotačky.
5: Místní ovšem jsou nešťastní a my nemáme radost toho, že tady nemáme funkční hotel na náměstí. To je patrně to, na co poukazujeme. Poukazujeme na to dlouhou dobu.
3: Přesto se podle něj lidé mají v centru kde najíst.
5: Jsou tady hned dvě občerstvení, jedno je takový spíš na stojáka, nebo si to vzít sebou, nebo se najíst venku u stolků, který jsou nachystaný.
3: Město samo se podle starosty nechystá iniciovat otevření restaurace nebo hotelu v centru. Případné aktivity soukromých podnikatelů ale vítá. Z Náměště nad Oslavou, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Železní, zmrzlý a nebo taky mokří. I tak se dá říct třem bratrům, tedy Pankráncovi, Servácovi a Bonifácovi. Těm se budeme věnovat v dalším díle pořadu Bejvána s Mírou Markem. František Nedvěd, Donna Summer, ještě předtím, než Míru Marka pustíme ke slavu. Hezké dopoledne vám všem, co ladíte Český rozhlas Vysočina.

0: Frankie Louhan, František Nedvěd, písnička, která dozněla. No, nevím, jestli my se budeme smát v následujících třech dnech, protože počínaje dneškem to začíná. Ano, jsou tady všichni tři. Pankrác, Servác i Bonifác.
1: Bejvávalo.
2: Železní muži, zmrzlí bratři, nebo také mokří neb zmrzlí muži. Takhle porůznu se říkávalo za dob našich pradědů dnešku a dvěma následujícím dnům. Ještě s tím počkej, až po zmrzlech, říkávalo se kdysi o leckterém sázení sazenic, odzimovávání růžových keříků a o dalších venkovních pracech. Naši předkové věděli dobře, o čem je řeč. Dnes je pankráce, prvního zmrzlého, zítra serváce a pozítří bonifáce. A tihle takzvaně ledoví muži, lépe řečeno tyto tři dny, téměř pravidelně rok co rok přinášely výrazná ochlazení, studené deště a kolikrát i mráz. A říkávalo se, pankrác, servác, bonifác, studení bratři, přinesou chladna, jak se patří. Nebo na pankráce, bonifáce, chladno na polní práce. Pankrác, servác, bonifác, ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži. František Ladislav Čelakovský zřejmě jako první u nás píše, bylo to léta páně 1852, o všech třech těchto jménech, která byla, řekněme, postrachem hospodářství. On napsal, pan Serbóny pálí stromy. Pan Serbóny, to není vlastně nic jinčího než zkratka. Pan je pankrác a Serbóny, servác a bonifác. Čelakovský ve svém mudrosloví uvádí, že zahradníci se jich bojí a noť přicházejí tehdáž obyčejně chladné noci, jež kvetoucímu stromoví škodny bývají. Jinými slovy, pankráce, serváce a bonifáce bojí se všechny zahradnice. No a zítra o tom, proč si lidé teď na jaře přikládali na čelo bukové listy.
1: Bejvávalo.
0: Je potřeba si připomenout strategie hubnutí a to dnes také uděláme v pořadu Minuta pro zdraví s paní doktorkou Irenou Zimerovou, protože už devátý týden hubneme. Jak pak vám to jde? Přišel nějaký zlom? Možná ano, možná ne. Každopádně strategie už za pár minut.

0: 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra, tentokrát osobně.
3: A pozor!

0: pro hubnutí.
1: Dnes pokračujeme v kurzu hubnutí paní doktorky Zemenové a jeho hlavní myšlenky vám přinášíme i v úterní minutě pro zdraví, kterou jsme dnes změnili na minutu pro hubnutí. 9. týden kurzu je předposlední díl. Hodilo by se zopakovat základní strategie.
2: Základní strategie při hubnutí je, že energetický příjem musí být nižší než výdej. Ideálně ty dvě myšlenky spojit. Na jednu stranu ubrat na jídle. A nemusí to být na objemu, když budu vybírat méně kalorické potraviny. Už jsme říkali, že největším pomocníkem je zelenina, která udělá objem, pomůže zaplnit žaludek, ale těch kalorií je malinko. A naopak se snažit omezit takové ty kalorické bomby. Fast foodová jídla, smažená, tučná, přeslazená. Pokud si potřebuju občas dopřát něco navíc, tak můžu, ale musím to potom spálit. A k tomu slouží pohyb. Ideálně si zvyknout na to mít pohyb každý den. Podle svých možností kalorie pomůže spálit procházka a stejně tak bych doporučila i lehkou rozcvičku formou protažení, aby nám tělo nezatuhávalo. A zopakuji i zásadní vliv psychiky. Nechvátat na sebe, pochválit si za drobné změny. Není nutné vždy zhubnout na kila, ale význam má i zpevnit tělo nebo ozdravit jídelníček.
1: A pokud vás téma hubnutí a zdravějšího životního stylu zajímá víc, rozšířené informace k dnešnímu dílu i všechny předchozí díly najdete na webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Jak by asi zněla česká příroda, kdyby byla hudbou? Dodnes nepřekonanou představu nám o tom už v 19. století dal hluchý Bedřich Smetana. Jeho šestidílný cyklus Má vlast dnes opět po roce rozezní začátek Mezinárodního festivalu Pražské jaro. A tentokrát ji zahrají rozhlasoví symfonikové. Jak bude znít v jejich podání a mají hudebníci před koncertem vůbec trému? To se dozvíte za pár minut z reportáže.

0: Půlnoční kovboj a Tomáš Linka, skladba, která dozněla v 9 hodin 52 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Smetanova má vlast v podání rozhlasových symfoniků už dnes rozezní Prahu. Londýn i Vídeň. Už po 81. totiž dnes začíná Mezinárodní festival Pražské jaro a jeho živý přenos se bude přenášet do 24 zemí, abych byla přesnější. Milovníky vážné hudby pak až do června čeká v rámci festivalu dalších 40 koncertů.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu patří k nejlepším českým orchestrům, ale také je na něm cítit, že nejuniverzálnější, protože v profilu toho orchestru je, že on uvádí nesmírně široký repertoár a bylo to tak od jeho vzniku, kdy uváděl tu vyloženě klasickou hudbu, ale vždy uváděl i premiéry nových skladeb. Samozřejmě je klíčové, kdo před ním stojí jako dirigent a to bude jeho šéf-dirigent Petr Popelka, což je dnes jeden z nejžádanějších dirigentů už na světě, bych mohl říct.
2: Vysvětluje umělecký šéf Pražského jara Josef Třeštík, proč si pro zahájení festivalu vybrali právě rozhlasový orchestr a Petra Popelku.
3: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo, do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
2: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
3: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru i hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé. A je to, především je to radost.
2: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Vstupenky na kulturní akce zdražují, náměstí chybí ubytování pro turisty. Ministři obrany mezinárodní koalice budou řešit zabezpečení plavby Hormuzským průlivem. A bude oblačno nebo zataženo, teploty do 12 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš. Za zdražení lístku na kulturní akce může podle některých prodejců spojení tří firem, které je prodávají. Po sloučení si společnosti Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream za každou vstupenku účtují poplatek 3,5% z jeho ceny. Společnost PLG Czech Republic, pod kterou všechny patří, se hájí, že jen sjednotila podmínky, říká to její generální ředitel Lukáš Jandač.
4: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější. Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě.
2: Návštěvníci náměště nad Oslavou se nemají kde ubytovat. Podle vedení radnice chybí v centru zařízení hotelového typu. Město přitom i díky nedávnému zisku titulu Historické město roku 2025 očekává příjezd vyššího počtu turistů.
5: Když chodí tady turisti na památky se dívat, tak je tady potkávám, protože tady bydlím, že jo, a ptají se, kde se můžou najíst nebo napít a posedět, že to tady určitě chybí a nemáme je kam poslat, protože na městě nic není.
6: Popisuje Antonín Malý, který žije přímo v centru města. Bezpartijního starostu Jana Kotačku trápí zejména nedostatečná ubytovací kapacita.
7: My nemáme radost z toho, že tady nemáme funkční hotel na náměstí, poukazujeme na to dlouhou dobu.
6: Samo město vznik takové služby iniciovat nebude. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Francie a Velká Británie pořádají jednání ministrů obrany mezinárodní koalice, která chce zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem. Plánují řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Francie a Velká Británie vyslali k Hormuzskému průlivu válečná plavidla. Írán je varoval před okamžitou reakcí.
8: Nikdy jsme neuvažovali o nasazení sil ke znovu otevření Hormuzského průlivu. To nikdy nebyla varianta, kterou by Francie prosazovala. Vyzývám všechny ke klidu a zodpovědnosti.
9: Popsal francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie poslala k Hormuzskému průlivu letadlovou loď Charles de Gaulle. Na její palubě jsou stíhačky Rafale i průzkumné letouny. Doprovází fregaty a ponorka. Velká Británie do oblasti vyslala torpédoborec Dragon. Prezident Emmanuel Macron tvrdí, že cílem koalice zhruba 40 zemí je zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem v momentě, kdy skončí horká fáze bojů mezi USA a Íránem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
2: Brněnští basketbalisté jsou posledními semifinalisty ligového play-off. V rozhodujícím sedmém zápase porazili Děčín 98-78. Brno nastoupí v boji o finále proti Pardubicím, druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava.
3: Počasí.
2: V Jihlavě je 8 stupňů, v Počátkách a Vatíně 6. Úterý bude převážně zatažené velkou oblačností s lokálními přeháňkami, které ale večer ubydou. Naměříme teploty mezi 9 a 12 stupni a bude foukat čerstvý vítr v nárazech až 55 km v hodině.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na kilometru 107 dálnice D1 ve směru na Brno narazilo nákladní auto do svodidel, stojí v odstavném pruhu. A kolony dnes čekejte na průtahu Třebíčí v ulicích Brněnská a Pražská. Silničáři tam provádějí opravu vodorovného značení. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: I 4:50 s vámi zůstává Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám krásné úterní dopoledne. Pasáček, sedící Eva nebo raněný. To jsou názvy soch od Jana Šturzy, sochaře z Nového Města na Moravě. A právě o něm bude dnešní příběh z Vysočiny.
3: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: 8 minut po 10. hodině zpěvačka Anna K. Po noci se opět vracíme do dne a čeká nás příběh z Vysočiny.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Nové město na Moravě, Jihlava, Praha, ale také Paříž, Berlín, Mnichov nebo Londýn. To jsou místa, která hrála důležitou roli v životě jednoho z největších umělců našeho kraje. Sochař Jan Štůrza se narodil 15. května roku 1880. A přestože se dožil jen 44 let, nechal za sebou významnou uměleckou stopu a spoustu následovníků. A to si jako malý chlapec původně vybral úplně jiné povolání.
2: Chtěl původně být zahradníkem, ale protože pan ředitel školy odhalil jeho talent, tak ho doporučil, aby se stal kameníkem, a proto Štůrza odešel studovat kamenickou školu do Hořic.
3: Jaká byla ta jeho životní cesta odsud z Vysočiny, kam všude zamířil?
2: Já si myslím, že to důležité město je Praha, protože on působil a studoval na Akademii výtvarných umění u Myslbeka, který byl jeho učitelem, a na začátku tam byl velký obdiv, potom Štůrza se vydal trošku jinou cestou.
3: S ředitelkou Hrácké galerie v Novém městě na Moravě Věrou Staňkovou si povíme o důležitosti odkazu sochaře Jana Štursy.
2: Ta Praha určitě je pro Štursu důležitá. On potom se stal v dobách válečných i rektorem Akademie výtvarných umění. Tam vlastně působil několik let a ti jeho žáci jsou dodnes slavnými sochaři. Jedním takovým pokračovatelem je i další novoměstský rodák Vincenc Makovský, na kterého jsme také samozřejmě pyšní. Praha sehrála významnou roli a jako zdroj inspirace určitě to bude Paříž, protože tam Štůrza absolvoval i studijní cestu. Jsou zachovány určité deníky, kdy si dělal i různé poznámky, kdy navštěvoval muzea, maloval si a další města. A pak si myslím, že i ta Jihlava, protože on sloužil u pluku, který patřil k Jihlavě. V době války on musel nastoupit na frontu a tam byl u jihlavského pluku. On byl ve válce zraněn, takže se vrátil a potom právě ti umělci, včetně Myslbeka, se snažili, aby nemusel se vrátit potom zranění na frontu, a právě po úmrtí Suchardy, který vedl tu akademii, tak se za něj přimlouvali, aby mohl nastoupit do této funkce.
3: Zakladatel českého moderního sochařství se ve svém díle nechával inspirovat nejen na svých cestách.
2: Ženy vždycky hrály v životě na Štursy významnou roli. I když se podíváme na jeho akty, tak to dneska patří k takovému zlatému fondu českého sochařství. Tady byla velká výstava Rodénova a tam si myslím, že částečně byla určitě ta Štursova inspirace, ale určitě ne jako, že by to byla jedna jediná. Já si myslím, že jeho studijní cesta do Francie a do dalších měst měla velký význam a on se hodně inspiroval antikou a antickými sochami. Takže když se člověk podívá na některé sochy, které máme i třeba ve sbírkách Horácké galerie, tak může vidět, že spousta těch soch, především těch aktů, hodně vycházejí z těch antických principů. Štursovi se v tom sochařství podařila taková jedna věc, že on se na tu sochu, na tu hmotu podíval trochu jinak a pracoval jinak s osami třeba toho těla, a ty sochy, přestože jsou třeba z bronzu a z takového jako těžkého materiálu, tak oni působí velmi odlehčeně a působí v pohybu. A to je vlastně něco výjimečného, co předtím nevidíme u těch ostatních sochařů.
3: Z Nového města na Moravě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Sociální centrum kraje Vysočina ve spolupráci s organizací Moudrá sovečka si v Jihlavě připravilo seminář pro seniory. Ten nese název Jak na chytrý telefon a tablet. Za pár minut se tam vydáme taky, a to s regionálním stopařem Adelou Zachovou, se kterou se spojíme.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Lucie Bílá.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Chtěla jsem říct ještě Lucie Bílá a Jiří Korn, byl bych hřích a byl bych hřích vás teď nevzít do Jihlavy, do sociálního centra kraje Vysočina, protože právě v těchto chvílích se tam seniori učí, jak správně zacházet s chytrým telefonem, tabletem a jak se bezpečně vůbec pohybovat na internetu. Tento seminář provozuje organizace Moudrá sovička ve spolupráci se sociálním centrem kraje Vysočina. Účastníci mají za sebou necelou hodinu a půl, stejně jako náš regionální stopař Adéla Zachová, kterou teď vítám v našem vysílání a přeji krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Ano, já jsem také se zapojila do tohoto čtyřhodinového semináře. Je tu desetičlenná skupina seniorů a ten počet účastníků je nižší z toho důvodu, aby se pan lektor mohl všem dostatečně a co nejvíce individuálně věnovat. Proto je také nutné se na tuhle akci nahlašovat dopředu. Dneska proběhnou celkem dva semináře. Ten první, na kterém jsem teď, ten je určený novým zájemcům, na něm se také nacházím. A od 14 hodin do 18 bude následovat potom seminář vlastně pro další skupinu. No a konkrétnější informace nám teď poví pan Tomáš Hubálek, který je také předsedou organizace Moudrá sovička. Krásné dopoledne.
3: Krásné dopoledne vám i divákům. Tak Moudrá sovička dělá semináře po celé České republice a jak bylo řečeno, je to pro 10 až 15 lidí. Důležité je to, aby si seniori vlastně přinesli svoje zařízení, chytrý telefon nebo tablet, ideálně teda nabitý na 100%. A lektor jim vlastně postupně ukazuje, jak správně a bezpečně to zařízení ovládat. Každý účastník toho semináře si odnese pracovní sešit, kde vlastně máme popsány základní vlastně další informace, jak ten telefon nastavit, třeba zvuk, jak použít aplikace záchranka, Google Lens a další. Takže důležité je vlastně to, aby ten senior začal mít to svoje zařízení rád a myslím si, že se nám to daří.
2: Já už teda jenom připomenu, že účastníci si sebou mají opravdu přinést dostatečně nabité zařízení, ať už chytrý telefon nebo tablet.
0: A jak tomu doplním, že dnes jsme zavítali na seminář jak na chytrý telefon a tablet do Jihlavy, do sociálního centra kraje Vysočina. A to společně s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou. Moc děkujeme a přejeme ti krásný den. Naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den.
1: Regionální stopař.
0: No a my v dopoledním vysílání samozřejmě pokračujeme dál. A když jsem si tak říkala, že těch pozvánek není přeci jenom dost, tak jsem si řekla, že bych vás už teď klidně mohla pozvat na tuhle sobotu, protože tuhle sobotu bude hodně, ale hodně živo v Náměšti nad Oslavou. Trošku se naladíme. Už tušíte, je to tak. V sobotu 16. května se brány letiště v Náměšti nad Oslavou znovu otevřou veřejnosti. Čeká vás den plný letecké techniky, dynamických ukázek armády i jedinečné atmosféry vojenského letiště a vstup je zdarma. U toho všeho nebude samozřejmě chybět ani Český rozhlas Vysočina. Po celý den nás můžete navštívit i v našem stánku. Navíc od 14 do 16 hodin budeme vysílat živě jen kousek od runwaye a k mikrofonu si pozvu během rozhovoru spoustu zajímavých hostů ze světa armády a taky letectví. No a vy, co přijdete, se můžete těšit na ukázky vrtulníků, letecké techniky, dynamické prezentace armády, statické ukázky techniky i výzbroje. Na své si samozřejmě přijdou nejenom dospělí, ale taky děti. Čeká vás výborné občerstvení, no a řada dalšího doprovodného programu. A v samotném závěru ještě doplním, že už zítra po 11. hodině si v dopoledním vysílání dáme taky jednu speciální pozvánku, a to přímo od inženýrky Štěpánky Tříleté z 22. základny vrtulníkového letectva Biskajská a také podplukovníka Miloše Morkuse, který stojí v čele 222. vrtulníkové letky Flying Hippos. Pokud ještě nemáte plán na sobotu, tak vyražte prvně na den otevřených dveří k nám do Českého rozhlasu Vysočina a hned potom letíme do Náměště nad Oslavou.

0: Vzhůru k výškám jsme se vydali v 10 hodin 39 minut společně s Helenkou Vondráčkovou. I ponožka, ke které už neexistuje druhá do páru a že se to stává dosti často, tak i tahle jedna jediná ponožka může být ještě užitečná. Jak? To nám řekne Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Už za pár minut vás vezmeme na Ukrajinu do zcela výjimečné školy. Stojí 50 kilometrů od fronty a postavili 6 metrů pod zemí.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

0: Petr Habka, 10 hodin 47 minut jste s Českým rozhlasem Vysočina. Na Ukrajině vznikají obvykle školy tak, že se přebuduje a upraví kryt. Výjimkou je ovšem škola v Savici, východně od Charkova, kterou postavili přímo jako protiletecký kryt. Zcela nová podzemní stavba snese všechny bezpečnostní nároky. Je skrytá 6 metrů pod zemí a nad třídami leží ještě na metr tlustá železobetonová deska. Školu postavili za jeden rok a zatím do ní chodí 150 dětí.
1: Už jenom vstup do školy je impozantní. Školu tvoří dlouhá chodba, po každé straně je 10 tříd a já tady stojím s ředitelem školy jménem Gennadij.
2: Jak to se dla pobytu dětí zrobeno?
1: Všechno kvůli bezpečnosti.
2: Pult vyvedený v místo Kyjev 3 sekundy od zpracování požární bezpeky.
1: Záložní zdroj vody.
2: 10 tun vody.
1: V tom hlubokém podzemí jde celkem chladno, ale ve třídě už je teplej. Даша має народження.
3: До війни життя було яскравішим, але коли
4: Я сам се учила онлайн уж від першої тріди. Найдрів був ковід, потім válka, takže už asi 4 роки онлайн. Teď jsme konečně v normální škole a já jsem ráda. Vidím tu každý den své kamarádky.
3: Питаються спілкуватися.
1: Mnohé děti ale do školy stále nechodí, rodiče nechtějí kvůli útokům do školy pouštět, říká náčelnice vojenské správy Světlana.
5: Dětem dodají vpevněnosti a spokoje.
6: Doufám, že jich bude víc. Kdyby tady nebyly děti, nikdo by nám nedovolil investovat tak velké prostředky.
1: Savince mělo před válkou 5 000 obyvatel. Na takhle malé městečko je podzemní škola rarita. Učitelka Lívia je na ně patřičně hrdá.
7: My teď dobře pošajeme se naše školy, to byla naša taká velká mrýja.
8: Byl to náš velký sen, naše děti si ale zaslouží žít nad zemí, ne pod zemí. I když je tahle škola nejkrásnější a nejmodernější široko daleko, chceme, aby byly šťastné, aby jim nikdo nebral jejich dětství.
7: I щоб ніхто не посягав на їхнє щастя, щоб вони були щасливі.
1: V podzemí není tělocvična ani jídelna a na válečnou frontu je to zhruba 50 kilometrů. Ze Savinci u Iziumu, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Menopauza. To je slovo, které se často šeptá, možná i zlehčuje, nebo sem tam obchází i vtipem. Přitom jde o období, které se dříve či později dotkne poloviny populace. A nepřímo i té druhé, ano i vás, pánové. Co se vlastně děje s ženským tělem, psychikou a možná i vztahy, když hormony začnou měnit pravidla hry. My si dnes právě o menopauze budeme povídat. O tom, proč je to tak zbytečný pro někoho mýtus a proč není nutné se menopauzy bát. Víc nám prozradí dnešní host, po 11. hodině jim bude nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Tak si náš rozhovor rozhodně nenechte ujít. Poradíme totiž i doplňky stravy, které do sebe často ženy posílají a mnohdy ani neví, jestli jim opravdu pomáhají. Po 11. hodině se to rozvíte. Jak na menopauzu?

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prezident Pavel by podle předsedy sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Sokoly v dukovanské elektrárně vyvedly 4 mláďata. Ruské noční údery na Ukrajinu mají nejméně jednu oběť a 4 zraněné. Bude oblačno nebo zataženo, teploty do 12 stupňů. Na řadě jsou zprávy, příjemný poslech přeje Jakub Diviš. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ní podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
3: Je lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory, a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
1: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Celkem 4 mláďata vyvedly sokoly stěhovaví, kteří hnízdí v jaderné elektrárně Dukovany. Kriticky ohrožení dravci se usadili na jednom z ventilačních komínů. Podle ornitologů jsou všechna mláďata ve velmi dobré kondici a rodiče o ně pečují odpovídajícím způsobem.
4: Každé z mláďat dostalo 2 hliníkové kroužky. Jeden označuje, že jde o sokola z České republiky a druhý umožňuje kontrolu na dálku pomocí dalekohledu. Umělá budka pro zahnízdění je v elektrárně umístěná ve výšce více než 120 metrů. Sokolům poskytuje dostatečný klid a bezpečí. Dravci v ní hnízdí od roku 2020. Za tu dobu vyvedli už 18 mláďat. František Jirků, Český rozhlas.
1: Při ruských útocích na ukrajinskou Dněpropetrovskou oblast zemřel jeden člověk, zranění jsou další 4. Úderům bezpilotních letounů čelilo taky hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Mezi Ruskem a Ukrajinou o půlnoci na dnešek skončilo třídenní příměří. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany.
2: Sport.
1: Hokejisté Colorada jsou jedno vítězství od postupu mezi nejlepší 4 NHL. Ve čtvrtfinálové sérii s Minnesotou vedou 3-1 na zápasy po posledním vítězství na ledě soupeře 5-2, ke kterému přispěl 2 asistencemi taky český útočník a rodák ze Žďárska Martin Nečas. Další utkání je na programu v noci na čtvrtek českého času. A v předběžné širší nominaci české reprezentace na fotbalové mistrovství světa jsou i slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Oba přitom v sobotní ligovém derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem fanouškům nedohrálo, dostali červené karty a klub je následně vyloučil z A-týmu za opakované prohřešky. V české nominaci pro světový šampionát je zatím 54 hráčů, do Spojených států, Kanady a Mexika jich poletí 26.
2: Počasí.
1: V Moravských Budějovicích a ve Velkém Meziříčí teď naměříte 8 stupňů, v Přebyslavi 6. První ledový muž Pankrác přinesl citelné ochlazení. Bude zataženo velkou oblačností s lokálními přeháňkami, které večer ubydou. Naměříme teploty mezi 9 a 12 stupni. Čerstvý vítr bude v nárazech dosahovat 55 km v hodině.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 stále překáží nehoda na 107. kilometru ve směru na Brno. Nákladní auto tam narazilo do svodidel, je v odstavném pruhu a nezasahuje do vozovky. A zpozorněte taky v opačném směru na Prahu na 126. až 122. kilometru se tvoří kolony. V pravém pruhu totiž silničáři průběžně provádějí údržbu a provoz houstne. Zdržení je teď asi na 5 minut. Tolik doprava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme krátce po 11. hodině a já si hned v úvodu dovolím otázku. Co je asi největším strašákem pro všechny ženy? Řekla bych, že menopauza. Co se tedy děje s ženským tělem v tomto období? Proč najednou přibývají kila? Spánek není takový jako dřív a energie ubývá, i když žena nic zásadního nezměnila. A jak poznat, které rady kolem menopauzy skutečně fungují a které jsou jen dalším mýtem? O tom všem si dnes budeme povídat s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Snad to všechno stihneme. Já vám přeji krásné dopoledne.
6: Hezké dopoledne.
2: Hosté Heli Dvořákové.

strništi, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Adély Dvořákové.
1: Menopauza, to je téma, o kterém je potřeba mluvit a proto o něm dnes v dopoledním vysílání hovořit budeme. Mým hostem je nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Co se během menopauzy vlastně děje a proč přichází tak výrazné změny v tom našem těle?
2: Během menopauzy vlastně dochází k poklesu estrogenu a progesteronu, tedy vlastně hormonů, které nám ovlivňují nejen reprodukční systém, ale i náš hlavně metabolismus, spánek, psychiku, a nebo nám i zapříčinují ukládání tuku, o čemž mnohdy ženy neví, proto pak právě je trápí právě to, že začínají přibírat na váze. Proč přibírám v oblasti břicha?
1: No, já jsem ráda, že jste to řekla, protože řada z nich si říká, hele, všechno dělám stejně jako dřív, ale teď přibírám.
2: Jde o to, že metabolismus té ženy se nezastaví. Spíš jde o to, jak nám klesá estrogen, že se nám postupně zpomaluje, což není až tak strašné, jak si mnohdy ty ženy myslí, ale horší nastává to, že nám ubývá svalová hmota. Ženy se špatně starají o svou svalovou hmotu a ta právě nám tam pak chybí a je hrozně důležitá, protože my živíme svalovou hmotu, i když je v klidu, energií. A když ji nemáme dostatek, tak vlastně méně spalujeme, ale kalorický příjem si necháváme pořád stejný. Takže se nám pak stává právě, že začínáme nabírat na váze. Takže ženy spíš to, než že řeší hormony, tak by měly hlavně řešit i svou svalovou hmotu, jestli mají dostatek.
1: Pak mi tedy řekněte, proč se ten tuk po menopauze často ukládá hlavně do té oblasti břicha? Čím to je? Je to nedostatkem spánku, kortizolem, stresem?
2: Tak tady je opět asi problém trošku v estrogenu, protože tím, že nám klesá, tak on nám mění rozložení tuku v těle. A on řekne, že budeme ukládat spíš tuk do oblasti břicha. A to je ten problém, že on to změní, to rozložení. Protože mě nabývá po menopauze břicho a ne ten zadek.
1: No, pak se dostáváme do té fáze, kdy nám nabývá to bříško. My ty naše oblíbené džíny neoblečeme a proto se rozhodneme, že začneme hubnout. A to razantně. Co bývá ta největší chyba?
2: Největší chyba u žen bývá to, že se extrémně omezí v jídle a snaží se to uběhat takzvaně. Jo, že si nastaví tak vysoké kardio, že začnou chodit procházky, rotopet, orbitek, běžecký pás a nenají se. Tím pádem můžou zapříčinit ještě to, že ba naopak jim ještě bude klesat ta svalová hmota. Ženy se musí naučit správně jíst, dostatek bílkovin nastavit do jídelníčku a nastavit si i správnou pohybovou aktivitu. Takže bude se nám střídat kardio, ale i silový trénink. To mnohdy ženy po menopauze velmi často opomíjí a nemají ho tam správně nastavený, takže opravdu silový trénink, nemusí to být prvotně hned zvedání těžkých činek ve fitku.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli naběhnout do fitka a zvedat ty největší váhy.
2: Ne, to určitě nemusí. Stačí i posilování se svou vahou těla, odporové gumky, cokoliv, ale aby začaly i cvičit. Ne jenom ta procházka, musí stimulovat opravdu a udržovat si tu svalovou hmotu.
1: Takže jenom yoga a pravidelné vycházky nestačí.
2: Ne, musíme ještě minimálně, ať si to prostřídají jednou tak a jednou tak.
1: No, je to kruté, co si budeme povídat. Za pár minut budeme pokračovat v dnešní dopoledním rozhovoru. Mým hostem je nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Povídáme si o menopauze. Vy jste hovořila o těch bílkovinách a právě těm se budeme věnovat.
0: Host Hely Dvořákové.

0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je dnes nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Povídáme si o menopauze a dostáváme se k těm bílkovinám, protože o těch se hodně mluví. Proč jsou právě po menopauze tak důležité a kolik jich vlastně ženy reálně potřebují těch bílkovin?
1: Tak bílkoviny jsou důležité v každém věku, ale pro ženy po menopauze jsou extrémně důležité, protože s věkem tělo hůře buduje a udržuje vlastně tu svalovou hmotu a bílkoviny jsou základním stavebním prvkem pro naši svalovou hmotu a proto je tam potřebujeme mít v dostatečné míře, což by nám vycházelo zhruba 1,5, 1,7 klidně gramu na kilo tělesné hmotnosti. Já se v poradně hodně často setkávám s tím, že ženy nejsou schopny ujíst denní příjem bílkovin. Mnohdy se to neumí ani spočítat, ale i když se někam dopočítají, tak cílové číslo na závěr dne tam prostě není to, co by tam mělo být. Většina žen, když vidím jejich rozbor jídelníčku, které mi přinesou na začátku naší spolupráce, tak tam je třeba 40-50 gramů bílkovin za den. Takže ani ne polovina toho, co by za ten den měli ujíst. Oni by měli mít v jedné porci 25-30 gramů bílkovin zajištěno. Jo, takže opravdu 3x-4x denně musí potkat bílkovinu, což pro ně bude opravdu maso, mléčné výrobky, ryby, luštěniny a vejce.
0: Kde se v nás vzal ten pocit, že když budeme jíst málo, takže budeme hubnout?
1: Myslím si, že to je takový ten návyk z dřívějška, protože naše maminky v tom žily. Každá si ji představíme doma, protože když chtěla hubnout, tak vlastně nejedla. Oddělila přílohy, jedla nějaké tukožroucké polévky, takže tam jsou ty špatné.

0: špatné návyky, že kdyby nám ta mamka řekla, ne, musíš jíst hodně bílkovin, vem si ten kvalitní jogurt ke svačině, k obědu si vem to maso, k večeři vajíčko a rozmíchej si tvaroh s ovocem, tak kdyby nám tenhle návyk udělala, tak my se o sebe staráme lépe, no.
1: Pak mě napadá, když jsme hovořili o těch bílkovinách, další věc, jak velkou roli hraje stabilní hladina cukru v naší krvi, protože často některé ženy bývají unavené, některé přepadají takové ty chutě na to sladké, možná ideálně i večer. Tak jak ta rozkolísaná glykémie, jakou hraje roli?
0: Tam jde spíš o to, že ty ženy nekvalitně jedí, oni se napíjí nějakého sladkého pití, to jim vyvolá chuť na sladké, ale nezasytí je to. Tam není ten zdroj té bílkoviny. Ono je rozdíl, když přijmete slazenou limonádu s cukrem, tak vás moc nezasytí a vy máte potřebu jíst dál. Vlastně něco dalšího si dát také většinou s cukrem. A nebo si můžete dát kvalitní jogurt, který má sice v sobě cukr, ale zasytila vás ta bílkovina v tom jogurtu a přijmuli jste to i s tím cukrem, takže to není takový problém. Ale hlavně máte tam tu bílkovinu. Výkyvy hladiny cukru v krvi vlastně často vedou hodně často k únavě a hlavně v těch ženách vyvolávají pocity chutí na sladké, což může i vést k večernímu přejídání. Že právě, že my vydržíme celý den, ale večer pak už přijdeme a vlastně začneme sladký, slaný a je to příčina toho, že jsme celý den jedli nekvalitně. Spíš ta žena by se měla zamyslet už od rána, jestli přijímá dostatek bílkovin. A pokud ano, tak ty chutě na sladké a ta rozkolísanost tam nebude.
1: To tedy znamená, že my pomocí jídla můžeme nebo dokážeme zmírnit některé ty nepříjemné projevy menopauzy?
0: Rozhodně ano. Pokud začneme kvalitně jíst a pít, tak se budeme cítit dobře a dobře to i celé zvládneme, tu menopauzu, ale zvládneme pak i péči o sebe po menopauze.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes nutriční terapeutka Gabriela Čurdová.

0: Adély Dvořákové.
1: Nutriční terapeutka Gabriela Čurdová je dnes hostem Dobrého dopoledne. Hovoříme o menopauze.
2: O menopauze se hodně mluví a my jsme to už také říkali v souvislosti s váhou, ale jak ovlivňuje zdraví srdce, cholesterol a taky tlak?
3: Tam jde hlavně o to, že když nám klesá vlastně estrogen, který nás celý život chrání od kardiovaskulárních hodně onemocnění, tak ženy vlastně do menopauzy moc často netrpí na vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, ale po menopauze vlastně už nás moc ten estrogen nás nechrání tak jako dříve a častěji trpíme právě už na zvýšený LDL cholesterol, nebo se nám může právě objevit ten vysoký krevní tlak. A to všechno zapříčinuje už to, že máme vyšší obvod toho bříška, který nám narostl, zvýšil se nám ten viscerální tuk, který tam nechceme, a ten zapříčinuje tyto druhy onemocnění.
1: A my se dostáváme k té otázce, jestli je pravda, že když žena dlouhodobě špatně spí, tak následně pak i hůř hubne a má i větší chutě na sladké. Opravdu to platí?
3: Ano, určitě to platí. Žena se nesmí dostat se spánkem pod 7 hodin denně. Ženy v menopauze jsou ohroženější v tom směru, protože mají často narušený spánek vlastně těma návalama horka, které je trápí v noci, takže se častěji budí, mají horší celkově regeneraci, což uvádí ty ženy hodně často do stresu a pak se jim zvyšuje hlad, chutě na sladké, tím pádem přijímají více energie, než by měli, a může se nám pak stát, že právě že nehubneme, ale ba naopak ještě přibíráme na váze.
1: Pro řadu žen je menopauza velkým strašákem, ale říkám si, co by ženy měly dělat třeba už teď, aby ten přechod do té menopauzy nebo to období zvládly lépe?
3: Žena by se o sebe měla začít starat klidně už ve 30, ve 40 letech se na tohleto připravovat, a připravujeme se na to asi takovým tím stylem, že máme kvalitní pohybové aktivity, máme zdravý životní styl, víme, jak správně máme jíst, co do toho jídelníčku zařazovat, hlídáme si opravdu příjem bílkovin a dostatečný kvalitní pitný režim.
1: Když jsme u toho pitného režimu, tak jak moc nám ten špatný pitný režim může nejenom v tom období menopauzy, ale i v průběhu našeho života celkově jako uškodit?
3: Pokud tělo cítí nedostatek tekutin, tak vlastně mozek vám může vydávat signál spíš toho, že máte hlad. On to úplně jako nerozezná a řekne, já ty máš hlad, tak se tak sněs něco třeba sladkého. Jo, takže on nám zvyšuje vlastně ty chutě, takže je to strašně důležité mít dostatečný pitný režim, a dostatečný pitný režim je zhruba 30 ml na každé kilo tělesné hmotnosti celý den. A mělo by to být hlavně čistá voda, minerálky, které nejsou slazené umělými sladidly nebo klasickým cukrem, nebo různé druhy čajů můžeme i doplnit. Určitě to nemůžeme postavit jenom čistě na kávě a na černém čaji.
1: Říká dnešní host Dobrého dopoledne nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. My si hned po písnice budeme povídat o doplňcích stravy, protože přijde nějaké to období, kdy máme pocit, že těch doplňků musíme sníst velkou spoustu, abychom byli fresh a byli svěží a měli nejenom napnutou pleť. Tak zůstávejte s námi.
0: Host Hely Dvořákové.

0: host Heli Dvořákové.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o menopauze. Teď se zaměříme na doplňky stravy. Mým hostem je nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Jsou nějaké doplňky stravy, které opravdu dávají smysl, ať už před nebo v průběhu menopauzy?
2: Určitě mezi doplňky, které bych asi doporučila, že nám v menopauze nebo po menopauze by byl určitě vitamin D, protože ten nám ovlivňuje vstřebávání vápníků, což budeme předcházet osteoporóze. Pak by to byly kvalitní tuky, takže omega-3 mastné kyseliny, rybí tuk, ne zrovna dvakrát oblíbená záležitost u žen, jsou to ryby, ale pokud opravdu víte, že v jídelníčku nemáte zařazeno dostatečné množství ryb, tak byste si měli najít kvalitní doplněk, co se týče omega-3 mastných kyselin, a měli byste přijímat zhruba 1000 až 2000 mg omega-3 na den, protože jsou to kvalitní tuky, které vám pomohou snížit zánět v těle, takže se budete potom určitě cítit lépe, může vám to některým i pomáhat s tím cholesterolem. Pak dále spoustu žen trápí ten spánek, ta regenerace, takže i hořčík je zde na místě, ideálně v bisglicinátové formě si ho kupujte. A ten kreatin, ten taky můžete. A ještě bych doplnila vlastně pro ženy v menopauze, výborný je i červený jetel, který jim pomáhá znávali horka.
1: V tuhle chvíli mě napadá, jestli jsou nějaké doplňky stravy, které jsou za vás spíš jako marketingový tah, než by nám pomáhaly.
2: To budou určitě doplňky založené na zázračných účincích. Takové ty, které vám zaručí všechno a stačí vám jenom jedna dávka. Takže asi tyhle ty, asi každá jsme si tím prošli, že jsme měli nějaký doplněk, ať sypký nebo tabletku. Spíš jde o to, podívejte se na to složení, co je tam přesně napsáno a k čemu to má vlastně sloužit. Spíš, jestli se nalečíte taky nějakým placebem, jestli tam hodně často nejsou jenom doplňky na odvodnění, že z vás odejde voda, ale jinak vám to v ničem neprospívá.
1: Co vás na ženách v menopauze ve vaší praxi asi nejvíc překvapuje? Je něco takového?
2: Mě asi nejvíc v poradně vždycky překvapí, jak ty ženy jsou k sobě velmi přísné a jaký mají pocit v tom, že jakoby selhaly, že vlastně dělají to, co dřív, ale nefunguje to. I když to dodržují 100%, nějakým způsobem cvičí a dodržují jídelníček, ale ono jde o to, že jim nikdo nevysvětlí, že po té menopauze se potřeba těla trošku změnila a že i ta pohybová aktivita měla by být trošku jinačí a složení stravy musí být založeno na dostatečné množství bílkovin více než kdy.
1: Jak tedy správně pokračovat v okamžiku, kdy nejsem spokojená se svou váhou, blíží se menopauza nebo mám po menopauze a chci se sebou něco dělat? Jaké jsou ideální kroky? I na to se dnes zeptám, zůstávejte s námi, hostem našeho vysílání je nutriční terapeut Gabriela Čurdová.

0: Eli Dvořákové.
1: Menopauza. Téma, o kterém se, co si budeme, ne vždycky rádi bavíme, ale na druhou stranu je potřeba o něm mluvit a potřeba se na menopauzu připravit. Nejenom před jejím příchodem, ale taky připravit se na její průběh a na to, co bude následovat po menopauze. Mým hostem je nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Jak by vlastně žena správně měla postupovat, aby ta přebytečná kila případně schodila, aby tou menopauzou prošla tak, jak má? Jaké ty kroky byste jim poradila?
2: Tak já bych asi poradila, i nejlepší je, když si to sepíší. Vezmou si tušku a papír a celý týden si začnou sepisovat. A vlastně, když zjistí, jak jí a jak pijí, tak tento seznam, pokud si nejsou jistý, kde ty chyby mají, tak si najít svého odborníka, kterým s touto změnou v jídelníčku prostě pomůže, protože on jim to rozebere, spočítá jim bílkoviny a nastaví jim tu změnu správně. Vysvětlí jim, kde, jak a proč to tam zařazovat. Může jim dokonce i správně doporučit právě ty doplňky, jestli u nich už je vhodné začít, nebo oni to zvládnou ujíst ve stravě a nejsou úplně ideální pro to, aby to zbytečně kupovali. Ale zásadní je opravdu si podle mě s někým promluvit, pokud si nejsem jistá. Jo, pokud se už delší dobu snažím se sebou něco dělat, bříško mi pořád roste, cítím se unavená, mám časté chutě na sladké. To bych možná zdůraznila, že pokud jsou tady mezi námi ženy, které cítí chutě na sladké častěji jak 3x do týdne, ne denně, ale 3x do týdne, tak opravdu mají nějaký zásadní problém podle mě v jídelníčku, protože není normální mít takhle vysoké chutě na sladké a chce to spíš srovnat opravdu většinou ten příjem těch bílkovin, který mají extrémně ty ženy podhodnocený.
1: Možná nás poslouchají ženy, dejme tomu 60+, které tak jako hodí tou rukou a řeknou, ježiš, no tak mě je 60, mám břicho, jako stejně už s tím nic neudělám, to prostě je věkem a vším, ale můžeme i ženám 60+ pomoci, aby se cítili skvěle ve svém těle a třeba zhubly?
2: Rozhodně ano, ženy 60+ spíš mají problém s tím, že mi hodně často v poradně říkají, já mám chutě na sladké, já jím sladký, já na to maso nemám moc chuti, já už ho jíst nechci a je to spíš problém toho, že oni mají tak velký už deficit v sobě, že to tělo si pořád říká o rychlý zdroj energie a chce jenom z toho sladkého, ale pokud opravdu se zaměříme společně na ten jídelníček, nastavíme tam dostatečný příjem minimálně 4x denně třeba tu bílkovinu, tak těm ženám se srovná celý ten rytmus v tom těle a opravdu chutě na sladké začnou opadat. Je důležité v jídelníčku si vždycky srovnat ty bílkoviny, vlákninu, pitný režim, pravidelnost.
1: Jsou nějaké mýty o menopauze a taky ohubnutí, které stále mezi ženami kolují. A bylo by fajn je tak jako objasnit a říct, jak se věci mají.
2: Tak pokud začneme menopauzou, tak podle mě největší mýtus, který stále přetrvává, je, že za každou cenu musíte přibrat. Přibereš. Břicho ti naroste.
1: Všechno nejnegativnější, co jde, tak rovná se menopauza.
2: Ano, a to určitě není pravda, protože pokud si ta žena srovná správně jídelníček, tak může projít menopauzou i bez těchto problémů. A v hubnutí bych řekla, tam stále přetrvává takový ten návyk, že čím méně jíme, tak určitě zhubneme.
1: To si vyškrtněte.
2: Přesně tak. A zázračné ještě potraviny nebo nějaké doplňky stravy bych taky vyškrtla, protože asi kdyby v dnešní době byly, tak je mají všichni a nikdo nemá problém úplně s váhou.
1: Jak jsme na tom vůbec, co by té obezity, protože jednu dobu se hodně říkalo o tom, že jsme hodně obézní národ. Vedeme si už líp, nebo je to ještě horší, než to bylo?
2: Řekla bych, že je to ještě horší, že skoro 60% české, myslím, populace už trpí problémy s váhou, ať je to nadváha nebo obezita.
1: No tak možná nejvyšší čas najít někde na půdě tenisky a vyběhnout a začít něco dělat s naším tělem. Já moc děkuji za to, že jste dnes byla naším hostem, že jste nám přiblížila, že menopauza nemusí být zas takovým strašákem, jaký řada z nás vnímá. Díky, že v tom teď už máme jasno a těšíme se zase příště. Hostem našeho vysílání byla nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
0: Hosté Heli Dvořákové.

písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Žďár sčítá škody po rozlití horního rybníka při přívalovém dešti. Vysočina dostane na dopravní stavby od státu více než miliardu korun. V Brně prasklo rameno jeřábu, okolí je uzavřené. Odpoledne bude zamračené a občas sprchne, teploty do 12 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Města a obce odklízejí následky večerních a nočních bouřek. Přímo ve Žďáře nad Sázavou se rozlila voda z právě opravovaného horního rybníka. Připravená retenční nádrž nebyla dostatečně velká a voda tak zaplavila silnici i blízké objekty. Podle mluvčí žďárské radnice Blanky Sobolové jsou ale škody minimální.
5: Ve Smetanově ulici se zřejmě do jednoho sklepa dostalo několik centimetrů vody. Zaplavené byly antukové volejbalové kurty na rybníčku. V parku u Ivana, kde ta voda šla, jsou poškozené cesty. U školských Sluníčko na Veselské se narychlo odstraňoval jeden díl plotu, tak aby se ta voda z Veselské ulice dostala do zahrady.
4: 1 miliardu a 150 milionů korun letos pošle Státní fond dopravní infrastruktury na silniční stavby na Vysočině. Primárně půjde o investice do vozovek, které budou sloužit k přepravě nadrozměrných dílů pro dostavbu Dukovanské elektrárny. Letošní částka je zatím nejvyšší, jakou kraj z fondu získal. Podle hejtmana z hnutí ANO Martina Kukly peníze využije například na budované obchvaty.
6: Jsou to všechny obchvaty, které děláme. Takže když půjdu, tak je to prtnice, je to projekční práce na okřížkách, jsou tu Zašovice, Slavětice, to jsou obchvaty a pak ty návozové trasy, je to obchvat Velkého Meziříčí.
4: Ve Vodařské ulici v Brně prasklo rameno jeřábu. Policisté kvůli tomu uzavřeli nejbližší okolí a pomáhají s evakuací obyvatel z dotčených domů. Informovali o tom na síti X. Policisté zároveň žádají, aby se lidé místu vyhnuli a současně počítali s komplikacemi v dopravě. V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska na druhé vrcholné schůzce takzvaného slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách. Součástí summitu jsou prezentace inovačních prací studentů ze všech tří zemí. Podle prezidenta Pavla bude jedním z témat umělá inteligence.
7: Speciálním tématem bude jednání o tom, jak umělá inteligence a nové technologie přispívají vzdělávání, jakým způsobem ovlivňují ať už pozitivním nebo negativním mladou generaci. A tak jako loni budeme mít i prezentace studentů ze všech tří zemí se svými inovativními projekty.
4: Za Česko studenti uvedou tři počiny. Jedním z nich jsou brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu.
1: Sport.
4: Fotbalisté Sparty dnes budou hrát první zápas po nedohraném derby na stadionu Slavie. Ve třetím kole prvoligové nadstavby skupiny o titul přivítají Plzeň. Souboj druhého se třetím týmem tabulky začne ve 20 hodin. Místopředseda představenstva Sparty František Čupr po sobotní zkušenosti z Edenu doufá, že utkání na Letné se obejde bez výtržností.
8: Já věřím toho, že naši fanoušci si jsou vědomi, že nechceme podobné excesy na našem stadionu. Samozřejmě my jim před každým zápasem zdůrazňujeme, že chceme, aby ten zápas proběhl v klidu, aby si to všech našich 17 a půl tisíce fanoušků na stadionu užilo a nedošlo tam k žádnému zranění a k žádné výtržnosti. Pro nás je toto standardem.
4: Hrát se budou také tři zápasy ve skupině o udržení. V 17.30 Slovácko nastoupí proti ostravskému Baníku. Mladá Boleslav se utká s pražskou Duklou a Zlín s Teplicemi.
1: Počasí.
4: V Telči je teď 8 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Moravských Budějovicích 10. Odpoledne očekávejte zataženo a hlavně na západě a severu Vysočiny přeháníky. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty se budou držet mezi 9 a 12 stupni a silnější severozápadní vítr začne večer zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na dálnici D1 buďte velmi opatrní, poblíž větrného Jeníkova na 107,5 kilometru ve směru na Brno. Probíhá tam odklízení havárie, při které a nákladní auto skončilo ve svodidlech. S opatrností projedete šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zberec jak palec od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky na vaše přání, takže zavolejte a pošlete vašim známým, kamarádům, sousedům písničku, popřejte jim k narozeninám. Jaké telefonní číslo? 22 155 49 99. SMS-kové 90 011 04. Nejdřív napíšete slovo píseň, uděláte mezeru, potom krátkou zprávu. Jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Jdeme na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: blázen, diví se primář porodního oddělení, tento týden nám už omdlel 10. otec, jak je to možný? Nedivte se, šéfe, nedivte se, narodil se nám tady na oddělení jeden černoušek a sestřičky ho ze srandy ukazují tatínkům.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Přesně tak, písničky na vaše přání. No a já budu mít přání přímo od Milana Kšandy, který navštívil naše studio. Donesl nám tady dárky. Ahoj, Milane.
3: Ahoj. A ředitel Bramborárny.
2: A ředitel Bramborárny to prý taky je teď jako nově. Ahoj, Milane, povídej něco.
3: Dobrý. Tak jsem zavítal po delší době do rádia. Jsem rád, že Jarda Hypochondr a přátelé ze studia, že mě hned uvedli do studia na vysílání. A tím bych chtěl pozdravit sbor dobrovolných hasičů Horní Kupé, Dolní Kupé, Rosokaců a tam dále, který mě taky někdy zvou na ty akce. Hlavně bych chtěl ještě pozdravit personál z věže, zdravotní sestry pana Friče, paní Šeredovou a ty další, paní ředitelku Kadlecovou, co to tomu velí. A chtěl bych ještě poděkovat hodně, že lidi někteří si vzpomenou na tu naši královnu Naďu Urbánkovou. A nechal bych ještě zahrát Božince z Předína, tam měla nějak 50 let nebo 70 let manželství, nevím to přesně, kamarádům, který mě nechali zahrát na zahradě od Karla Gotta nějakou písničku, pak tam prej se pohnul nějak Sandokan, to už nevím přesně. A ještě bych nechal zahrát Jarošovi, Míle Královi, Jirkovi Jindgovýmu z Horní Kupy, který dělal u starosty, možná ještě dělá pomocníka, nevím. No prostě bylo všem, co...
2: Všem. Výborně. No. Hele, všimnul jsi, že tady za mnou visí fotka, když jsi tady ve studiu a to je fotka vlastně posluchačů, která tady visí už asi 2 roky.
3: No, to je krásný. Tíhle fotky jsem se tady všimnul dlouho a děkuju za to, že tenka byl den otevřených dveří a byly tady kamélie.
2: Ano, to
3: a
2: už
3: o těch kamélí jsem tady dostal CDčka pro kamarády a přátelé.
2: To už je tak 3 roky, člověk.
3: To je 3 roky, no.
2: Tak jo, pošleme... blondiáka s červenou bugatkou od Nadi Urbánkové. Pošleme to i nahoru do Dobíčka.
3: Do Nebíčka.
2: Ona tě určitě
3: a
2: slyší.
3: Kdo by měl cestu kolem Přeželiv, tak ať se staví na tom hřbitově, ať tam dá svou svíčku nebo kytku.
2: Já ti děkuju za návštěvu.
3: Já to po těch 3 letech nesu pořád těžko, když není ve studiu.
2: Já taky.

0: Jo, a co zase provedl?
1: Vůbec nic, ale už je skoro půlnoc.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, přesně tak, a mám tady další přáníčko, tentokrát je to SMS-ka, prosím, k narozeninám a Romaně Pilátové všechno nejlepší přeje babi s rodinou a písničku prosíme Panenku z Kouta od Marcela z Moška.

0: Marta zabloudí v poušti. Vleče se z posledních sil, aniž ví kam. Tu najednou najde starou láhev. Otevře jí a s ní vyletí džin.
1: Co si přeješ, můj pane?
2: Já chci domů.
1: Tak pojďme domů, můj pane.
2: Ale já tam chci být rychle.
1: Tak poběžíme.
3: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
4: A právě v této chvíli na telefonu čeká Dana. Krásný dobrý den.
5: Dobrý den, já bych prosila zahrát Suliku pro všechny posluchače tohoto nádherného pořadu. Moc děkuji a naslyšenou.
4: Já vám taky děkuji a přeju vám krásný den.
5: Děkuji taky.

0: Policista říká řidiči, tak co, viděl jste značku 40? Ano. Tak proč jste jel o 3000 korun rychleji?
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Na vaše přání, já mám tady další přáníčko. Prosím o zahrání písničky Šalalalalí od Vaška Neckáře. Byla jsem na jeho koncertě na začátku května v Praze a bylo to skvělý. Přeju mu pevné zdraví, je úžasný, mám ho moc ráda. Děkuji a pěkný den, píše Nina Bláhová.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Jeho sochy potkáváme v parcích, na ulicích, v galeriích a dokonce se podle nich i tančí. V polovině května roku 1880 se v Novém Městě na Moravě narodil sochař Jan Štursa a my si připomeneme jeho životní příběh. A protože je jaro, v další reportáži si zajdeme prohlédnout sazenice do trvalkové školky.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu nabídne poslední možnost vyhrát dvě vstupenky do jihlavského kina Cinestar na film Neporazitelný. Poslouchejte nás a dostanete se do kina zadarmo.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Přesně tak, na vaše přání. No a další přáníčko má Jarek z Třeště. Mám radost, že jsme se opět spojili, Jarku. Nějak nám to nefungovalo, tak těším se na první vtípek. Dobrý den, zahrajte prosím nejen dnešním oslavencům písničku Hospudko známa, kterou naspíval Jaromír Majer.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

byl jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

0: Jen Milan chladil. Všichni sbírali jedlí houby, jen Zdeněk nejedlí. Všichni měli oštěpy dřevěné, jenom Jan železný. Já sbíral lipový květ a Karel heřmánek. V hospodě všichni volali druhý chod, jenom Bolek polívka. Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus. Všichni ryli, jen Bohumil hrabal. Všichni použili kleště, jenom Zdeněk svěrák.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání, a teď tady mám taky vtípek od Jarka Střeště. Slečna, prosím vás, když půjdete se mnou ke mně domů, zahrajeme si magii. Jo, no tak jo, a prosím vás, jak se to hraje? No, já vás pomiluju, jo, a vy hned zmizíte. Tak Jarku, děkuju za krásný vtípek, mám tady další přání. Václav Přikryl, ahoj Jardo, chtěl bych zahrát k dnešnímu obědu Dávno vím svý od Heleny Vondráčkové. Děkuji moc krát a přeji všem dobrou chuť.

0: Čověče, já mám po včerejšku okro jako hrom. No to se nediv. Vždyť si prošel výkladní skříní.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A už je tady další přáníčko. Čau Jardo, rádi tě opět slyšíme a chtěli bychom zahrát do práce naše oblíbené kabáty, třeba písničku Bára Díky a pěkný den přeje Jarda a kolektiv z práce.

0: Vařím polívku. Chceš pravej vývar, anebo vývar z kostky?
1: No a jak vypadá ten pravej?
0: No to je ze dvou kostek.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: Ano, přesně tak, písničky na vaše přání, mám tady další, dobrý den, zahrajte písničku Můj čas. Hanka Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald dnes slaví svůj den, všechny zdravotní sestřičky a já bych chtěl všem poděkovat za každodenní péči lidskost, obrovskou trpělivost cílu a nasazenost, se kterými pomáháte pacientům v těch nejtěžších chvílích. Vaše práce není jen povolání, ale poslání, bez kterého by zdravotnictví nemohlo fungovat. Všichni vám děkujeme za všechno, co každý den děláte. Dík za zahrání Simulante Hypochondře. Píše Alfons. Samozřejmě písničku Můj čas posílám, no a taky se přidávám, to je jasná věc.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Písničky, které nestárnou, a taky přání, která nestárnou. Teď tady má být to takové starší, píše Eliška Zažáčková, prosíme o zahrání písničky Už koníček pádí od Valdemara Matušky pro našeho milovaného dědečka k jeho nedávným 80. narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a radosti. Vnoučata Eliška a David.
2: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká.

0: Adelko, řekni táta.
1: Máma.
0: Adelko, řekni táta.
1: Máma.
0: Kurňa, řekni táta.
1: Kurňa.
0: Miláčku, už jsem doma.
1: Kurňa.
0: No teda, kdo tě tohle naučil?
1: Táta.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A už tady mám další přáníčko. Dobrý den, chtěli bychom popřát mé sestře Žofy Procházkové ze Žďáru nad Sázavou k pátečnímu svátku hodně zdraví a životní pohody a vybral jsem písničku od Marty Kubišové Luna Park. To přeje Luboš z Herálce.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, doposlouchali jste, právě skončili. Mějte se, smějte se a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Čau.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Do poloviny června chce státní zástupce podat obžalobu v případu integrovaného centra sociálních služeb v Jihlavě. V Bosně a Hercegovině horská služba zachraňovala 5 mladistvých Čechů. Novým trenérem hokejistů Havlíčkova Brodu je David Dolníček. Odpoledne bude zamračené a občas sprchné teploty do 12 stupňů. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Obžalobu v případu údajné zpronevěry v integrovaném centru sociálních služeb v Jihlavě by chtěl státní zástupce Jan Vystrčil podat do poloviny června. Stíhané jsou dvě ženy, včetně bývalé ředitelky centra Aleny Hřehořové. Druhé obviněné učinil žalobce nabídku na uzavření dohody o vině a trestu.
4: Alena Hřehořová čelí obvinění nejen ze zpronevěry, ale také útisku. Policie ji zadržela loni v první polovině prosince a soud na ní uvalil koluzní vazbu. Teď je Hřehořová stíhaná na svobodě a integrované centrum sociálních služeb už nevede. Od května je novým ředitelem Petr Šíma. František Jirků, Český rozhlas.
2: Opravu kostela svatého Jana Křtitele zaplatí náměště nad oslavou z výhry v soutěži Historické město roku. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekl nezávislý starosta města Jan Kotačka. Od ministerstva kultury dostane náměšť 1 000 000 korun. Radnice bude muset příspěvek dorovnat stejnou částkou, vysvětluje Jan Kotačka.
5: Potom budeme muset někam zainvestovat i 2 000 000 korun. V této chvíli farnost náměstská opravuje fasádu kostela. Kolem toho kostela je ještě spousty práce na jiných památkách a právě do toho bychom, do restaurování těchto památek v okolí kostela, bychom tyto peníze chtěli dát.
2: Horská služba v Bosně a Hercegovině zachránila v pohoří Preny 5 nezletilých Čechů ve věku 16 až 17 let. Podle serveru Sarajevo Times se skupina ztratila kvůli blížící se bouřce a nezvládla najít ubytování. Záchranou akci komplikovaly extrémně obtížné povětrnostní podmínky. Zároveň byla kvůli sněhovým závějím a sesuvům půdy neprůjezdná silnice a záchranáři museli jít pěšky. Všech 5 českých turistů našli po 3 hodinách.
3: Sport.
2: S novým trenérem zahájili letní přípravu druholigoví hokejisté Havlíčkova Brodu. Týmu se ujal David Dolníček, který naposledy působil v horácké Slávii Třebíč. Ve funkci nahradil Petra Nováka, ten vedl mužstvo v posledních 2 sezónách. Novým asistentem se stal Jaromír Florián.
3: Počasí.
2: V počátkách je teď 8 stupňů, v náměště nad Oslavou nebo Velkém Meziříčí 10. Odpoledne očekávejte zataženo a hlavně na západě a severu Vysočiny přeháníky. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty se budou držet mezi 9 a 12 stupni a silnější severozápadní vítr začne večer zvolna slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrní stále buďte na 107,5 kilometru ve směru na Brno. Probíhá tam odklízení havárie, při které nákladní auto skončilo ve svodidlech. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Alex a host.
7: Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to mám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, byl tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla... Vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouTube, ADP, HDP, takže už

0: A oni pak řeknu, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknu, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
1: takže
0: se
1: možná domluva na místě není možná?
0: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase ono nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí
1: jak
0: Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
1: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
0: ne.
1: na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
0: ne,
1: to začalo?
0: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
1: Mm-hmm. No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo podpořit?
0: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
1: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
0: taky
1: fotografujete?
0: Ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám vlastníku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: ex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už v té Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, uměl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáků a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo tak, takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak vaši já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. Po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřek. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejdu.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... furt chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí něko vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn,
1: ne,
0: zavzpomínat,
1: nic takového. Ne, já se koupnu v televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypadl zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Mrazy podle ovocnářů zničily půlku úrody. Škody půjdou do stovek milionů. Vežďáře vyčíslují škody po přívalovém dešti a rozlití horního rybníka. V Jihlavě vznikne centrální prádelna pro krajské nemocnice. V noci může mrznout, zítřek čekejte zamračený, výjimečně s přeháníkami teploty do 15 stupňů. Vysíláme zprávy, hezké odpoledne vám přeje Karol Pěška. Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun, jejich rozsah ovocnáři stále sčítají a přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu navíc může ohrozit přetrvávající sucho. Města a obce odklízejí následky večerních a nočních bouřek. Přímo Vežďáře nad Sázavou se rozlila voda z právě opravovaného horního rybníka. Připravená retenční nádrž nebyla dostatečně velká a voda tak zaplavila silnici i blízké objekty. Podle mluvčí žďárské radnice Blanky Sobolové jsou ale škody minimální.
3: Ve Smetanově ulici se zřejmě do jednoho sklepa dostalo několik centimetrů vody. Zaplavené byly antukové volejbalové kurty na rybníčku v parku u Ivana, kde ta voda šla, jsou poškozené cesty. U školských Sluníčku na Veselské se narychlo odstraňoval jeden díl plotu, tak aby se ta voda z Veselské ulice dostala do zahrady.
2: Podle zhotovitelské firmy byla u rybníka provizorní hráz, kterou ale příval vody protrhnul. Pro podobné případy je společnost pojištěna a případné škody bude řešit. Vlastní centrální prádelnu budou mít krajské nemocnice. Vzniknout má v Jihlavě. Momentálně mají takové vybavení pouze nemocnice v Havlíčkově Brodě a Pelřimově. Ostatní musí textil na čištění vozit jinam. Společná prádelna by měla situaci zjednodušit. Rada kraje už proto schválila stavební záměr.
4: Plánovaná novostavba bude mít jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Návrh počítá i s pokročilou technologií a do budoucna také robotizací. Financování projektové přípravy a samotné stavby zařadilo vedení kraje už do letošního rozpočtu a s vyčleněním peněz počítá i v dalších letech. Výstavba prádelny vyjde podle předpokladů na zhruba 600 milionů korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: O využití umělé inteligence ve vzdělávání jednají v těchto chvílích v Bratislavě prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska. V rámci slavkovského formátu je to teprve druhý summit těchto zemí. První se odehrál loni ve Slavkově.
5: Přímo na hraniční řece Dunaji prezidenti Pellegrini, Pavel a van der Bellen při setkání na lodi mluvili o propojení infrastruktury tří zemí, o posilování odolnosti vůči krizovým situacím, například přerušení dodávek energetických surovin. Předtím položili pod hradem Děvín věnce k památníku více než 400 lidí, kteří zahynuli při pokusu překonat železnou oponu přeplaváním soutoku Dunaje a Moravy. Prezidenti také uvidí prezentaci 9 studentských projektů, které využívají umělou inteligenci. Například český projekt Mabelor vyvíjí průzkumný dron s autopilotem, který bude očima hasičů v zamořených a nebezpečných prostorech. Ze Slovenska prezident Pavel zamíří do Bukurešti na summit 9 východoevropských členů NATO. Z Bratislavy Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Předběžné širší nominaci české reprezentace na fotbalové mistrovství světa jsou islávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Oba přitom v sobotním prvoligovém derby se Spartou, které se kvůli výtržnostem fanouškům nedohrálo, dostali červené karty a klub je následně vyloučil z A týmu za opakované prohřešky. V české nominaci pro světový šampionát je zatím 54 hráčů. Do Spojených států, Kanady a Mexika jich poletí 26.
1: Počasí.
2: V Černovicích je právě 8 stupňů, v Třebíči nebo Bystřici nad Pernštejnem 10. V noci ojediněle sprchne, teploty se stoupí na plus 2 až minus 1 stupeň a meteorologové upozorňují, že mráz může poškodit kvetoucí ovocné stromy a vzešlou zeleninu. Zítřek přinese oblačno až zataženo, na severu Vysočiny se výjimečně objeví slabé přeháníky. Teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte mezi 88. a 87. kilometrem ve směru na Prahu. Cestáři tam provádějí údržbu, uzavřeli levý jízdní pruh. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krátce po 14. hodině hladíte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes máme 12. května. A za chvíli vás naučíme připravovat vláčný dezert s jablky, kakaem, ovocem a šlehačkou, původně nazvaný mouření v košili. Udělal ho po svém s vylepšením cukrář Vojtěch Vrtěška. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Dobré úterní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, kde jsme vám teď taky dohráli skupinu Činasky. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z druhého místa roku 2020. Šlo o sladký dezert nazvaný Mouření v košili od Bohdany Rosenbergerové z Přemyslovic. Tentokrát ho podle svého připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je už nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba 1 lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad. Pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou. Zase snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukr je kolik tady v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
2: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
2: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený
0: moudření. Vypadá to opravdu zkušilo. Krásně, doblesně a přitom to není vůbec nic složitého. Vojtěch Vrtěžka si původní recept na mouřenina v košili vylepšil o ovocný gel a ochucenou šlehačku. Celý recept i ten původní od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, za který se v roce 2020 odnesla druhou cenu od Poroty, najdete taky na stránkách pochoutkovirok.cz. Tak se tam podívejte a rovnou můžete i porovnat, která verze je lepší. A v neděli si pak připomeneme recept tady u nás na Českém rozhlase Vysočina, který se v roce 2020 umístil na prvním místě. Můžu už teď prozradit, že půjde o zelné šlíšky, které nám připraví šéf kuchař Roman Paulus.

0: plánované novele ministerstva dopravy, ale o ně můžou přijít. I tak si systém úsekových radarů chtějí ponechat. Podrobnosti přidáme za několik minut.
1: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu nabídne poslední možnost vyhrát dvě vstupenky do jihlavského kina Cinestar na film Neporazitelní. Poslouchejte nás a dostanete se do kina zadarmo.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Ladíte, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Úsekové měření rychlosti využívá už 6. rokem například radnice Vimperku na Prachaticku. Za tu dobu vybrala od řidičů na 3 lokalitách bezmála 150 milionů korun. Rychlostní radary si vedení města z dlouhodobého pohledu pochvaluje. Díky němu se podařilo provoz na kritických místech sklidnit. Někteří řidiči je stále ale vnímají negativně.
1: Vzhledem k tomu, že jsou tady 3, tak se mi to zdá jako moc, tady by stačil bohatě 1. Tady se ani kolikrát tak rychle jest nedá.
2: Pan Zdeněk jezdí pravidelně z Prahy do Vimperka na chalupu. Trojici měřených úseků vnímá na 7000 město jako nadbytečné.
1: Když bude 1 nebo maximálně 2, tak to by stačilo. Podstatně, když berou peníze, aby to dobře investovali.
2: To si ale nemyslí starostka města Jaroslava Martanová z hnutí STAN. Podle ní se ukazuje, že na vybraných místech jezdí řidiči daleko víc ukázněně.
3: Stojíme v Pražské ulici, je to první úsekové měření, které jsme tady zavedli. Další máme v ulici Sušické a potom ještě v Korkusově huti. Počet přestupků oproti roku 2021, tak za loňský rok to bylo více jak o 50%.
2: Město provozuje další 2 měření v nedaleké Kubově huti a Horní Vltavici. Jak ale vimperská starostka upozorňuje, v osadě Korkusova huť si radary vyžádali sami její obyvatelé.
3: Měli jsme informační radar, upozornění, že se jedná o školu, bylo snížení rychlosti na 40. Měření na těchto úsecích 14-denní ukázalo, že se jezdí podstatně více než 50 km v hodině.
2: Peníze vybrané za rychlou jízdu po odečtu nákladů za provoz systému navíc zůstávají městu. Podle Jaroslavy Martanové jdou zpět do bezpečnosti v dopravě.
3: Velmi se nám osvědčily takové další retardéry, zvýšené plochy. Řidič je nucen snížit rychlost a tím také zaručíme lepší bezpečnost pro chodce.
2: Podobný přínos v radarovém měření vidí také českokrumlovský starosta Alexandr Nogrády z hnutí ANO. Radnice v tuto chvíli řidiče kontroluje v Budějovické, Chvalšinské nebo Objížďkové ulici.
4: Například na Budějovické ulici jenom za jednu zimu, když tam radar ještě nebyl, se staly 3 incidenty s chodci. Co tam je radar, tak tam žádnému problému nedošlo. To samé na Objížďkové ulici.
2: O peníze změření by ale obce mohly brzo přijít. Ministerstvo dopravy připravuje novelu zákona, podle které by měly zamířit do státního fondu dopravní infrastruktury, potvrzuje mluvčí ministerstva František Jemelka.
5: Co pokládáme za klíčové zdůraznit je to, že počítáme s tím, že obce by si zachovaly dostatek prostředků, aby pokryly provoz radarů.
2: Vedení Vimperka i Českého Krumlova by rozhodně uvítalo, pokud by městům zisky nadále zůstaly. V opačném případě by přesto v Českém Krumlově systém zachovali v plné míře, ujišťuje Alexandr Nogrády.
4: Třeba i za cenu, že by opravdu nevynášeli vůbec nic, mají fungovat dál ty přínosy v bezpečnosti. A nebo třeba i v hlučnosti, což oceňují hlavně obyvatelé, kteří žijí blízko těch silnic.
2: Dvojici úsekových radarů využívají také v Prachaticích, kde vedení města usiluje o rozšíření systému. Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Máme po půl třetí a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Nové město na Moravě, Jihlava, Praha, ale taky Paříž, Berlín, Mnichov nebo Londýn, to jsou místa, která hrála důležitou roli v životě jednoho z největších umělců našeho kraje. Sochař Jan Šturza se narodil 15. května roku 1880 a přestože se dožil jen 44 let, nechal za sebou významnou uměleckou stopu a spoustu následovníků. A to si jako malý chlapec původně vybral úplně jiné povolání.
2: Chtěl původně být zahradníkem, ale protože pan ředitel školy odhalil jeho talent, tak ho doporučil, aby se stal kameníkem, a proto Šturza odešel studovat kamenickou školu do Hořic.
3: Jaká byla ta jeho životní cesta odsud z Vysočiny, kam všude zamířil?
2: Já si myslím, že to důležité město je Praha, protože on působil a studoval na Akademii výtvarných umění u Myslbeka, který byl jeho učitelem, a na začátku tam byl velký obdiv, potom Šturza se vydal trošku jinou cestou.
3: S ředitelkou Hrácké galerie v Novém městě na Moravě Věrou Staňkovou si povíme o důležitosti odkazu sochaře Jana Štursy.
2: Ta Praha určitě je pro Štursu důležitá, on potom se stal v dobách válečných i rektorem Akademie výtvarných umění. Tam vlastně působil několik let a ti jeho žáci jsou dodnes slavnými sochaři. Jedním takovým pokračovatelem je i další novoměstský rodák Vincenc Makovský, na kterého jsme také samozřejmě pyšní. Praha sehrála významnou roli a jako zdroj inspirace určitě to bude Paříž, protože tam Šturza absolvoval i studijní cestu. Jsou zachovány určité deníky, kdy si dělal i různé poznámky, kdy navštěvoval muzea, maloval si a další města. A pak si myslím, že i ta Jihlava, protože on sloužil u pluku, který patřil k Jihlavě. V době války on musel nastoupit na frontu a tam byl u jihlavského pluku. On byl ve válce zraněn, takže se vrátil a potom právě ti umělci, včetně Myslbeka, se snažili, aby nemusel se vrátit potom zranění na frontu, a právě po úmrtí Suchardy, který vedl tu akademii, tak se za něj přimlouvali, aby mohl nastoupit do této funkce.
3: Zakladatel českého moderního sochařství se ve svém díle nechával inspirovat nejen na svých cestách.
2: Ženy vždycky hrály v životě na Šturzy významnou roli. I když se podíváme na jeho akty, tak to dneska patří k takovému zlatému fondu českého sochařství. Tady byla velká výstava Rodénova a tam si myslím, že částečně byla určitě ta Šturzova inspirace, ale určitě ne jako, že by to byla jedna jediná. Já si myslím, že jeho studijní cesta do Francie a do dalších měst měla velký význam a on se hodně inspiroval antikou a antickými sochami. Takže když se člověk podívá na některé sochy, které máme i třeba ve sbírkách Horácké galerie, tak může vidět, že spousta těch soch, především těch aktů, hodně vycházejí z těch antických principů. Šturzovi se v tom sochařství podařila taková jedna věc, že on se na tu sochu, na tu hmotu podíval trochu jinak a pracoval jinak s osami třeba toho těla, a ty sochy, přestože jsou třeba z bronzu a z takového jako těžkého materiálu, tak oni působí velmi odlehčeně a působí v pohybu. A to je vlastně něco výjimečného, co předtím nevidíme u těch ostatních sochařů.
3: Z Nového města na Moravě Dáša Kubíková, Český rozhlas.

0: 16. května můžete svůj rozhlas nejen slyšet, ale i vidět. Od 10 do 16 hodin máme pro vás dveře otevřené.
1: Za kulisím Českého rozhlasu Vysočina vás provedou ti, které možná znáte jen po hlase.
2: O písničku na přání můžete požádat Jardu Hypochondra.

0: Tři čtvrtě na tři posloucháte Český rozhlas Vysočina. Počasí. A zdravíme taky meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne i vám.
1: Dobré odpoledne.
0: Ty teploty jsou určitě nižší asi než byly včera touto dobou, tak jak moc se nám ochladilo?
1: Ano, jsou docela výrazně nižší. Ty včerejší byly na Vysočině většinou tak od 18 do 23 stupňů, tak dnešek nabízí hodnoty většinou jenom tak do 12 stupňů Celsia. V těch nejvyšších, respektive vyšších polohách na Vysočině kolem 6-7 stupňů. Takže Pankrác přišel úplně přesně na čas. Na obloze teď je hodně oblačnosti, zataženo, skoro zataženo. Zatím se vyskytují hlavně v severní části Vysočiny takové hodně drobné slaboučké přehánky, které postupují od západu až severozápadu, ale teď ještě v těch dalších hodinách, řekněme, by přehánek mělo přibývat. Takže občas nějaká ta přehánka, hlavně v severní a potom postupně i v západní části kraje nebo polovině se objevit na Vysočině může. Navíc k tomu všemu ještě přihrává vítr s tím studeným počasím, protože fouká poměrně dost výrazně, mírný nebo čerstvý od západu až severozápadu.
0: Jaké počasí čekáte v noci? Můžou se objevit zase nějaké přehánky ještě do zítřka?
1: K večeru a během večera by ty srážky a částečně oblačnost měly ubývat, takže z počátku noci ještě stále, hlavně v té severní západní části kraje, je nějaká šance, že se objeví nějaká, dejme tomu, zbloudilá přehánka doznívající, čili pravděpodobnost spíš už jenom malá. Nadále v noci převažující oblačno, čili té oblačnosti by snad mohlo alespoň trošku ubývat. Dokonce v jihovýchodní části kraje tam čekáme většinou nějakou menší oblačnost v nočních hodinách. No a noc bude studená až mrazivá, plus 2 až minus 1 stupeň. Ty nejnižší noční teploty, čili kvetoucí, respektive oni už moc stromy nekvetou, takže spíše obecně ovocné stromy, které už začínají mít menší plody a nějaká vzešlá zelenina, případně kvetoucí jahody, tak ty, jestli půjdou nějak zakrýt a ochránit, tak bych to doporučovala.
0: Co pak zítra přes den? Bude taky taková zima jako dneska?
1: Zítřek by měl být malinko teplejší, 12 až 15 stupňů, převládat bude oblačno nebo až zataženo, takže to bude podobné jako dnes, jen ráno, hlavně v té jihovýchodní části kraje může být nějaká menší oblačnost přes den, v severní polovině kraje oproti dnešku už zítra s jenom malou pravděpodobností se výjimečně tedy mohou objevit nějaké slabé přehánky, večer a v noci pak oblačnost přechodně bude ubývat. Vítr zítra mírný od západu, ty průměrné rychlosti nižší než dnes, ale i tak může být celkem svížnější.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dnes se v rubrice, co v učebnicích nebylo, podíváme na hranici Čech a Moravy, a to už za chvíli s Martinem Písaříkem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Nezaměstnanost v našem kraji klesla na 4%. Vysočina dostane na dopravní stavby od státu více než miliardu korun. Fotbalová Slavia dostala za nedohrané derby 10milionovou pokutu, zápas je navíc kontumovaný. V noci může mrznout, zítřek čekejte zamračený, výjimečně s přeháníkami teploty do 15 stupňů. Vysíláme zprávy, hezké odpoledne vám přeje Karol Pěška. Nezaměstnanost na Vysočině se za duben snížila o 0,2% na 4%. Ke konci měsíce tak bylo v kraji bez práce bezmála 14 000 lidí. To je asi o 700 méně než v březnu. Vyplývá to z údajů Úřadu práce České republiky. Podle ředitelky jeho krajské pobočky Lenky Novákové současně v regionu přibyla volná pracovní místa.
7: Počet volných pracovních míst se zvýšil o 86 a na jedno volné pracovní místo tak připadá 4,2 uchazeče. Důvodem tohoto vývoje je především rostoucí zájem zaměstnavatelů o doplňování pracovních pozic na jarní sezónní práce.
6: 1 miliardu a 150 milionů korun letos pošle Státní fond dopravní infrastruktury na silniční stavby na Vysočině. Primárně půjde o investice do vozovek, které budou sloužit k přepravě nadrozměrných dílů pro dostavbu dukovanské elektrárny. Letošní částka je zatím nejvyšší, jakou kraj z fondu získal. Podle hejtmana z hnutí ANO Martina Kukly peníze využije například na budované obchvaty.
8: Jsou to všechny obchvaty, které děláme. Takže když půjdu, tak je to prtnice, je to projekční práce na okřížkách, jsou to Zašovice, Slavětice, to jsou obchvaty a pak ty návozové trasy, je to obchvat Velkého Meziříčí.
6: Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Potom se ještě pohybovala v Brně, popisuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
9: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černo-červené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
6: Informace o pohřešované dívce volejte na linku 158. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Opoziční poslanci se nezúčastní čtvrteční mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně. Oznámili to zástupci ODS, hnutí STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Koalice chce ve čtvrtek prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na našemu území ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozmíchávat nenávist. Sport. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní derby na stadionu Slavie. Vršovický klub musí za výtržnosti fanoušků v nedohraném utkání zaplatit pokutu 10 milionů korun. Také odehraje nejbližší 4 domácí ligové zápasy před prázdným hledištěm. Sparta dostala pokutu 600 tisíc, mimo jiné za to, že její příznivci poničili zařízení slavistického stadionu. A ještě novinka z basketu. 36-letý basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. Reprezentačnímu pivotovi v létě skončí smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude.
5: Počasí.
6: Ve Svratouchu je právě 5 stupňů, po Krupkové přehánce v Přibyslavi 8, Moravské Budějovice hlásí 10. V noci ojediněle sprchne, teploty se stoupí na plus 2 až minus 1 stupeň a meteorologové upozorňují, že mráz může poškodit kvetoucí ovocné stromy a vzešlou zeleninu. Zítřek přinese oblačno až zataženo, na severu Vysočiny se výjimečně objeví slabé přeháníky. Teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na dálnici D1 zpomalte na 118. kilometru ve směru na Prahu, stojí tam porouchané vozidlo. Nehody nejsou ze silnic Vysočiny hlášené, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 15. hodině. Chtěli byste někdy nahlédnout do světa hmyzu a zjistit, jak tyto miniaturní tvorové žijí? Teď můžete, a to na výstavě v Domě přírody ve Sněžném. Teď už je tam i náš regionální stopař Adela Zachová, která nám poví více za několik minut.
5: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.
11: Je to

0: pro hubnutí.
1: Dnes pokračujeme v kurzu hubnutí paní doktorky Zemenové a jeho hlavní myšlenky vám přinášíme i v úterní minutě pro zdraví, kterou jsme dnes změnili na minutu pro hubnutí. 9. týden kurzu je předposlední díl. Hodilo by se zopakovat základní strategie.
2: Základní strategie při hubnutí je, že energetický příjem musí být nižší než výdej. Ideálně ty dvě myšlenky spojit. Na jednu stranu ubrat na jídle. A nemusí to být na objemu, když budu vybírat méně kalorické potraviny. Už jsme říkali, že největším pomocníkem je zelenina, která udělá objem, pomůže zaplnit žaludek, ale těch kalorií je malinko. A naopak se snažit omezit takové ty kalorické bomby. Fast foodová jídla, smažená, tučná, přeslazená. Pokud si potřebuju občas dopřát něco navíc, tak můžu, ale musím to potom spálit. A k tomu slouží pohyb. Ideálně si zvyknout na to mít pohyb každý den. Podle svých možností kalorie pomůže spálit procházka a stejně tak bych doporučila i lehkou rozcvičku formou protažení, aby nám tělo nezatuhávalo. A zopakuji i zásadní vliv psychiky. Nechvátat na sebe, pochválit si za drobné změny. Není nutné vždy zhubnout na kila, ale význam má i zpevnit tělo nebo ozdravit jídelníček.
1: A pokud vás téma hubnutí a zdravějšího životního stylu zajímá víc, rozšířené informace k dnešnímu dílu i všechny předchozí díly najdete na webu vysocina.rozhlas.cz.
0: Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas

0: středeční Dobré ráno Českého rozhlasu nabídne poslední možnost vyhrát dvě vstupenky do jihlavského kina Cinestar na film Neporazitelní. Poslouchejte nás a dostanete se do kina zadarmo.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V Domě přírody ve Sněžném před pár dny zahájili výstavu Mezi námi hmyzáky aneb společenský život hmyzu. Autoři Klára a Pavel Bezděčkovi z Muzea Vysočiny Jihlava vás nechají zavítat do světa hmyzu. Co všechno je pro vás připravené, to nám řekne regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, dobré odpoledne.

0: Krásné odpoledne. Výstava se zahajovala 9. května a já už jsem se na ní jela podívat. Jsou tu hnízda sršňů, mravenců, dřevokaza nebo je tu obrovské mraveniště. Také je tu spousta panelů, na kterých je vysvětleno, že hmyz třeba žije různými způsoby, některé druhy jsou spíše samotářské, jiné dokáží fungovat ve velmi dobře organizovaných skupinách. Chovají se tedy stejně, jako to známe třeba u zvířat, které vytvářejí páry, pečují o potomky nebo spolupracují při hledání potravy a stavbě hnízd. Zajímavé jsou druhy, které žijí v takzvaných hmyzích státech, odborně se jim říká eusociální hmyz. A v takovém společenství má každý jedinec svoji roli a všichni spolupracují. A mezi ty nejznámější zástupce patří třeba termiti, mravenci a některé druhy včel nebo vos, které dobře známe.
1: No a můžeme na té výstavě vidět i nějaký živý hmyz?
0: Ano, to je samozřejmě asi ta nejzajímavější část výstavy. Zatím tu tolik hmyzu není v insektáriích, protože je poměrně zima, ale můžeme tu vidět například šváby velkokřídlé, ty už tu máme.
1: Poslední důležitá otázka, dokdy se můžou přijít podívat lidé na výstavu?
0: Výstava začala před pár dny a bude přístupná ještě několik dalších měsíců až do neděle 13. září do 16 hodin. No a také pro děti a školní skupiny. Tu jsou připravené i různé edukační programy nebo třeba skládání obrázku hmyzu, který je rozdělen na několik částí, triomino, což je takové domino z trojúhelníku, kde jsou informace a obrázky o hmyzu, které se skládají dohromady, no a nebo potom různé pracovní listy i pro naše nejmenší.
1: Ze Sněžného, z přírodního domu, kde je výstava o hmyzu, se nám přihlásila regionální stopař Adéla Zachová v našem vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Díky za to a naslyšenou.
0: Děkuji moc, hezký den.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

0: Máme 15:30, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Na zmrzlého muže pan Krátce se opravdu pořádně ochladilo. A proto i naši předci mluvili o tom, že se dá udělat něco až po ledových mužích. No a pokud se to tedy dá odložit, tak je zkrátka dobré to po ledové muže odložit. Ostatně poslechněte si dnešní Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Železní muži, zmrzlí bratři, nebo také mokří neb zmrzlí muži. Takhle porůznu se říkávalo za dob našich pradědů dnešku a dvěma následujícím dnům. Ještě s tím počkej, až po zmrzlech, říkávalo se kdysi o leckterém sázení sazenic, odzimovávání růžových keříků a o dalších venkovních pracech. Naši předkové věděli dobře, o čem je řeč. Dnes je Pankráce, prvního zmrzlého, zítra Serváce a pozítří Bonifáce. A tihle takzvaně ledoví muži, lépe řečeno tyto tři dny, téměř pravidelně rok co rok přinášely výrazná ochlazení, studené deště a kolikrát i mráz. A říkávalo se, Pankrác, Servác, Bonifác, studení bratři, přinesou chladna, jak se patří. Nebo na Pankráce, Bonifáce, chladno na polní práce. Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži. František Ladislav Čelakovský zřejmě jako první u nás píše, bylo to léta páně 1852, o všech třech těchto jménech, která byla, řekněme, postrachem hospodářství. On napsal, pan Serbóny pálí stromy. Pan Serbóny, to není vlastně nic jinčího než zkratka. Pan je Pankrác a Serbóny Servác a Bonifác. Čelakovský ve svém mudrosloví uvádí, že zahradníci se jich bojí a noť přicházejí tehdáž obyčejně chladné noci, jež kvetoucímu stromoví škodny bývají. Jinými slovy, Pankráce, Serváce a Bonifáce bojí se všechny zahradnice. No a zítra o tom, proč si lidé teď na jaře přikládali na čelo bukové listy.
1: Bejvávalo.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vrátíme do roku 1915. Evropa se zmítala ve velké válce, umíralo se i v zázemí. Pouze v Čechách bylo popraveno 12 lidí. Věznice praskaly ve švech, stovky obviněných čekaly na smrt. Mezi nimi politici Karel Kramář a Alois Rašín, ale také básníci Petr Bezruč a Josef Svatopluk Machar. Proč se ocitli pod Damoklovým mečem?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede do legendárního Dismanova rozhlasového dětského souboru. Procházeli jim stovky chlapců a dívek, budoucích hvězd jako Alena Vránová, Josef Vinklář nebo Marek Eben. Některým bylo souzeno dospět ze dne na den na jaře 1945, když spatřili smrt. Začíná příběh Ladislava Padiora a jeho kamarádů.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Řekni for.
1: No čověče, hele, takhle šéf dneska přijel do práce v novým Ferrari, jo. No a tak mu říkám, že je to super auto, jo, a že se mi moc líbí. No on říká, no dívej, pokud budeš poctivě makat, plnit práci jak máš, dělat přes časy a makat i o víkendu, no tak si za rok koupím ještě lepší.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Krátce před 16. hodinou dospívala ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Věra Špinarová.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Plněná kuřecí kapsa, plněné cibule, plněné žampiony nebo rajčata, tak co si naplníme dnes? Dýni považujeme za typicky podzimní plodinu, ale když se rozhledneme v supermarketu v oddělení zeleniny, najdeme tam dýně v podstatě kdykoliv. A tak si pojďme říct jeden inspirativní návod na plněnou dýni, který můžeme využít kdykoliv to půjde, třeba i teď.
2: Na setkávání s našimi posluchači bývá skvělé, že se pokaždé něco dozvíme. Třeba když si začneme povídat o jídle. Oblíbené recepty v ukrajinských rodinách už jsme si párkrát popsali. A teď k nim můžeme přidat i další specialitu paní Natálie a její kamarádky, které přišly k našemu stánku v Jihlavské zoo.
3: Dýně s másom.
4: Mlete.
3: Prasátko.
4: Veprve.
5: Máso, brambory, cibuli,
3: mrkev. А то всіхно в трубі запікаме.
4: Пихле уділене, а мерків настругано, а то на панев яко трохи осмажене. A ještě jako syrem, to těm struhaným a do truby.
2: Základ jsme tedy slyšeli. Cibuli a nastrouhanou mrkev opečeme na pánvi, přidáme mleté vepřové maso a brambory nakrájené na malé kousky. Na pánvi směs můžeme promíchat s kořením, přidat česnek, může být i zakysaná smetana nebo rajský protlak, všechno dle chuti. Nakonec samozřejmě sůl a pepř. Z jedné střední nebo dvou až tří menších dýní Hokkaido odřízneme horní část cestonkem, zevnitř vydlabeme semínka a vnitřek dýně osolíme a vytřeme olivovým olejem. Do dutiny pak nacpeme směs z pánve. Troubu si předehřejeme na 180 stupňů a na plech vyložený pečícím papírem dýně položíme. Vršek směsi před pečením štědře posypeme strouhaným sýrem podle chuti, ale jak jsme slyšeli, mozzarella je volba, která nesklame. Pečeme 30 až 45 minut, dokud dýně nezměkne a náplň nezačne vonět po celém domě. Je to náramná dobrota, tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Jihlavě, kde startujeme 14. května ve 21 hodin v amfiteátru. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Do poloviny června chce státní zástupce podat obžalobu v případu integrovaného centra sociálních služeb v Jihlavě. Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Havlíčkobrodské hokejisty bude nově trénovat David Dolníček. Noc bude zamrazivá, zítra čekáme zamračeno a ojedinělou přeháníku teploty do 15 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karel Pěška. Obžalobu v případu údajné zpronevěry v integrovaném centru sociálních služeb v Jihlavě by chtěl státní zástupce Jan Vystrčil podat do poloviny června. Stíhané jsou dvě ženy, včetně bývalé ředitelky centra Aleny Řehořové. Druhé obviněné učinil žalobce nabídku na uzavření dohody o vině a trestu.
4: Alena Řehořová čelí obvinění nejen ze zpronevěry, ale také útisku. Policie ji zadržela loni v první polovině prosince a soud na ní uvalil koluzní vazbu. Teď je Řehořová stíhaná na svobodě a integrované centrum sociálních služeb už nevede. Od května je novým ředitelem Petr Šíma. František Jirků, Český rozhlas.
3: Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou vyšších stovek milionů korun. Podle Ovocnářské unie jsou nejvíce zasažená jablka, ale poničené jsou i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit přetrvávající sucho, podotýká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
5: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazu. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
3: Údaje o celkových škodách by měli pěstitelé mít v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Martina Ludvíka ovlivnit nemělo, protože Česko je závislé na dovozu z dalších zemí. Ceny pohonných hmot zítra oproti dnešku opět klesnou. Ministerstvo financí oznámilo, že nafta zlevní o 73 haléřů na 42 korun a 11 haléřů za litr. Benzín zítra řidiči natankují maximálně za 43 korun 87 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo nově cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Sport. S novým trenérem zahájili letní přípravu druholigoví hokejisté Havlíčkova Brodu. Týmu se ujal David Dolníček, který naposledy působil v horácké Slavii Třebíč. Ve funkci nahradil Petra Nováka, ten vedl mužstvo v posledních dvou sezónách. Novým asistentem se stal Jaromír Florián.
2: Počasí.
3: V Humpolci nebo Telči je teď 9 stupňů, v Dukovanech 11, v noci ojediněle sprchne, teploty se stoupí na plus 2 až minus 1 stupeň a hrozí přízemní mrazíky. Zítřek přinese oblačno až zataženo, na severu Vysočiny se výjimečně objeví slabé přeháníky. Teploty dosáhnou 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na Žďársku na silnici číslo 360 v obci Bobrová havarovala dvě osobní auta. Se zvýšenou opatrností je místo nehody průjezdné. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
3: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
2: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
3: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
2: Jo, že to bude zima.
3: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
2: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvahy z 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča, no to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang, to je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, co může malovat, to je humor. An sich, jak by řekli Němci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody a nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě, a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No, já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: No samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem, na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát, a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat, jako ty šaškárny.
0: No vaše, ono, jo. Já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na komik, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct i na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, ne, takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano,
0: vypadá.
1: V
0: dnešní době, kdy oni se bojí teda ledasti.
1: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
1: Ano, ano.
0: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezký odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: A tady Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec, ale je komik.
1: Ano, je to tak, vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, ano, děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty, když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo Šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja,

0: Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Džamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Netradiční pohádka v podání Pepina Hoského, tedy verze ano. Slavné Popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
2: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo tak se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasu, jsme v rádiu,
2: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
2: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
2: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo ježi babi, nebo jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
2: Mm.
3: Takže to bylo...
2: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě takového.
2: Ňoumy.
3: Ňoumy, ano, to ňoumy, poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
2: herecký
3: jo,
2: úkol, to mě napadá.
3: Ano.
2: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
2: Jo, ano. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Kepku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepi Karálovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Ten masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja, hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ si vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Humoriáda. Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo. Nebo...
5: Nebylo ovoce, no nebylo ano, ovoce. Nebylo ovoce.
1: Jinak to by byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom leco vím, ale co jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, jo. Dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli jsem ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, potom se nemohli divit. No,
5: no přesně. No,
1: a vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem?
5: Bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový mlha a pak jsem se probudil, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.
9: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romeo a Julii, pravděpodobně tu Julii teda, pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romeo a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stálo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říkal, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano. Ty metody jsou akorát byly složité, nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a to je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor, Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, tam žádný, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: No to jo. No,
0: já Ondra jsem Kepka tady vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo scénka Daniela Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás a prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B tedy. Děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím, tady Petr Zezdolnik. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Uh-huh. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svatbu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekl perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrný taky dneska.
0: No, pekl.
4: Se nenechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak. Petře?
4: No právě, to je
0: no.
4: To.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napovol.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponožky.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Ha. Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: To snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tebi zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku. Musím tě ochránit.
6: Nikdy. Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulínka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulínek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali?
7: No,
6: víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Hryška je fakt početá. No, prý budu linku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: No, ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když tě jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježibaba?
7: To si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježibaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě plete s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu. Jste to vy. Jasně si pamatuju. Vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky. Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku. Ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mi takový štěstí, těž se.
6: Zbám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
2: Humoriáda.
0: Ta dnešní tedy je na konci, pět ukázek odeznělo a je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara. Jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: Opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se ano, zmrzlíky. Ano, ano. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

mě to táhne obus dál. Zas nemám doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

jak naposled ti zamávám. Z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: za pár roků vyhledá.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Parkovací dům u Novoměstské nemocnice využijí i sanitky. Policisté pátrají po 15-leté dívce z Domašova u Brna. Disciplinární komise potrestala Slávii pokutou, uzavřením stadionu a kontumací derby ve prospěch Sparty. Noc bude mrazivá, zítra čekáme zamračeno a ojedinělou přeháníku teploty do 15 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. V novém parkovacím domě u Novoměstské nemocnice chce kraj Vysočina odstavovat i sanitky. Vejde se jich tam asi 30. Dům vznikne u současných garáží v dolní části nemocnice. Náklady mají podle hejtmana z hnutí ANO Martina Kukly vyjít na 400 milionů korun.
5: Parkovací dům měl mít zhruba kapacitu 173 parkovacích míst pro veřejnost, 31 pro tu techniku, energocentrum, datový centrum. V roce 2027 bychom už chtěli začít stavět, takže teďka nás čeká projektovat.
3: Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena, na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černošedý batoh a černo-červené tenisky. Další informace připojuje mluvčí homoravských policistů Andrea Cejnková.
6: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že ji ujel autobus a přijede pozdějším spojem, domů však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
3: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Opoziční poslanci se nezúčastní čtvrteční mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudetských Němců v Brně. Oznámili to zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice chce ve čtvrtek prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na našem území ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozdmíchávat nenávist. Horská služba v Bosně a Hercegovině zachránila v pohoří Preny 5 nezletilých Čechů ve věku 16 až 17 let. Podle serveru Sarajevo Times se skupina ztratila kvůli blížící se bouřce a nezvládla najít ubytování. Záchranou akci komplikovaly extrémně obtížné povětrnostní podmínky. Zároveň byla kvůli sněhovým závějím a sesuvům půdy neprůjezdná silnice a záchranáři museli jít pěšky. Všech 5 českých turistů našli po 3 hodinách.
4: Sport.
3: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slávii. Vršovický klub musí za výtržnosti fanoušků v nedohraném derby zaplatit pokutu 10 milionů korun. Dále odehraje nejbližší 4 domácí ligové zápasy před prázdným hledištěm. Proti verdiktu se Slávia neodvolá. Předseda disciplinární komise Jiří Macner k uzavření stadionu v Edenu řekl.
7: My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu. A vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
3: Sparta musí zaplatit 600 tisíc korun za to, že její příznivci mimo jiné poničili zařízení stadionu Slavie a na hřiště házeli zakázanou pyrotechniku.
4: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě nebo Velkém Meziříčí je teď 10 stupňů, v Novém Rychnově 7. V noci ojediněle zaprší, teploty klesnou na plus 2 až minus 1 stupeň, mráz může poškodit kvetoucí ovocné stromy a vzešlou zeleninu. Zítra nás čeká oblačno až zataženo a na severu Vysočiny výjimečně slabé přeháníky. Teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 přibrzděte u Větrného Jeníkova na 105. kilometru ve směru na Prahu. Budete tam míjet porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná úterní den v kraji. Do Žďáru nad Sázavou se vrací jedna z největších poutí v Česku. Areál u zimního stadionu postupně zaplňují stánky a taky atrakce. Více o pouti si řekneme v našem vysílání za chvíli, a to přímo od naší reportérky Terezy Pešoutové, která se na místo zajela podívat. I o tom bude dnešní den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Na Vysočině města a obce odklízejí následky večerních a nočních bouřek. Ve Žďáře nad Sázavou se rozlila voda z opravovaného horního rybníka. Připravená retenční nádrž nebyla dostatečně velká a voda zaplavila silnici i blízké objekty. Podle mluvčí žďárské radnice Blanky Sobolové jsou ale škody minimální.
2: Zaplavené byly antukové volejbalové kurty na rybníčku, v parku u Ivana jsou poškozené cesty.
1: Podle zhotovitelské firmy byla u rybníka provizorní hráz, kterou ale příval vody protrhnul. Pro podobné případy je společnost pojištěná a připravy případné škody bude řešit. Na Vysočině se v dubnu snížila nezaměstnanost o 0,2% bodu. Teď dosahuje 4%. Ke konci měsíce tak bylo v kraji bez práce bezmála 14 000 lidí. To je asi o 700 méně než v březnu. Vyplývá to z dnešních údajů úřadu práce. Podle něj v kraji zároveň přibyla volná pracovní místa. Do poloviny června by chtěl státní zástupce podat obžalobu v případu údajné zpronevěry v integrovaném centru sociálních služeb v Jihlavě. Stíhané jsou dvě ženy, včetně bývalé ředitelky centra Aleny Řehořové. Druhé obviněné žalobce Urči učinil nabídku na uzavření dohody o vině a trestu. Alena Řehořová čelí obvinění nejen ze zpronevěry, ale také z útisku. Stíhaná je na svobodě, novým ředitelem integrovaného centra sociálních služeb je od května Petr Šíma. Na silniční stavby na Vysočině letos Státní fond dopravní infrastruktury pošle vůbec nejvyšší částku, 1 miliardu a 150 milionů korun. Primárně půjde o investice do vozovek, které budou sloužit k přepravě nadrozměrných dílů pro dostavbu dukovanské elektrárny. Kraj podle hejtmana z hnutí ANO Martina Kukly peníze využije například na budované obchvaty.
3: Je to prtnice, je to projekční práce na okřížkách, jsou to Zašovice, Slavětice, je to obchvat Velkého Meziříčí.
1: Náměšť nad Oslavou z výhry v soutěži Historické město roku zaplatí opravu kostela svatého Jana Křtitele. Od ministerstva kultury dostane 1 000 000 korun a radnice bude muset příspěvek dorovnat stejnou částkou. V Českém rozhlasu Vysočina o tom dnes mluvil nezávislý starosta náměště Jan Kotačka a více si poslechněte za 15 minut. A druholigoví hokejisté Havlíčkova Brodu zahájili letní přípravu s novým trenérem. K týmu přišel David Dolníček, který naposledy působil v horácké Slavii Třebíč. Ve funkci nahradil Petra Nováka. To byl přehled událostí z Vysočiny. Příjemný poslech našeho dalšího vysílání přeje Karol Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Českém rozhlase Vysočina právě teď posloucháte Den v kraji. No a my se vypravíme do Žďáru nad Sázavou, kam už dorazili svědčtí s různými atrakcemi. Tento týden se tam totiž koná jedna z největších poutí v republice. Na prostranství u zimního stadionu, kde má pouť každý rok své místo, byla i naše redaktorka Tereza Pešoutová. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Já jsem se byla ve Žďáře podívat hned dopoledne, kdy ještě většina provozovatelů teprve připravovala svoje atrakce. Kompletace některých kolotočů nebo třeba horské dráhy tak, aby byly bezpečné, je totiž podle provozovatelů náročná a zabere i desítky hodin. Část prací na montáži tak bude zřejmě pokračovat i zítra. Jak takové přípravy vypadají, si ostatně už ráno můžete poslechnout i v naší reportáži.
0: Atrakce se ale už mohly rozjet ode dneška.
1: To je sice pravda, ale není to zrovna pravidlem. Organizátoři sice dovolují provozovatelům spustit kolotoče už v úterý nebo ve středu, zatím ale bez hudby a samozřejmě s menším množstvím návštěvníků. Co jsem ale mluvila s majiteli atrakcí přímo na místě, tak to zahájení provozu je zatím nejisté. Museli by jednak přijít lidé, kteří mají zájem se svést, no a to prý zase závisí na počasí, které teď není úplně ideální.
0: Přes Žďár nad Sázavou se včera přehnaly taky bouřky a přívalový déšť. Zanechalo to na místě konání pouti i nějaké následky?
1: A nic vyloženě závažného. Na oválu u zimního stadionu, kde teď parkují karavany a první atrakce, jsou sice místy kaluže. Podle organizátorů je to ale v podstatě každoročně a vodu potom odsávají technické služby, případně dosypávají na místo štěrk. Podle prozatímní předpovědi má zřejmě pršet i k konci týdne a o víkendu. Toho se majitelé atrakcí trochu obávají, protože to není zrovna počasí, ve kterém by lidé chodili na kolotoče. Nicméně podle organizátorky akce Marie Dvořákové bylo špatné počasí i v minulosti, když se pouť konala a část lidí stejně na akci vždycky dorazila.
0: Na jednu z největších poutí v Česku do Žďáru nad Sázavou nás pozvala kolegyně Tereza Pešoutová, která se taky byla podívat na jejich přípravách. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: středeční Dobré ráno Českého rozhlasu nabídne poslední možnost vyhrát dvě vstupenky do jihlavského kina Cinestar na film Neporazitelní. Poslouchejte nás a dostanete se do kina zadarmo.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: Marie z Pelřimova se dovolala. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, děkuji, že jste mě vzal do vysílání a prosila bych nechat zahrát písničku, na které jsme se domluvili pro tu naši partu. Pro Verču, jejího přítele, pro Mirka a Věru Dobatelova, taky nám nechávali hrát, pro Honzu do Brna, do domova důchodci, do Prosače Obořiče, Marušku Dederovou a Marušku Klokočkovou. A taky pro vás, pane Tomáši, a že jste mě vzal do vysílání. Děkuji vám mnohokrát.
2: Není zač, písničku máme nachystanou. Dnes se zahrají Holuběnku Vacenoviáci. Hezký večer.
3: Ano, děkuji vám moc.

krásná valčíková písnička, která se často hrává v našich dechovkách pro Vysočinu. Mám tu SMS-ková přání, tak jedno z nich vyberu. Pane kapelníku, těm třem klukům zmrzlejím a Žovce vyberte něco veselého při té naší dechovce. A to od Vysočinky, prosím, a děkuje Václav. To je dobře, že mě Václav upozornil na tu Žofii, že 15. v pátek je její svátek, protože já mám doma psa Žofii, tak budu muset koupit kostičku.

0: Tak to byla písnička. Těžko mě matička vychovala, než vezmu dalšího posluchače, udělám radost tomu včerejšímu, který chtěl, aby jsem pro vás vždycky našel nějakou pěknou dechovkovou akci nebo nějakou s lidovou muzikou. 16.5. tuto sobotu určitě můžete zajít na Dobré vínečko, tradiční festival vina Náramyč od 14 hodin, cymbálová muzika Donava. 31. tu mám dvě akce, v květnu to je koncert Lipkovanky, který bude v Počátkách od 15 hodin a také 31.5. zahrajou Galáni ve Vysoké Studnici od 15 hodin. A ještě tu mám jednu pozvánku na krásnou slavnost v Proseči u Habru 30.5. od 14 hodin budou hrát různé kapely a mezi nimi od 15 hodin koncert Vysočinky. Tak se máte na co těšit. A teď už je tady Jarda Zdačic, vybere další písničku. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Tomáši. Dnes máme 12. května a to je Mezinárodní den zdravotních sestřiček. Takže pro všechny zdravotní sestřičky jsme tam vybrali směs, která se jmenuje Lísečku dubový, zahrají křídlovanka. Tomáši, těším se brzy na slyšnou, měj se hezky.
0: I ty se mě hezky, já myslím, že sestřičky a vůbec personál v nemocnicích si takovou pěknou směsku zaslouží. Přejeme pevné zdraví a já do tobě děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak to byla Křídlovanka se směskou písniček Lístečku dobových. Moc pěkná směska. Je tu paní Silva, vybere další písničku. Dobrý podvečer.
1: No, dobrý podvečer. Já jsem vybrala dneska, když má svátek Pankrác a jsem z té Prahy, tak s pomocí maminky jsme vybrali písničku na Pankráci. A jinak i vlastně bych chtěla říct, že se chystám na sobotu na den otevřených dveří a já jako takhle jako objíždím kraje. Loni jsem byla v Liberci, ale to asi zamířím k vám.
0: No tak to se těšíme. To Joža Kolář, ten tady bude úplně nadšený z vás. Perfektní.
1: No. My už jsme se viděli jednou ve Vídni, tak se za ní těším.
0: Tak se těšíme, Silvo. Ještě jsme se dohadovali, jestli ten Pankrác má něco společného s tou Pankrácí, co je v Praze, tak ta čtvrť
1: Písnička určitě s tou pražskou, jo, a jinak jako to jméno, nevím právě.
0: Určitě, protože na Pankráci je kostel svatého Pankráce, podle kterého se vlastně ta čtvrť jmenuje. Takže jo, tu souvislost jsme našli, což je paráda. Tak se mějte hezky a písničku posíláme.
1: Děkuju, hezký den.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: A další pěknou písničkou. Paní Olga volala, že chce zahrát pěknou písničku a do éteru jsem ji nemohl dostat. Nechtěla jít, že prý má českoslovenštinu a já jsem jí říkal, že je to československý dechovkový výborný pořad tady, že by tady určitě uspěla. Tak doufáme, že uspějeme pěknou písničkou. Vybrala Lipovské děvčátko a chce ji věnovat mamince tam nahoru do nebíčka a také pro všechny zdravotní sestřičky, protože Olga právě byla zdravotní sestřičkou kdysi. Tak písničku posíláme, užijte si ji společně s námi.

Lipovské děvčátko, to byla písnička, kterou jsme právě dohráli a čeká nás další a čeká nás další zkaz. Krásný podvečer, dnes slaví narozeniny pan Petr Smrčka z Radňova. Prosíme o písničku Maria má dobrá matko. Hodně zdraví, lásky, spokojenosti, radost znoučat, boží požehnání a pohodu přeje celá rodina Jedličkova. Písničku zahrají Záhořané.

Tak to byly Záhořané i s vysokou trumpetou na závěr písničky. Mám tu další zkaz. Prosím, zahrajte k narozeninám Romaně Pilátové. Všechno nejlepší přeje babi s rodinou. Děkujeme za zahrání. Vybral jsem písničku od Budvarky. Doufám, že se bude líbit. Vesničko má pod Šumavou.

Tak to byla vesnička Má pod Šumavou, písnička krásná v rytmu valčíku od Budvarky. Mám tu poslední dnešní přání, tuhletu písničku zahrajeme mé panu Edovi. Děkuje Jarka, to je SMS-ka, taková kratoučka. Vybral jsem hospůdko známá na návsi za Můstkem. Dnešní dechovky pro Vysočinu jsou u konce. Zase zítra v 18 hodin si nalaďte Český rozhlas Vysočina, abyste si přáli pěkné dechovkové písničky a hlavně si s námi i zaspívali. Dnes se loučí a krásný večer přeje muzikant Tomáš Odrážka.

a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu mým sklaví kladní skříní, tak porovná v desítkách měst. A ve duchu zase

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nezaměstnanost na Vysočině klesla na 4%. Jihomoravští policisté vyhlásili pátrání po 15-leté dívce z Domašova u Brna. Nejvyšší povolené ceny paliv znovu klesnou. Řidiči zítra natankují levněji než dnes. V noci přijde mráz, zítra bude zamračeno a ojediněle sprchne. Teploty do 15 stupňů. Máme pro vás zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Nezaměstnanost na Vysočině se za duben snížila o 0,2% bodu na 4%. Ke konci měsíce tak bylo v kraji bez práce bezmála 14 000 lidí, to je asi o 700 méně než v březnu. Vyplývá to z údajů Úřadu práce České republiky. Podle ředitelky jeho krajské pobočky Lenky Novákové současně v regionu přibyla volná pracovní místa.
3: Počet volných pracovních míst se zvýšil o 86 a na jedno volné pracovní místo tak připadá 4,2 uchazeče. Důvodem tohoto vývoje je především rostoucí zájem zaměstnavatelů o doplňování pracovních pozic na jarní sezónní práce.
2: Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Potom se ještě pohybovala v Brně, popisuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
4: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černočervené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
2: Informace o pohřešované dívce volejte na linku 158. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Ceny pohonných hmot zítra oproti dnešku opět klesnou. Ministerstvo financí oznámilo, že nafta zlevní o 73 haléřů na 42 korun a 11 haléřů za litr. Benzín zítra řidiči natankují maximálně za 43 korun 87 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo nově cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen.
1: Sport.
2: Basketbalista Jan Veselý, v pořadí třetí Čech v NBA, ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému reprezentačnímu pivotovi vyprší v létě smlouva v Barceloně. Rozhodl se, že dál už nikde hrát nebude.
1: Počasí.
2: Ve Velkém Meziříčí je právě 10 stupňů, v Telči anebo Humpolci 7. V noci ojediněle zaprší, teploty klesnou na plus 2 až minus 1 stupeň a hrozí přízemní mrazíky. Zítra nás čeká oblačno až zataženo a na severu Vysočiny výjimečně slabé přeháníky. Teploty se ustálí mezi 12 a 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku pozor na silnici číslo 354 na průtahu obcí Netín. Pobíhají tam psy po vozovce. V Moravských Budějovicích počítejte s omezením v ulici Myslbekova. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Proč jste dnes přišla do Hezky česky s otázkou, paní magistro, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, protože jsem tuhle tu otázku dostala.
1: Od koho?
2: Ale to jsem šla tak po ulici.
1: Jo, a zeptali se vás, prosím vás, nevíte, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: Přesně.
1: Tak jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, musela jsem taky trošku zapátrat, protože jsem zjistila, že máme všechny ty, dneska hlavně kšandy a šle. Mimochodem, můj syn nosí kalhoty vždycky s kšandami, ale když je kupuju, tak musím hledat šle, protože když zadám kšandy, tak nenajdu ty správné. No a slovo kšanda, jak je v tom asi trošku slyšet, je z němčiny. A my jsme to prý převzali z nářečního výrazu šande, který existuje dnes i ve spisovné němčině, ale v té nářeční tam znamenal popruh nebo takové dřevo, co si dávali lidé přes ramena a na okraje pověsili
1: vodu.
2: Vědra jo. S vodou, tak aby se jim to lépe neslo. Tak to bylo to nářeční německé šande.
1: A jinak nenářeční šande?
2: To vy určitě víte, umíte německy.
1: No zrovna tohle slovo neznám.
2: Dobře teda, tak spisovné německé šande znamená hamba, ostuda.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit

0: Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů, deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo zhruba 1300 Romů a Sintů a více než 300 z nich zde zemřelo. Zbytek byl deportován zejména do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiku odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024. O jeho vznik se dlouhodobě zasazoval Čeněk Růžička, který v Letech ztratil velkou část své rodiny. Po jeho smrti v prosinci roku 2022 převzala vedení výboru pro odškodnění romského holokaustu jeho neteř Jana Kokijová. A právě ona na nedělním pietním aktu promluvila.
1: Protože historie nás učí, že nenávist nezačíná násilím, začíná slovy, gesty a mlčením těch, kteří se rozhodnou nevidět. Já sama vím, že mlčet nemohu. Vzpomínka na pohled mojí babičky, na číslo vytetované na jejím předloktí, mi to dnes připomíná, že mám nejen právo, ale mám i povinnost upozorňovat na nebezpečí nenávisti, protože vím, kam až může vést.
0: Na odkaz svého strýce navazuje i v práci s mladými lidmi. Dušan Bagaj se jí proto zeptal, jestli pokračuje v odkazu Čeňka Růžičky, který o romském holokaustu mluvil se studenty a zda je dnes o toto téma mezi mladými lidmi větší zájem.
2: Docela bych řekla, že ty pražské školy o to zájem mají, kde už mají takový ty erudovanější mladí učitelé, který vlastně se o to zajímají a neumějí o tom vyprávět těm dětem, tak si nás jako pozývají. Osvěta je strašně důležitá. Vnímám to jako jednu z nejdůležitějších věcí.
3: Jak podle vás se změnil přístup škol a mladých lidí k tématu romského holokaustu v posledních letech?
2: No, když budu mluvit za jako školní děti, děti ze základních škol, tak ty o tom nemají vůbec ponětí, nikdo jim to nevypráví, takže tam se nemohl změnit ten pohled na nějaký romský holokaust. Oni často nevědí, že vůbec nějaký romský holokaust byl. A je i spousta dětí, kteří nevědí, že holokaust vůbec byl. Co to holokaust je? Což mě minule u jedné dívčiny mě to prostě strašně jako až zarazilo, když se mě zeptala, co to je holokaust. To, že nevěděla, co je romský holokaust, to beru. To vlastně už to tak jako člověk bere, jde tam s tím, že jim to chce jako vysvětlit. Ale jsou děti, které prostě nevědí, co je to holokaust. Pokud ty rodiče se o to nezajímají, tak se o to nezajímají i ty děti. To se předává a to se týká i romských dětí. Pokud my svým dětem nebudeme předávat naši historii, taky oni nebudou přenášet dál na svoje děti.
3: Jaký je vztah Romů a Sintů k tomuto místu?
2: Pro mě to je osobní záležitost. My tady máme půlku naší rodiny z babičiny strany a spoustu tečiček a strýců a co pak jako já už jako mámu, tátu mám, ale pro tu vlastně poválečnou generaci, oni tím, že vlastně byly ty koncentrační tábory, přišli o ty svoje tetičky, babičky, dědové a vlastně vyrůstali opravdu jenom v úzkém kruhu mámy a táty, protože ty okolo prostě jako nebyly.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
2: Je to velký počin, že se povedlo zbourat prasečák, postavit důstojný památník, ale památník je velký, má svoje mouchy, ale je to prostě velký památník, nový provoz. Všecko potřebuje čas.
3: Co podle vás přináší to, že tady dnes památník stojí i pro veřejnost?
2: Pro veřejnost to přináší především jako osvětu. Pro spoustu lidí je to vlastně první setkání s tím, co se tady vlastně odehrálo, protože to není v učebnicích a pokud potom vysloveně jako nejdete a nehledáte to na internetu nebo nejste sám aktivní, tak se o tom nikde nedozvíte.
3: Co by si podle vás měl každý odnést z návštěvy tohoto místa?
2: To, že vymezovat se vůči barvě pleti, víře, nějaký sexuální orientaci je nesmírně nebezpečný a že bychom si vlastně ve své lidskosti měli být rovní.
0: Mezi pravidelnými účastníky piety v Letech je i dlouholetý spolupracovník Čeňka Růžičky Joška Miker, který uvedl, že v zahraničí nacházeli větší pochopení než v Česku.
4: My jsme prostě ve spolupráci s EGAMem dostali Lety skoro do celého světa. Podepisovaly se petice za vykoupení prasečáku na Evropskou unii, kterou podepsali herci, kanadská premiérka, bývalí americký prezidenti, že to nejde, jo. Takhle jsme bojovali, no. Měli jsme mnohem větší pochopení v zahraničí než tady. Tady se tvrdilo jenom, že to byl nějaký pracovní tábor, kde učili cikány dělat, jo. A v zahraničí to brali normálně jako rodinný koncentrační tábor. A dokonce sami Němci se nám kolikrát omlouvali. Jo, a jedni, kteří nám pomáhali bojovat za Lety tady s blokádama a šířit do světa, jo, tu nespravedlnost, tak přece mi jeden řekl, ještě děti našich dětí musí trpět za to, co udělali naši předci.
3: Co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku?
4: Je vlastně 30. že jo. 96. to otevřel Havel. Pro mě to znamená hodně. A jak vidíte, tak nejsem v dobrým zdravotním stavu, jsem po těžké operaci, ale do Let se prostě musí. No. Ano, je to moje srdcovka.
3: Proč podle vás je důležité tyto události si připomínat i po tolika letech?
4: Ty mladší generace už o tom nic nevědí. A pokud někdo připomíná, že Romové kradli slepice a podobně, a že si kvůli tomu zasloužili koncentrační tábory, tak my musíme připomínat, jak se k nám chovali. I pro ty další generace. Jo, protože když nebudeme pořád prezentovat svoji historii těm mladým, tak se na to zapomene, na všechno. To nejde.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
4: Moje pocity se slovy popsat nedají. Nedokážu to těma slovy vyjádřit, co cítím. To je něco, jako kdyby něco spadlo z nebe. To se prostě jen tak nedá. Když si člověk vzpomene, kolik let jsme byli za branou, nesměli jsme tu bránu překročit, volali na nás policajty, jo, a tady to, a v dešti, v mrazu, venku, v blátě jsme byli, jo. A teď, když to vidíte, vy můžete volně překročit to a vidíte tu nádheru, žádný smrad. Díky ty lecky, který dřív nám nadávali, co tady děláme a nechtěli nám ani jídlo prodat v obchodě, tak teď nás potkávají, podávají nám ruce a děkují nám, jo, že jsme je zbavili tady toho smradu.
3: Co na to říkáte, že dnes tady památník stojí i pro veřejnost?
4: No tak to je právě to, co jsme vždycky chtěli. Aby ten památník nebyl jenom v našich srdcích a to, co se stalo v Letech u Písku, ale aby to bylo pro širokou veřejnost, aby ta veřejnost přišla, sedla si, jo, zaspomínala, aby tady měli hezký prostředí a ne, aby jim smrdili prasata, že jo. No ale dneska si můžete přijít sednout si v klidu, podívat se, krásný počasí, že jo, splynete s přírodou, je to něco nádherného. Protože i když to bylo utrpení pro nás, tak ten výsledek stojí za to, za všechno, co jsme zažili.
0: Památník v Letech u Písku tak dnes není jen místem vzpomínky, ale i připomínkou historické odpovědnosti a nutnosti o romském holokaustu dál mluvit.

0: Stále posloucháte o Roma Vakeren, pěkný večer. Když z lidí zůstanou jen čísla. Výstava romského tatéra a výtvarníka Alexe Dzurka připomíná hrůzy nacistického režimu i osudy Romů vězněných v koncentračních táborech. Na 10 velkoformátových kresbách zachycuje tváře fiktivních postav inspirovaných skutečnými příběhy. Výstavu můžete vidět v rámci Světového romského festivalu Camoro. S Alexem Dzurkem natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Dzurko, vy jste před rokem namaloval obrazy. Namalovala jste lidi, kteří byli v koncentračních táborech. Co vás k tomu vedlo?
2: Dlouhou dobu, nebo je to i doteď, je romský holokaust vytlačovaný na okraj historie druhé světové války.
1: Co bylo pro vás nejnáročnější namalovat? Protože ty obrazy, kdy se člověk na ně podívá, ty oči jsou, jak kdyby byly živé.
2: Emočně ty oči a po té technické stránce ty pruhy na těch mundurech, ale emočně ty oči asi. No. Neměl jsem předlohu, to bylo z hlavy, protože jsem si udělal skicák a skicák jsem si to namaloval. A já ani nevím, proč jsem začal jakože zrovna dítětem. To byl ten kluk s tím kamenem v ruce. Asi to jsou ty dokumenty a to všechno, co jsem koukal. Prostě děti, to jsou čistý duše, tak asi proto. No.
1: Vy jste byl i v Osvětimi s jedním tím obrazem, právě s tím chlapcem, když jste ho nesl. Připojoval jste se vlastně k tomu pietnímu aktu v Osvětimi před rokem. Jak to působilo na ty lidi?
2: Jak to působilo? Pan Josef Stojka mi řekl potom, když jsme jeli domů. On jako řekl, že já, ale já to beru, že ten obraz. Tam strhl veškerou pozornost na sebe. Tam byli ty přeživší a potomci a si z toho nemohli spustit oči. Hodně to bylo silný pro mě jako úplně. Jako poprvé jsem byl v Terezíně, jsme byli. Tam je to taky dost smutný, ale ten Osvětim, my jsme tam přijeli a my jsme to viděli poprvé, já a moje přítelkyně a ty jsme viděli tu velkou bránu a my jsme přijeli domů a já jsem to měl furt v hlavě a i když tam byly právě ty lidi, ty potomci a tak celkově, jak to tam bylo, tu chvíli jsem tam říkal moji přítelkyni, uvědomuji si, kde stojíme, že prostě tady ty lidi umírali a všechno, co se tam dělo. Říkám vždycky, že by tam měli jezdit lidi, ale zároveň to je tak depresivní místo. Já jsem neměl slov tam.
1: Když jste to tam vlastně vezl, očekával jste právě, že nějakou reakci?
2: Jo, asi trošku jo, ale ne zas takovou velkou. Toho kluka jsem kreslil měsíc, takže já už jsem to měl nakoukaný a už to se mnou tak moc víc nedělalo. Ale tam to bylo trošku jiný. No.
1: Budete mít výstavu v nejbližší době?
2: Budu mít výstavu, když čísla pláčou, protože za každým číslem byl člověk. V Praze v rámci Camora, 27. května, kampus Hybernská. A potom budu mít výstavu začátkem června v Teplicích Kulturáko.
1: Jaká je odezva? Vy nevystavujete poprvé?
2: No, měl jsem první výstavu v Chomutově a tam ta odezva byla hodně silná. Tam došlo i na slzy.
1: Zahynul někdo v druhé světové válce z vaší rodiny v koncentračních táborech?
2: U nás v rodině nikdo. Moje bába, když ještě žila, tak vždycky vyprávěla, že její máma utíkala před SS-ákama, před těma lidma po lesích a že jí umrzly nohy, protože neměla boty. Ale to bylo, že nebyli přímo v koncentračních táborech, že utíkali, prostě se schovávali v lesích a takhle. No. Ale jako přímo z rodiny, ani po mámě, ani po tátové straně tam nikdo nebyl.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zhor tesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání pomoci už 10 let. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním pražském derby zpřísnit tresty za přestupky. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Moravskoslezští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory, simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc nebo příjem na urgent či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašu.
2: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Na 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než loni. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
3: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do Jihočeského kraje z Německa, a to 15 000. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 000 a Rakušané v počtu 9 000 lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slávie při sobotním derby se Spartou. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci Světlice a Dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
4: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně, u těch větších stadionů typu Slavia, Sparta, těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní vchod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině území srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Dálnice má být uzavřená několik hodin. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí aspoň kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to mám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde. A oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP, dám. HDP
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to
1: ne,
0: začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: Mm-hmm. No a když už tedy dojde na věc, takzvaně jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka nebo jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív, my

0: což to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti. Ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo tak, takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych
0: rovněž
1: opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. Po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: zabavilo. Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal. A on říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já užila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejdu.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... furt chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede. A tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů. Odklon je na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do Náměště na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Willie Nelson s oslavou Expressu, známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

Prapůvodní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou s pikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

gospelově laděný evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahalii Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba Traperů pod názvem Je to tak.

0: nikdy nestratím.
1: To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově Týden v železě.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými trapery ji k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: together and hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. Then show us your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Allenem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slávií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště TOP 09 do sáhnout jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna, a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní Divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej! Hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva, můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
3: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
3: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
3: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
3: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
3: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný dodaleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Poleta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A

0: pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co jsi si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divišková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
1: To je romantiky na Valentína.
0: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
2: No já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divišková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic, a tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Diviškou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
0: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
0: A potom už jsem povolila, no. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon. Židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce. A když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízké. Takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala krmte tu bestii.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a housnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil i Pavel, oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribuny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná. A ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas, mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů, vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci

chci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestaveni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček. Tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové, jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. A tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená, tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci, to bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako stoprocentní pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně, tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Přeju vám dobrý večer. A ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Vzpomínám často. Mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tablo na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Mm-hmm. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tablo.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální,
1: no, takový.
0: Speciální náplň?
1: Takový, trošičku s výstřihem.
0: Vy se tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: Jo,
0: a neřekne. No. Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde...
1: Já teď doma?
0: Že nemůže...
1: nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec. A kolik, že bylo dívek?
1: Ano. Nás bylo asi, já nevím, 28.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková třída, že jsme to, ale scházeli jsme, naše škola vlastně ekonomická svolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říkal, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě aj příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, že byli všichni pod stolem smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda vlastně z matematiky profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale se spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako já vzpomínku mám na školu pěknou a byla...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všechno, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfne.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu, co jsem měla. Co děláte, mám nějaká nikul?
0: Já guljaju v parke. Parku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No. Co vy dělajte, Malková? No nic.
1: Ale ještě tam byli teda spisovatel, že nějaký ten.
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač vlastně, to už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne.
0: Nevíte.
1: To nevím.
0: Nemáte ponětí.
1: To nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátil do školy, si tam to mají ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všichni ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není. Není, opravdu, to v tom Brně. Bývalo to hodně, že to nestačí se dívat. Má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, Tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění. Mm. Tady chodili po Poděbrady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zazpomínala. Říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé dcery kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: Akorát mě mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřených dveří.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu.
1: V Českém rozhlase Brno. Všechno mět nemůžu.
0: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano. Naschledanou.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše: studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené. Na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku tabla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly. A dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva. A
1: já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimpl, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se. Jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, my jsme, já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Uh-huh. Shodou okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože vy jste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív. Ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No,
1: že nemohli snižovat známky, my jsme pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala vlastně pololetní vysvědčení, které šlo na přijímačky, na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak. protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala. No.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali.

0: jsme byli bez Vatřída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo děkuju. To hezký.
1: Děkuji za tu taky vzpomínku. Děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Mluvíme o maturitním tablu. O vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www. Noční linka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuj dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Tož z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje. Na závěr by jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy, aspoň dle povahy mi vrozené, přišel na ústní zkoušky maturity o 1 hodinu později, neb večer před jsem ji již oslavoval s mazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po 1 hodině uvidíte. Týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jistě víte, takhle se s originálem od Juráhy popasoval Aleš Brichta. A poslední závěsti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturitní tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky. Ale no, během stužkování to bylo na, samozřejmě na maturitním plece, ale my jsme měli krásný tablo už na základce, což byla experimentální škola s rozšířenou výukou matematiky, jazyků a snad i fyziky, to už si přesně nepamatuju. A to bylo právě, jak před chvílí říkala nějaká ta paní, že tam u každého byla taková jakože karikatura. No já bohužel nemám žádný z těch tablet, to znamená, že si tam jenom fotky, tak my se ztratili dokonce i manželovo tablo z fotbalu, prostě já jsem, chtěla bych poprosit ty holky, až jestli teda vůbec se podaří, že teda ta spoužečka, co vždycky dává dohromady ty srazy, takže teda to příští rok, že teda to ten sraz bude, tak jestli by mi nějaká holka tu fotku nepřinesla.
0: A víte, kde skončil originál toho tabla? Tablo samotné?
1: Ne, to nevím, pak nevím, ale měli jsme fotky.
0: Tak možná na příštím srazu se k ní dostanete, k té fotografii.
1: A tý základce možná to samý, no. Takže asi takhle.
0: To je pro mě novum, já jsem nevěděl, že něco takového jako tablo může zakončit i návštěvu základní školy.
1: No ale fakt, to bylo nádherný, to dělal myslím Tomáš Vejlupek, ale už si jsem taky úplně jistá.
0: No, člověk si některé věci ne zcela přesně pamatuje a někdy to má potom spojeno.
1: No, když člověk přijde v obydlení a o všechny věci a nemůžete si to obnovit, já nemám ani památník. To je ještě teda taková, to je trošku, teda to, trošku od tématu, ale já tam měla třeba od tváře, jsem tam měla připíska, měla jsem krtečka, měla jsem odcelila bůdy, nějakou karikaturu. Víte, co na té karikatuře bylo? Jiným igloustem tam nakresl takovou, jako takovou potvoru, která vypadala jako mě, jako já trochu, a že prý mám být sticha takového. Takže já ho poslechnu a přeju hezký večer, naschledanou.
0: Děkuju, paní Margito, mějte se hezky, naslyšenou. Mimochodem, karikatury a zmíněná jména karikaturistů a ilustrátorů. To mě vlastně tak připomíná, že my jsme na našem tablu měli, a bylo to, no řekněme, stylové, protože to byla střední průmyslová škola elektrotechnická, něco jako napodobeninu Renčínovy kresby, kde tatínek s maminkou u plotu u venkovského domečku mávají svému synovi, který nesa obal kytary. No tak možná tam byla taky nějaká kytara, mu praví jen jdi synku a šiř slávu české elektřiny po světě. Ta kytara byla zřejmě elektrická. Ale teď k vašim příběhům, ty jsou důležité, ty tvoří noční linku. Maturitní tablo je jejím tématem a k tomu Kája napsala. Před 57 lety jsme my, budoucí učitelky mateřských škol, instalovali krásné tablo do obchodu s dětským zbožím. Byli jsme kočky. Černé šaty a kolem krku bílá labutěnka, vytupírované vlasy, některé do proplétaných drdolů, 630 holek. Zlatá naše paní profesorka Libuška Macháčková, ta nás zachraňovala, jak jen mohla. Teď, když se už každoročně scházíme, letos 10. června, tak vzpomínáme na naše alotria

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste jej měli umístěno a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, kdy jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem Teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky, Burianovi. A tak jsem se dozvěděl, že Burianova ještě žije a Burian mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Jo, já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro, taky konstrukce elektrických strojů. Mm-hmm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna. Proto jsem řekl,
1: to bylo zajímavé. No, já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil cecí stroj, protože střední učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí k ní do té taneční. A takže to je můj zážitek.
0: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.
1: Také dobrou noc.
0: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mekyho Žbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici, taky byla zmíněna taneční škola Starlet a

0: mistři tance, manželé Burianovi, no tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku. Tablo bylo, a je to už opravdu dávno, na stejné škole, jako si měl ty, SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i moto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Do dneška ji mám doma, půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to moto? Parafráze na nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile za poledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, to je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, ano, ano, 75 let to bude letos. No.
0: No,
1: takže tak v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo. Hmm. Že jsme museli převzít ty svazácky košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No každý jsme měl svoje černý děvčata. Z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka. Jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, naschle.
0: Naschledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku, je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabl podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabl si trochu pamatuju, protože nám, já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště. Mm-hmm. Od roku 72 do roku 76 by jsme maturovali. Mm-hmm. A maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí, mm-hmm, 50 let od maturity, a v září, 20. září nás budou přijímat jako, no, jak se to jmenuje?
0: Takhle, kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat, ježinko, to jak se to jmenuje? Já jsem blbý. No, to nevadí.
0: Na magistrátě?
1: Budou nás přijímat jako 50, na gymnáziu nás budou přijímat jako, jako maturanti po 50 letech. A to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka, takové a takové.
0: No, traktace. Takže traktace pro abiturienty.
1: Pro abiturienty. Takže po 50 letech. Takže budou nás přijímat jako, no, jak se to jmenuje?
0: Do síně slávy.
1: Tak, do síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje. Ale je to, jo, po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
0: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
1: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
0: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
1: Určitě to bylo v prostřední ulici, jestli to znáte v Hradišti.
0: Počkejte, tam je spořitelna? Ne.
1: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
0: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
1: To tady znáte určitě v Hradišti.
0: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale
1: bylo to někde
0: doplním
1: výkladě,
0: vzdělání.
1: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
0: To už zhruba
1: tuším. Už je to 50 roků.
0: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
1: Pan profesor Ondra? To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, nebo něco takového.
0: Jo, jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
1: Ne, spíš obličeje a
0: portréty.
1: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
0: Dobře. Tak jo. Já vám moc krát děkuji, Jendo, za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
1: Ano, tak to má být. To bude v září. Mm-hmm. A jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, ježínko, to já si nemůžu dát to slovo vzpomnět. Že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
0: Absolventy, no, abiturienty.
1: Absolventy, ještě jinak, no to nevadí, já si nespomenu.
0: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří
1: to,
0: má panenku.
1: Prostě,
0: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
1: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za Stařešiny, to je
0: krásné tak. Slovo. Tak Stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel, Jendo. Zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
1: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
0: Moc krát děkuji. Za sebe i za
1: hlavně
0: moje kolegy
1: to,
0: a kolegyně.
1: Hlavně tady Buchloviak.
0: No to je pravda. Příští týden jedeme do Zlechova. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: A kde budete?
0: No, u Strýca ve Zlechově.
1: U Strýca ve Zlechově,
0: tak.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně.
0: O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty. No, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tady na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz/linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: Když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, Hrome, co to byla za zkratka? No jo, 11letá střední škola. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na osmiletku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, tak jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos. Ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve Frenštátě, určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, v tehdy to období, vytáhla jsem si vám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli. Dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, byl už Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11. Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu České elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly v podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takový, jak bych to řekl, takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých lavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuji moc krát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými dvěma dcerami a vnučkou navštívil Kutnou Horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byli paf.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu. A naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No a tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová nebyla tam? Co? Ne,
1: to bohužel ne, no. Ne? Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se i fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si to moc nepamatujete teda.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice módy, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se vyfotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi.
0: No tak dneska už, no dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně. Mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No, ale tak to jen tak mimochodem. Takže, Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. A já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak já bych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičkou porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdraví maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no. Takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Ano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte Noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové. Já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla to tak 2x2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den, kup mi noc,

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že 3/4 noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: vás. Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák v tom filmu Marešku, podejte mi pero,
0: jo.
1: A kdo by byl zvědavý na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli, nicméně jako, proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky,
0: ačkoliv
1: člověk s maturitou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. A nebo to může být i broš ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No, proto říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdenku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy, že? Třeba
1: jo,
0: takový ale... hujer, no, ten by si možná užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel
1: to
0: školy?
1: Ne, nechodili, nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na učitelství a můžu vám říct, nějaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbci, jestli se mi něco naučila tak tohle to si mi chtěl
0: na to já
1: je
0: jsem,
1: to hrozný.
0: Na to já jsem
1: je
0: tak trošku vsadil.
1: Horší.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel o maturitě později jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak půjdeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Zdravím,
0: napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou, přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tomu dalšímu telefonátu noční linky dnes na téma maturitní tablo se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12-letce na kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. Mm-hmm. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. Mm-hmm. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už v kterém obchodě. Hmm. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu jako paní Daniela jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo, no tak lidé
1: všechno
0: jsou
1: je možné,
0: všechno
1: ano.
0: Je možné, no všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku a vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablou? Na
1: měla
0: tablu?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je. Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách. Jedno takové tablo dostal náš taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz. A vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas. Plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na Kobližné, dnes Kobližné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No, já aspoň, že tak.
1: Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník, a u kormidla stál zástupce ředitele, vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná co by na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Ne, myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: No tak to jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční linky Českého rozhlasu, z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table. O tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující, paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny moc zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, skoro. Tak dobré ráno jako pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie. Aha. A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mhm. Vozil papaláše. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tým, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože jeho, na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose_rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: To byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam v té na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu umět brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, to už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: květen. No, už si ji zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 90 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju a naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí. Tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: srední
2: technikum. Je to jedinství moja škola dla vzpitání srední technických kádrov dla kaževěnoj pramyšlovosti. Koželužská průmyslovská v Otrokovicích monotypní škola jediná v republice.
0: Teď jsem chvilku byl na pochybách, kdo vlastně volá, ale teď už vím, Staňko, proč jste to řekla. Jaké bylo vaše maturitní tablo?
2: Já jsem hodinu přemýšlela taky, jaké bylo naše maturitní tablo v... Vzpomněla jsem si. Byl to tvar, jelikož koželužská, tak vyčiněná kůže. Mm-hmm. No, nějaké podložce, na tom jsme měli přilepené fotky, že byli tam umístění kantoři. No a měli jsme ještě společnou fotku u původní kašny kousek od školy v parku před Spolákem. Mm-hmm. No a já jsem maturovala 14. června 77. Příštím rokem budeme mít po 50 letech sraz. Už se na tom pracuje, celých 50 let to dávám dohromady já. Zatím jsme přišli, už se na nás dívají z vrchu dva spolužáci ze stejné lavice a já bych chtěla poprosit. Chodil s náma do třídy ze Svítavy Lány, měl adresu Augustín Veneš. pokud nás Gusta slyší, ať se ozve, protože na něho nemám kontakt, jinak vlastně o všech o sobě víme a Pavel Mikulka nejspíš poslouchá i tuto noční linku. Takže,
0: no vy jste to spláchla všechno v jednom, dokonce i no, ten připravovaný zraz, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Vy jste řekl 2 minuty.
0: Ano, to je, jste přesná, děkuji Staňko, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký květen.
2: A vám taky, a kdyby ten Gustave, než se ozval klidně, myslím si, že přes vás, že byste na mě maila našel. Pokud bych mohla požádat.
0: No, nenašel a opravdu nebudu moci zprostředkovat. Není na to, bohužel, moje kapacita stavěna. Ale řekněte Staňka, Baťov a je to.
2: Ano, tak jo.
0: Mějte se
2: hezky. Všem pěknou noc a dobré usínání.
0: Naslyšenou.
2: A děkuju, Borku, vám.
0: Rádo se stalo. Teď už opravdu naslyšenou. S vámi, se všemi, kteří pravidelně i méně pravidelně sledujete noční linku Českého rozhlasu. Ta příští, už za 22 hodin začínající, bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem bude, jak nenaletět takzvaně výhodným nabídkám a reklamním akcím. No a já se za vámi znovu vrátím v pátek. Je to pátek 15. května, kdy noční linka otevře možná pro někoho trošku nebezpečné téma, ale téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Ale pozor, nemluvím jen o návykových látkách, protože každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. No a šťastní jsou ti, kteří tuhle svoji drogu nepoznají. Tak o tom bychom si měli povídat v pátek 15. května. Budu se na vás těšit. Budu se na vás těšit u mikrofonu a teď vám už ale přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, jo, ho, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hucovský.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě tří nebo čtyř, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. A

Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný, se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo čtyřmi tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech, rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se James tam zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 000 hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byl jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si topivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe,
maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo. A nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte, ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo.
Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu. A je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy, a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si, zdá se, přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo, ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak, tak, tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v Nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoli se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastní, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... Opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rochle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
3: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
3: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

zem, zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.